od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, soulisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Já dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, vždyť Oscar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóni je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety, jako ta předchozí z Paganiny. A tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vy jste velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkala, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co kdyby nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, no, takže já už posluchačům rovnou říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný a tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený, tak potom jsme byli tady zase na našem hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co, a ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli, ty kluci, úplně jiný buchty. Tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty, a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohleto, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: No tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už tak, jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám
2: ne,
1: se.
2: To víš, tohleto by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: Mm-hmm. A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře. Jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no, a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To no je. To je spíš takové to chlapské pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: My to málo zapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jednou.
2: Ale co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tebe tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten půl litr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to kvůli sobě navíc úplně.
1: Na techniku se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Víš?
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka. Srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B
6: jestli
2: v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.

0: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
1: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu, a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
0: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
1: No, on to věděl.
0: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
1: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
0: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
1: Ano. No to on věděl.
0: Ano.
1: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
0: Ano.
1: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně. A došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den. A teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch Cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak 10letého kluka a ten 10letý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
3: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zastaneš si to.
3: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka, Ivanka Andrlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme se z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano. Byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná,
4: no, že jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot,
4: no.
3: Tedy mini rozhovor, vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a se mnou budete mluvit.
4: Jo, jo, já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidějí vás miliony.
4: No,
3: tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To,
3: prosím
4: když koukají
3: vás,
4: miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano,
3: to tak. Kryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kar.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehounce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom. Jo?
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte. Klap. Hakrnce, já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Nějaká... Pane Skousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop. Halo.
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level no. Vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já, jinou tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to, že jo.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle ví všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci, ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuji pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte
5: se. Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Míla zdraví pro vás, oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídlečka.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Lidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle. Tak.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Tak.
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. To mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. se podívat, ale on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A pojel až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu bych zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři,
9: abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí, tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkáš z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. A řekl, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli na brífování z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Saskijou Burišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš, otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadíme ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zemědělci letos v našem kraji sklidí méně obilí než v loni. Nové Město nad Metují zavřelo hotel Metuj a zvažuje jeho další využití. Basketbalová Slavia nebude hrát ligu mistrů v Praze. Je před námi slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Žně v Královéhradeckém kraji pokračují. Podle statistik ministerstva zemědělství jsou zatím výnosy průběžně nižší než v loni. Sklizeno je téměř 39% ploch s obilím. U ječmene jde už o víc než 94%. Podle odhadu Českého statistického úřadu by letos měla celková sklizeň obilovin klesnout přibližně o 17% na 422 tisíc tun. Radnice v Novém Městě nad Metují zvažuje další využití hotelu Metuj. Třípatrovou budovu nedaleko centra města před 6 lety odkoupilo za 15 milionů korun. Dřív sloužila jako soukromý domov pro seniory. Naposledy hotelový dům využívali uprchlíci z Ukrajiny, ale město ho uzavřelo kvůli havarijnímu stavu rozvodů. Plány do budoucna popisuje starosta města Milan Slavík z ODS.
2: Co s hotelem Metuj dál, je určitě na zvážení, musíme to zvažovat, spadne to určitě do kompetencí dalšího zastupitelstva. Za mě by to mělo nadále sloužit nějakému standardnímu ubytování. Kdo to bude nakonec provozovat, za mě by to asi těžko mělo provozovat město, budeme hledat nějakého partnera.
0: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii a jeho tvorba i veřejná vystoupení dlouhodobě vyvolávaly výrazné společenské debaty.
1: Sport.
0: Basketbalisti Slavie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Českému rozhlasu to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci.
3: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
0: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den polojasno, na horách až oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20. Slabý severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jen jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A 4 minuty po 5 začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 28. července, svátek má Viktor. Přejeme všechny nejlepší, ale hlavně vás samozřejmě všechny zdravíme a vítáme vás do nového dne. Český rozhlas Hradec Králové, Jakub Schmidt od mikrofonu také tedy zdraví, kromě Aleny Brantové. No a o čem to bude za chviličku? V první reportáži našeho dnešního Dobrého rána. Kopie vzácných mincí a medailí nejsou jenom dílem padělatelů. A podle vědců se hodí vyrábět i takové kopie, které se od originálu výrazně liší. Proč? To se dozvíte za chviličku v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, které i dnes vstává s vámi.

0: skutečnosti kopie. Na první pohled to skoro vůbec nikdo nepozná, kdybyste se ale mince dotkli, hned ten rozdíl poznáte. No a vědci do dneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické, jak teď uslyšíte.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice nebo síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady ty neumělý,
2: to je, a je takové to matný, zašedlé, přesně. Matné, to je věc. Jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký, ale sklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Kolem šrafované na okrajích
3: vlastně
2: a uprostřed takový ornament.
3: Rostlinný motiv.
2: Z tohoto kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
2: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

skupina Beatles na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Je úterý 28. července, jak už jsem říkal, je to 209. den v tomto roce, který právě začíná, no a svátek má Viktor, taky už jsme blahopřáli. Pojďme

0: se ještě podívat, kdo má dnes narozeniny. Je to třeba spisovatel, dramatik a bývalý politik Milan Uhde. Tomu bude dnes 90 let. No a před 440 lety sir Thomas Herriot údajně přivezl z Kolumbie první brambory do Anglie.
1: Počasí.
0: Ranní teploty, pojďme se na ně podívat. Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje něco kolem 15 stupňů Celsia, v Jičíně také, i v Rychnově kolem 15 stupňů, v Náchodě 14 a v Trutnově 13 stupňů Celsia, takže tam je nejchladněji. No a dnešek přinese ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den pak polojasno, na horách až oblačno a teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů a na horách se budou pohybovat mezi 16 a 20. Povane k tomu slabý severozápadní až západní vítr, který se bude večer postupně měnit na severní až severovýchodní. No a kdo by chtěl vědět o počasí víc, tak nás určitě poslouchejte. Nejenom, že do hodiny tady pro vás budeme mít aktualizovanou předpověď i s výhledem na zítřek, ale samozřejmě i dnes se kolem 8:45 spojíme a propojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom si pověděli, jak to bude vypadat dál i s meteorologem, s odborníkem. My už jsme včera naznačili, že nás čeká horký tropický týden v těch dalších dnech a teploty by mohly třeba ve čtvrtek nebo v pátek vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Nevím, jestli se to přesně týká i našeho Královéhradeckého kraje. Tady to možná budou teploty nižší. Povíme si kolem 8:45 s meteorology.
1: Rádio na cestách a aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, e-mailová adresa, kterou můžete využít pro spojení s naším spotřebitelským rádcem Josefem Černým. No a v dnešním spotřebitelském servisu se ptáte na zrušení kupní smlouvy. Co si může prodejce konkrétně určit? To už dodá Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Dana. Prodejně nábytku jsem si zaplatila sofa, které mělo být dodáno během týdne. Než ale přišlo, manžel koupil stejné v jiné prodejně. Chtěla jsem koupit zrušit, ale bylo mi řečeno, že bych musela zaplatit stornopoplatek ve výši 30%. Má na to prodejce právo? Paní posluchačko, protože jste koupi uzavřela v kamenné prodejně, nelze od ní jen tak bez udání důvodu odstoupit. Toto je možné pouze se souhlasem prodejce, a to za podmínek, které si sám stanoví, což může být právě zmíněný stornopoplatek.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu za víc než 3 miliardy korun. Hotový by měl být za necelé 2 roky. Další podrobnosti uslyšíte ve zprávách v celou. Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje na 2 směny. Pracovníci proto museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace. Na Pardubickém zámku večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejnlové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapito na rondelu i v zámeckém parkánu. Převod auta nebo změnu jeho registrace si budeme moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda a který teď zamíří do sněmovny. Součástí změny je také možnost ponechat si registrační značku při výměně auta nebo nechat si značky i malý technický průkaz doručit do výdejního boxu. Tenistka Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Oba jsou světovými jedničkami v deblu. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Ráno a večer čekáme skoro jasno až jasno, přes den polojasno, na horách až oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: A 7 minut po 6 dnes poprvé otvíráme noviny. Pachatelé úředníci podvedli, píše Dnešní Právo. Zaměstnankyně královéhradecké městské firmy, která podvodníkům poslala 46 milionů korun, nebyla jakkoliv napojena na pachatele. Informaci zveřejnila policie, která případ vyšetřuje pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. K otázce, zda se podařilo zajistit některé z odcizených peněz, se zatím ale nevyjádřila. Policejní mluvčí Magdalena Vlčková sdělila, že se zaměstnankyně městské příspěvkové organizace Správa nemovitostí stala obětí předem připraveného podvodu. Desítky milionů převedla žena se samostatným dispozičním právem v době, kdy byla ředitelka organizace na dovolené. Učinila tak, aniž by kontaktovala kohokoliv z vedení podniku nebo magistrátu, a to pouze na základě telefonátů podvodníků. Ti se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, píše Právo. Podrobnosti už si můžete dočíst sami. Dívám se také na stránky dnešních regionálních deníků. Hradecký deník konkrétně píše, že u Hradce se hnal řidič rychlostí 190 km v hodině, pirát v kupře přišel na místě o papíry. Těžko uvěřitelných 190 km v hodině naměřili policisté v pátek 52-letému řidiči jedoucímu ve voze značky Kupra na Hradecku na silnici první třídy číslo 37, kde je maximální povolená rychlost 90 km v hodině, tak limit překročil o rovných 100 km. Zběsilá jízda pro něj skončila okamžitou ztrátou řidičského průkazu. Policisté provedli s mužem dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní, dále mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Uvedla k tomu krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Tím ale pro řidiče problémy nekončí, jeho případ bude mít dohru ve správním řízení. Za takto extrémní porušení předpisů mu teď hrozí tučná pokuta ve výši 7 až 25 tisíc korun. Za volant si navíc nesedne dalších 6 až 18 měsíců, píše Dnešní regionální Hradecký deník. Tak a hradecká příloha Mladé fronty dnes zve děti na prohlídku jedovatých i léčivých rostlin. Dnes do Hradce Králové komentovanou prohlídku pro děti pořádá dnes od 10 do 15 hodin hradecká zahrada léčivých rostlin, kde kvete mnoho léčivých i jedovatých rostlin. Zájemci se můžou dozvědět, jak se jmenují a jak je lze uplatnit. Připravena bude i ochutnávka bylinných nápojů a experimenty. Myslím si, že by to děti mohlo moc bavit, takže dnes mezi 10. a 15. hodinou v Hradci Králové v zahradě léčivých rostlin. Tak, to je tip z Mladé fronty dnes z přílohy Kraj Hradecký. My se do novin podíváme za hodinu znovu a určitě tam i další nějaké takové podobné pěkné tipy na to, jak prožít třeba prázdniny, najdeme.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je 5 hodin 44 minuty, takže za minutu už bude tři čtvrtě na 6. No a Česko čeká v srpnu mimořádná nebeská podívaná, čeká nás výjimečné zatmění slunce, které sice nebude úplné, ale vzhledem k tomu, že se odehraje těsně před západem, tak to bude vypadat, jako by se odehrály dva soumraky za sebou. Hned na to pak bude možné pozorovat i Perseidy tu noc, tedy padající hvězdy. A tak to dneska všechno probereme s Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária. Kdyby vás mimochodem zajímalo, kdy to tedy bude, to letošní částečné zatmění slunce těsně před západem, tak to bude ve středu 12. srpna. Takže se to rychle blíží, jinak 12. srpna je právě taky meteorický roj. Perseidy vrcholí právě tento den, to znamená, že v tento den nebo v tento večer by pak měl být opravdu maximální, měli bychom mít maximální možnost zahlédnout nějakou padající hvězdu. Takže to bude určitě večer a noc velmi tedy příznačná pro pozorování noční oblohy. Doufám, že bude taky přát počasí. Všechno to s Martinem Cholastou probereme dneska ráno po 8:30.
1: Počasí.
0: Dívám se na aktuální ranní teploty, abychom věděli, že tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 15 stupňů, v Trutnově 12, tam je chladněji, v Náchodě 13 stupňů Celsia, v Jičíně 14 a ještě se podívám do Rychnova nad Kněžnou a tam teď teploměry ukazují něco kolem 13,5 stupně. Co nás čeká během dne? Dnešek přinese ráno a večer skoro jasnou až jasnou oblohu, přes den pak bude polojasno, na horách až oblačno, ale dnes tedy už bez deště, bez přeháněk, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, takže budou stoupat teploty zase pomaličku nahoru už v tomto týdnu. Na horách 16 až 20 a povane k tomu slabý severozápadní až západní vítr, který se bude měnit postupně večer, hlavně na severní až severovýchodní. A víc si řekneme s meteorologií kolem 8:45 a zeptáme se jich určitě i na to, kam až ty teploty budou tento týden stoupat, protože víme, že mají být opravdu zase horké dny a také takové teplejší, velmi teplé letní noci, takže o tom víc v dalších minutách našeho ranního vysílání. Pěkně vás zdravíme, dnes je úterý 28. července.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Možná, že jste nás poslouchali taky včera ráno před 6 hodinou a to jsme si s dětmi povídali o cestování, vysvětlovali nám pojem cestovní ruch. No a kdo hodně cestuje, ten je samozřejmě bohatý, bohatý na zážitky. A tak se Tereza Brázdová tentokrát dětí zeptala.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Já vím, to je ten bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
2: I diamanty. A má i peníze. Ještě může být zlatý ještě auto a domeček taky může být zlatý a může být ještě zlatý balák.
1: A jak se lidé stanou bohatými?
3: Já vím.
2: Oni se stanou, když mají hodně peněz a diamantů a prstenů.
1: No dobře, ale kde je vemou? Za co si je koupí?
2: Když pracuje hodně práce.
1: Tak si vydělá hodně peněz?
2: Jo.
1: Chtěla bys být bohatá?
2: Jo. A já bych chtěla být hodně bohatá a chtěla bych mít hodně prstenů a hodně diamantů a hodně zlata a hodně peněz a hodně prašuji.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
2: Já jsem si třeba chtěla koupit balák. Pilátský diamant a s pokladem.
4: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavba silničního obchvatu Náchoda jde podle plánu. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Extraligoví hokejisté Hradce Králové vyjeli poprvé během letní přípravy na led. A dnešek bude slunečný s teplotami od 23 do 26 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Na stavbě silničního obchvatu Náchoda za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Platí to i pro nejnáročnější část, tedy tunel v Dolní Radechové. Jeho základ je hotový. Teď dělníci betonují vnitřní stěny pomocí speciálního bednícího vozu.
4: Ten sa v konkrétnom mieste zafixuje, zabední sa čelo bloku a následne sa do priestoru tlačí betón, čerpadlo.
5: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhém z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
4: Ostáva tam odstreliť posledné možno 2 metre na dne jamy, kde sú príliš pevné horniny a nedajú sa už rozrušiť mechanicky.
5: Zhruba za 2 týdny začnou dělníci pokládat betonové díly a tvořit konstrukci samotného tunelu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Obyvatelé obcí sdružených ve svazku Společná Cidlina mohou získat dotaci na projekty, které posilují komunitní život a sousedské vztahy. Dotační program reaguje na rostoucí izolaci seniorů a počítá s podporou nápadů na posílení mezigenerační spolupráce, uchovávání místních tradic nebo identity obce. O část z vyčleněných 400 tisíc korun může až do konce října žádat každý plnoletý obyvatel obcí z regionu. Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky Pražská energetika a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů.
6: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové zahájili závěrečnou část přípravy na novou extraligovou sezonu. Podle kapitána týmu Martina Pláňka budou první tréninkové dávky tradičně hodně obtížné. Už se ale těší na přípravné zápasy.
7: První dva týdny budou náročný, budeme nabírat kondici a ještě všechno bude trošku bolet jako z ty nový výstroje, ale hrajeme to proto, aby jsme hráli, nejenom trénovali, takže se těšíme hlavně na ty zápasy, když ty budou taky v nějaký únavě, ale to k tomu prostě patří, aby jsme byli co nejvíc připraveni na tu sezonu.
6: Počasí.
2: Dnešek přinese ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den polojasno, na horách až oblačno. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20. Slabý severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severní až severovýchodní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor si teď dejte na silnici číslo 11 mezi Hradcem Králové a Blešnem, kde se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, proto počítejte s možným zdržením.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 4 minuty po 6 vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 28. července. My se za chviličku vypravíme společně do Pardubic, protože na pardubickém zámku se možná přepisují dějiny. Restaurátoři při obnově renesančního stropu zjistili, že je nejméně o 150 let starší, než se dosud předpokládalo. Stáří, tak zřejmě bude ještě větší i pro celé zámecké křídlo. A podrobnosti už o tom v reportáži Nadě Kubinkové za chviličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Chvilku před 7, potom taky sportovní informace a dneska sportovní reportáž o tom, že extraligoví hokejisté Hradce Králové zahájili přípravu na ledě, také si o tom určitě poslechněte. Takže dobré ráno ještě jednou a krásný celý den, který je na svém startu. Jak jsem říkal, úterý 28.

0: vykopala až pod vzácný strop, přímo mezi restaurátory.
1: Ach, já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
2: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
3: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
2: A díky dendrochronologickému průzkumu jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový, jako ta hmota toho stropu je výrazně starší než ta malba na něm.
3: To znamená z doby Karla IV.
2: Je to z doby Karla IV. A dokonce i plát, no, které tady bylo použito na překrytí prasklin toho dřeva, tak bylo datováno do 14. století.
4: Objev je rozhodně pro mě překvapení. Já jsem vůbec si nedokázala představit, že když tenhle strop někdo rozebere, že ho taky dá dohromady. Jo.
3: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
4: Protože v těch 90. letech, když jsme ho v podstatě převzali v tom torzálně, stavu, kdy to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
3: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
4: Když to řeknu lidově, ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna a ty zdravý kusy se rozvezly lidi. Jo? Takže možná, že existují ještě části tohoto stropu někde na chalupách. Jako, a v horším případě spálili v kamnech jako topný dřevo. No. Takže já tomu říkám, že my jsme tady zachraňovali to, co by ani v kamnech nehořelo.
3: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
2: A to, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku, respektive středověkého hradu pardubického.
3: Pojďme k těm jednotlivým částem toho stropu. Na to se koukáme teď.
2: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
3: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Vratislavem z Perštejna.
5: Co musím říct, že z toho máme velkou radost.
3: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které pardubický zámek spravuje.
5: Protože pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě dali vztah třeba Vratislava z Perštejna nebo Perštejnu ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu. A vlastně otázka je, kdy vlastně tato fáze ty výzdoby byla. Takže to jsou věci, které jako se vzrušením budeme vlastně řešit a hledat, jak to bylo.
3: Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové, úterý 28. července. Viktorům blahopřejeme, mají totiž svátek, no a my už pro vás máme novou aktuální předpověď, kterou jsme před chvíličkou dostali od meteorologa Jaroslava Tučka, tak se pojďme podívat, co píše.
1: Počasí.
0: Úterý bude slunečné a teplé, bude jasno až polojasno, teploty 24 až 27 stupňů Celsia, takže bude ještě víc než v té původní předpovědi, kterou jsme vám říkali ještě v 6, místo těch 26 bude až 27, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Noc pak bude jasná, nebo skoro jasná, teploty klesnou na 15 až 11, v Bromovském Výběžku může být i kolem 7 stupňů Celsia, no a zítřek už bude zase slunečný a velmi teplý. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty už půjdou přes 30 stupňů Celsia, tedy to oteplení z dneška na zítřek tam je poměrně výrazné, zítra 30 až 33 stupňů na horách, 21 až 24 stupňů Celsia. Tak, takový bude zítřek, takový bude dnešek, ještě se můžeme podívat teď na aktuální ranní teploty, abychom věděli, že tady v Hradci Králové teď 15 stupňů Celsia, v Trutnově kolem 12, v Náchodě kolem 13, v Jičíně kolem 14 stupňů a v Rychnově teď kolem 13,5 stupně Celsia. To jsou aktuální ranní teploty. No a přesný čas 6 hodin 20 minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Single X na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď 6 hodin 24 minuty. Za 6 minut už bude půl sedmé. Tak a teď už pozvání k našemu odpolednímu vysílání. Hostem Alex Minářové bude dnes režisér a herec Miroslav Hanuš po 13. hodině, takže nám řekne třeba i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo. Bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: A víc po 13. hodině, kdy bude Miroslav Hanuš hostem u Alex Minářové, takže si jejich povídání určitě poslechněte. Teď je 6 hodin 25 minut, ještě jedna písnička, pak už zprávy s Alenou Brantovou o půl sedmé. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Opakované dražby pozemků města Jičína pro stavbu rodinných domů v atraktivním areálu bývalých kasáren začnou 1. září. Na prodeji bude 13 pozemků. Zájemci si budou muset připravit nejméně 3,5 milionu korun. Do prvního kola prodeje půjdou v září i 4 pozemky pro stavbu bytových domů. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška až do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpátky do vlasti. Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla déle než od zemřelého dárce. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí. Kvůli očekávaným tropickým teplotám u nás začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin ráno. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. Dnešek přinese jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 11 mezi Hradcem Králové a Blešnem se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie i záchranáři. Počítejte tam s možným zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Je 8 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a teď přehled tisku, pojďme se podívat, co píšou dnešní noviny. Nadjezd v Týništi za 2 roky? Zatím tomu nevěřím, říká starosta Týniště nad Orlicí. Rychnovský deník přináší článek. Správa železnic před několika dny oznámila, že vypsala výběrové řízení na kompletní přestavbu stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Její součástí je i nadjezd přes koleje, který nahradí problematický železniční přejezd v centru města. Starosta Michal Procházka ovšem bere termín dokončení v závěru roku 2028 s rezervou. Podrobnosti právě v tom článku najdete a je tady i vizualizace, jak by to potom, co bude hotovo, jak by ten nadjezd vlastně místo přejezdu měl v Týništi nad Orlicí vypadat. Tak se mrkněte, Rychnovský deník má pro vás tuhletu informace a já už se dívám do Hradecké Mladé fronty dnes. Pamětní dneska pro lékaře Vančuru. Na den vzniku samostatného Československa 28. října by měla být v Hradci Králové odhalena pamětní deska vězeňskému lékaři Ladislavu Vančurovi, tady píšou. Vítězem architektonicko-výtvarné soutěže se stal umělec Matěj Smetana. Jinak lékař Ladislav Vančura působil v hradecké vazební věznici mezi lety 1934 až 1948 a pomohl zachránit stovky politických vězňů. Také jsme o něm mluvili i v našem vysílání, už je to chvilka, ale určitě, kdybyste si chtěli tuto osobnost přiblížit, tak můžete na web hradec.rozhlas.cz a vyťukejte do vyhledavače jméno Ladislav Vančura, tam vám to určitě ten článek najde. Takže mrkněte, jinak podrobnosti k tomu, že bude mít v Hradci Králové pamětní desku v Mladé frontě dnes. No a ještě jedno téma vybírám teď z dnešního Práva. Na straně číslo 7 se píše, že archeologové narazili v Brně na 2 historické železniční točny. Na přelomu 19. a 20. století patřilo skladiště severní dráhy císaře Ferdinanda v Brně k technické a logistické chloubě Rakouska-Uherska a nedávno se jeho sláva znovu připomněla. Archeologům se totiž podařilo vlastně nečekaně objevit tuhle tu točnu nedaleko hlavního vlakového nádraží a odkryli tedy konkrétně vlastně 2 staré železniční točny, které se ve skladišti využívaly. Točna je zjednodušeně řečeno otočná plošina, která umožňovala otáčení vagónů nebo překládku zboží. Ty mohly vjet z vnější koleje do suterénu skladiště. Sklady byly unikátní, moderně řešenou 3podlažní stavbou a v jejich útrobách se překládalo zboží přepravované až z německého Hamburku. Takže tuhle tu unikátní záležitost na severní dráze císaře Ferdinanda v Brně odhalili. Je tady taky obrázek, jak to vypadá, takže se můžete na původní točny u nádraží v Brně podívat. Tak tolik z dnešních novin. Za hodinu se do nich ještě jednou vrátíme a přineseme z nich opět i další témata. Tak nás určitě dál poslouchejte, vstávejte s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: 7:45, úplně přesně. Dobrou chuť k snídani vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už sportovní, dnes tedy hokejové informace. Extraligoví hokejisté Hradce Králové zahájili totiž přípravu na ledě, ale ještě než si navlékli výstroj a obuli brusle, tak si vyzkoušeli jiné skupenství vody a kvůli utožování party vyrazili právě na lodích na vodu. Jaká byla jejich plavba na kánoích po Orlici, to uslyšíte v našem ranním vysílání už za chviličku po písničce, tak na to nezapomeňte.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečný a teplý den, bude jasno až polojasno, teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 19, vítr bude mírný severozápadní až západní a večer se bude postupně měnit na severovýchodní. Co se týče noci, tak ta bude jasná nebo skoro jasná, teploty 15 až 11, v Bromovském výběžku můžou klesnout až na 7 stupňů. No a zítřek bude slunečný a už velmi teplý, tropický, zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno a teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Takže takové budou dny před námi. Hezky si je užijte.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarm.cz.

0: Sport.
1: 6 hodin, 50 minut, pojďme na ten hokej a na to, jak se hokejisté chystají na sezónu. Hokejisté Hradce Králové zažili netradiční start přípravy na novou extraligovou sezónu. První 3 dny na ledě totiž trénovali úplně sami, bez svých trenérů, no a ještě předtím celá kabina zvládla, jak jsem naznačil před chvílí, 14 kilometrů plavby v kánojích po Orlici. Obránce a kapitán týmu Martin Pláněk žádný zkušený vodák není, přesto se ale na řece docela dobře bavil.
2: Já konkrétně jsem byl asi po druhý životě a já jsem se teda strašně nasmál. Jako mě to bavilo a to byla sranda. Párkrát jsme se vykoupali teda, ale bylo to super. Až na to počasí teda moc nevyšlo.
3: No začali jste prudkým slejvákem, to se vám možná do lodi ani moc nechtělo.
2: Fakt mě to vůbec nevadilo, protože tam já jsem měl Davida Mudráka na lodi, byl kousek od nás Patrik Miškář s Radkem Pilařem a byla sranda prostě na té vodě.
3: Na druhou stranu, když pršelo, tak vám moc nemuselo potom vadit, když jste se cvakli.
2: Přesně tak, no já už jsem byl tak promočený, hlavně jsem neměl nic na sebe dalšího, takže už mi to ani nevadilo. Akorát pak mi byla trošku zima, no.
3: Bylo to dlouhé, kolem 3-4 hodin, nedocházely síly, přece jenom je to pohyb, na který nejste zvyklí.
2: Nebudu lhát, bylo to znát, ten závěr byl takový těžší, ale o to větší radost bylo, když jsme tě tam viděli na konci.
3: Jaká byla řeka z Týniště nad Orlicí do Krňovic?
2: Myslel jsem si, že bude trošku víc vody, ale byly úseky, kde to bylo super, pak samozřejmě byly úseky, kde jsme to museli si pomoct, a i že jsme vystoupili z lodi, ale celkově to bylo super.
3: No alespoň jste všude stačili.
2: Ano.
3: Možná byla škoda, že u téhleté akce, když jede celý tým, tak těžko se můžete udržet pohromadě, protože 19 lodí se rozprostře po řece během chvíle.
2: No, tak to mě trošku mrzelo, že jsme si to ještě víc jako všichni neužili. Byli kluci, kteří to projeli strašně rychle a pak na nás čekali, že jo, v autobuse a já to bral jako formou zábavy, což mě se povedlo, ale škoda, že to nebrali i všichni.
3: Potom už vás čekali tréninky na ledě. Možná poprvé jste měli start, že jste měli možnost si zabruslit, otestovat si led a nebyli tam trenéři.
2: Jo, to bylo letos poprvé, tak sám jsem byl překvapený a myslím si, že to asi splnilo svůj účel, že se všichni tak nějak připravili na trénink Ostravy.
3: Bude už teď ta fáze přípravy zábavnější právě proto, že víte, že se blíží přípravné zápasy, že už to bude víc o hokeji.
2: První 2 týdny budou náročný, budeme nabírat kondici a ještě všechno bude trošku bolet jako ty nový výstroje, ale čím víc se budou blížit ty zápasy, tak samozřejmě hrajeme to proto, aby jsme hráli, nejenom trénovali, takže se těšíme hlavně na ty zápasy, když ty budou taky, že v nějaký únavě, ale tak tomu prostě patří, aby jsme byli co nejvíc připraveni na tu sezonu.
3: Říká kapitán hokejistů Hradce Králové Martin Pláněk na začátku přípravy na ledě. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
4: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Oběť podvodu na Hradecké správě nemovitostí nebyla napojená na podvodníky. Hasiči v Náchodě plánují spolu s tamní radnicí vybudování centrální stanice. Dnes je světový den hepatitid. Čekáme slunečno a teploty 24 až 27 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která poslala podvodníkům desítky milionů korun, nebyla podle zjištění policistů nijak napojena na pachatele. Vyšetřování ale dál pokračuje, říká policejní mluvčí Magdalena Vlčková.
2: V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun. Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení a kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.
0: Společnost přišla o 640 milionů poté, co žena uvěřila podvodníkům, vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky. Hasiči v Náchodě budou mít do několika let novou centrální hasičskou stanici. Vedení města a hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje podepsali memorandum o spolupráci při přípravě projektu. Stanice má být v městské části Bělovez u polských hranic. Nová poloha podle náchodské radnice umožní rychlejší zásahy i lepší dostupnost služeb státní správy v oblasti požární ochrany. U 950 lidí v Česku odhalili za první půl rok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
3: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
4: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Fraňkové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
5: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
4: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Sport.
0: V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zabránit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně.
1: Počasí.
0: Dnešek přinese jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku pozor na silnici číslo 611 u Obědovic. Osobní auto tam sjelo do příkopu. Policie teď nehodu vyšetřuje a na místě jsou i záchranáři. Počítejte s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jakub Šmit vám přeje dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. I teď 4 minuty po 7. Pěkně vás zdravíme, přejeme hezké a příjemné úterý 28. července. My se za chviličku v další reportáži vydáme na Náchodsko. Stavba silničního obchvatu Náchoda totiž pokračuje teď aktuálně betonováním vnitřní stěny tunelu v Dolní Radechové. Za 2 týdny pak budou zahájené hlavní práce na výstavbě druhého tunelu v obci Kramolna a víc uslyšíte v reportáži Václava Plecháčka. Za chviličku v Bleskovce dobrého rána si pak i dnes zahrajeme rozhodneme o propisku Českého rozhlasu Hradec Králové a o dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který bude už příští sobotu 8. srpna na dostihovém závodišti v Pardubicích a kde uvidíte třeba kapelu Marpo, Tuplatanka, David Koller, Michal Nesvadba, Sraz Mustangů tam taky bude, Strongman Show uvidíte, atrakce pro děti, bude toho prostě hodně na dostihovém závodišti v Pardubicích, takže si o to s námi zahrajte chvilku před 7:30 v dnešní ranní Bleskovce. Držím vám palce a ještě jednou vám všem dobré ráno a hezké vstávání.

0: Za 4 minuty už bude 7:45. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu. Stavba za více než 3 miliardy korun má vyvést z města transitní dopravu. Kromě 15 mostů jsou součástí obchvatu i 2 tunely. A my jsme se byli na stavbě taky podívat, tedy konkrétně Václav Plecháček.
1: Tunel v Dolní Radechové, jeho délka 363 metrů, technicky nejsložitější místo silničního obchvatu. Základ je hotový, teď se v tunelu pohybuje speciální bednicí vůz,
2: který má dĺžku 12,5 metra. Ten se v konkrétnom místě zafixuje, zabední se čelo bloku a následně se do priestoru tlačí beton, betonářskou pumpou, čerpadlo.
1: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Betonáž je podle něj hotová zhruba ze 70%. Právě tady před tunelem v Dolní Radechové se v pátek úplně uzavře hlavní silniční tah z Náchoda do Broumova. Neprůjezdný bude podle mluvčí stavební společnosti Eurovia.cz Ivety Štočkové do příštího úterý.
3: Protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, odendávat pryč, a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
1: Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhém z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
2: Momentálně probíhá hlbení a zajišťování.

0: správce stavby Pavla Černá. Podle zástupců ŘSD postupuje stavba silničního obchvatu Náchoda podle plánu. Hotovo tak má být na jaře v roce 2028. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme to.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 7 hodin 17 minut. Těm, kteří před chviličkou třeba vstali, rád připomenu, že dnes je úterý 28. července, že má svátek Viktor. No a dneska v radioporadně dopoledne po 11. hodině, abych taky pozval k našemu dopolednímu vysílání, se budeme věnovat první pomoci v létě. Anafylaktický šok, tonutí, úrazy hlavy a popáleniny, to všechno probereme s magistrou Helenou Reskovou a Nikolou Duškovou. Takže pokud byste se o první pomoci v létě chtěli dozvědět víc, určitě dneska poslouchejte dopoledne po 11. hodině radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Úterý bude slunečné a teplé, jasno až polojasno. Dnes teploty nejvyšší 27 stupňů Celsia, ten teplotní rozptyl 24 až 27, abych to upřesnil, a na horách mezi 16 a 19 stupni. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, a večer se bude měnit postupně na severovýchodní. Co se týče noci, tak ta bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 15 až 11, v Bromovském výběžku můžou spadnout klidně i na 7 stupňů Celsia. No a zítřek bude slunečný a už zase velmi teplý, dokonce na některých místech i tropický, zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty

0: 30 až 33 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia zítra očekáváme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: po písničce Petra Muka, je tady soutěž. Dnes tedy, jak jsem říkal, o propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a o dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest 8. srpna, což bude příští sobotu na dostihovém závodišti v Pardubicích, jak už jsem taky říkal, tak tam uvidíte a uslyšíte hlavně Marpa, což je Otakar, Petřina, známý rapper a bubeník. Bude tam taky kapela Tublatanka, David Koller, Michal Nesvadba, bude tam sraz Mustangů, Strongman Show, atrakce pro děti a čeká vás tam toho mnoho, bude tam hodně zábavy toho 8.8., takže vám přeju hodně štěstí. Tak, no a populární anketa, šarmantní osobnost roku, jak víte, slaví v tomto roce 30. výročí, proto jsme vlastně u příležitosti tohoto jubilejního ročníku pro vás připravili vždycky v úterý na 18. hodinu záznamy jednotlivých galavečerů z minulých let, záznamy galavečerů jednotlivých ročníků, šarmantní osobnosti roku a postupně vám je tedy během celého roku připomínáme. Dnes to bude po 18. hodině záznam gala večera z roku 2016 a představení a připomenutí šarmantní osobnosti roku 2015. Takže se ptám, kdo si tenkrát pro to zlaté slunce v 20. ročníku naší ankety do Hradce Králové přijel. Jestli pak ho poznáte.
1: Při tom běhu si tak pročistíte hlavu krásně a napadnou vás myšlenky. Možná je to spojené s tím, že když běžíte, máte větší minutový výdej srdečně, možná taky máte víc prokrvený mozek.
0: No vidíte, tak teď už běžte rychle k telefonu, můžete taky poklusem, ať se vám prokrví mozek a zavolejte do Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, kdo to je.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, halo, halo, dobré ráno, kdo pak je? Jako první dnes na telefonu, možná i poslední, uvidíme.
3: Dobré ráno, tady Jana z Hradce.
0: Dobré ráno, paní Jano.
3: A zkusím to, byl to doktor Pavel Pavko?
0: Pavel Pavko, myslíte? No, tak těsně vedle, paní Jano. Těsně vedle, ale doktor to taky byl. Tak si mějte moc hezky, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak Pavel Pavko ne, tak teď máte šanci vy ostatní, kteří byste chtěli zkusit své štěstí a vědomosti a říct nám, kdo si myslíte, že to byl a čí hlas jste slyšeli. Dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak
4: já
0: tam?
4: Já si myslím, že to byl profesor Birk.
0: A vaše jméno? Křesní stačí.
4: Ladislava.
0: Paní Ladislava si to myslí. Tak paní Ladislavo, pro vás už mám dobrou zprávu, je to skutečně pan profesor Pirk, Jan Pirk, který skutečně tenkrát v tom roce 2016 si přijel osobně, tuším, že to bylo do Aldisu, pro Zlaté slunce šarmantní osobnosti a pro titul šarmantní osobnost roku 2015. No a dnes tedy v podvečer po 18. hodině si to všechno můžete připomenout, jak to tenkrát v Aldisu vypadalo, jak to probíhalo, jaká byla atmosféra, protože, jak jsem říkal, máme pro vás záznam. Tak skvěle, paní Ladislavo, gratuluju, cena je vaše, takže si to hezky užijte na tom Friends Festu příští týden v sobotu a ať vám taky dobře píše ta naše tuška, propiska. Mějte se moc hezky, Ladislavo, naschledanou.
4: Děkuju vám, děkuju.
0: Tak, teď ještě písnička v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No kolik je, letí to neuvěřitelně, už za 4,5 minuty bude 7:30, takže to krásně stihneme, zahrajeme si a pak o 7:30 přijde Alena Brantová s dalšími zprávami.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu za víc než 3 miliardy korun. Stavba by měla být hotová za necelé 2 roky. Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje na 2 směny. Pracovníci proto museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace. Na Pardubickém zámku začne večer 11. ročník divadelního festivalu Pernštejnlové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapitou na rondelu i v zámeckém parkánu. Převod auta nebo změnu jeho registrace si budeme moc nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda a který teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je také možnost ponechat si registrační značku při výměně auta nebo nechat si značku i malý technický průkaz doručit do výdejního boxu. Tenistka Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Oba jsou světovými jedničkami v deblu. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Dnešek přinese jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 611 u Obědovic na Hradecku sjelo osobní auto do příkopu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s možnými komplikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: 7 minut po půl 8 se ještě jednou společně podíváme teď do novin v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak už jste slyšeli i v našem zpravodajství, pachatelé úředníci podvedli. Zaměstnankyně Královéhradecké městské firmy, která podvodníkům poslala 46 milionů korun, nebyla jakkoliv napojena na pachatele. Informaci zveřejnila policie, která případ vyšetřuje pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. K otázce, zda se podařilo zajistit některé z odcizených peněz, se zatím ale policie nevyjádřila. Policejní mluvčí Magdalena Vlčková řekla, že se zaměstnankyně městské příspěvkové organizace Správa nemovitostí stala obětí předem připraveného podvodu. Desítky milionů převedla žena se samostatným dispozičním právem v době, kdy byla ředitelka organizace na dovolené. Učinila tak, aniž by kontaktovala kohokoliv z vedení podniku nebo magistrátu, a to pouze na základě telefonátů podvodníků. Ti se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Píše se v článku, který najdete na straně číslo 7 v dnešním Právu. Já už se dívám také do hradeckého deníku. U Hradce sehnal muž rychlosti 190 km v hodině. Pirát v kupře přišel okamžitě na místě o papíry. Těžko uvěřitelných 190 km v hodině naměřili policisté v pátek 52-letému řidiči jedoucímu ve voze značky Cupra na Hradecku. Bylo to na silnici první třídy číslo 37, kde je maximální povolená rychlost 90 km v hodině, a tak tedy ten limit překročil o rovných 100 km. Zběsilá jízda pro něj skončila okamžitou ztrátou řidičského průkazu. Policisté provedli s mužem dechovou zkoušku na místě na alkohol, která byla negativní. Dále mu na místě okamžitě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Tím ale pro řidiče problémy nekončí. Jeho případ bude mít dohru ve správním řízení a za takto extrémní porušení předpisů mu teď hrozí tučná pokuta ve výši 7 až 25 tisíc korun a za volanci navíc nese den dalších 6 až 18 měsíců, píše dnešní Hradecký deník. A ještě jedno téma z Hradce Králové, z Mladé fronty Dnes a přílohy Kraj Hradecký. Je tu pozvánka na jedovaté i léčivé rostliny dnes do Hradce Králové. Komentovanou prohlídku pro děti pořádá od 10 do 15 hodin dnes Hradecká zahrada léčivých rostlin, kde kvete mnoho léčivých, ale i jedovatých rostlin. Zájemci se mohou dozvědět, jak se jmenují a jak je lze uplatnit. Připravena bude i ochutnávka bylinných nápojů a nejrůznější experimenty, což bude děti určitě bavit. Takže dnes mezi 10. a 15. hodinou v Hradecké zahradě léčivých rostlin. Pozvali vás dnešní noviny, které teď už společně zavíráme. 7 hodin 39 minut.

0: počasí.
1: Druhý pracovní den tohoto týdne bude slunečný a teplý, bude jasno až polojasno. Teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 19, vítr mírný severozápadní až západní a večer se bude postupně měnit na severovýchodní. Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 15 až 11, ale v Broumovském Výběžku můžou spadnout až na 7 stupňů Celsia. No a zítřek už bude zase velmi teplý, na některých místech i tropický, čeká na slunečno, jasno nebo skoro jasno zítra a teploty zítra 30 až 33 stupňů. Tak jenom, abyste věděli, jak to bude vypadat dnes a také zítra. Pak ještě ty teploty budou mnohem víc stoupat, ale to probereme všechno za půl hodiny s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého rozhlasu Hradec Králové, se dá říct taky, ale Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a za chviličku to bude o zemětřesení v našem vysílání. Zažili jste ho někdy a kde se s ním u nás, tedy v Česku, můžete nejčastěji setkat? To přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Za chviličku po písničce Tomáše Kluse.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: dokola.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zemědělci letos v Královéhradeckém kraji sklidí méně obilí než v loni. Vyřizování věcí na stavebním úřadu v Chlumci nad Cidlinou by mělo být rychlejší. Chirurgové loni v Česku provedli skoro 1000 transplantací orgánů a dnešek bude většinou slunečný s teplotami do 27 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Žně v našem kraji pokračují. Podle statistik ministerstva zemědělství jsou zatím výnosy průběžně nižší než v loni. Sklizeno je téměř 39% ploch s obilím. U ječmene jde už o víc než 94%. Podle odhadu Českého statistického úřadu by letos měla být celková sklizeň obilovin klesnout přibližně o 17% na 422 tisíc tun. Činnost stavebního úřadu v Chlumci nad Cidlinou se podle radnice podařilo částečně stabilizovat. Na práci, na kterou zůstala jen jedna zaměstnankyně, přibyla další pracovní síla, říká nezávislý starosta Vladan Kárník.
3: Máme tam teď dvě zaměstnankyně, které zvládají jako příliv a odliv, ale vzhledem k tomu, že tam bylo nashromážděno, bohužel díky situaci ve státě, několik podání, takže se snaží postupně zpracovávat. Myslím, že se jim částečně daří, ale bohužel do toho vstupuje nový stavební zákon, který od roku 2027 ty poměry zase bude měnit.
2: Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála 1000 orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán v Česku čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
4: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu, a to je číslo, které je hrozně jako nízké, a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace.
2: Dárců orgánů bylo u nás loni skoro 400.
1: Sport.
2: Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po červencovém titulu v Aténách a sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo. Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek. Nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka.
1: Počasí.
2: Dnešek přinese jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku pozor, na silnici 611 u Obědovic, kde sjelo osobní auto do příkopu. Policie nehodu došetřuje, projíždějte tam opatrně. A v samotném Hradci Králové pozor na Rašínově třídě, kde na vozovce leží plastové nádoby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Trutnov, Žacléř nebo Teplice nad Metují. I tam zamíří nové státní dotace na obnovu německých hrobů. Co všechno se bude opravovat a proč Ministerstvo pro místní rozvoj podobné projekty financuje, i o tom si popovídáme za chviličku s naším reportérem Davidem Macháčkem. A protože Česko v srpnu čeká mimořádná nebeská podívaná, bude to výjimečné zatmění slunce, které sice nebude úplné, ale vzhledem k tomu, že se odehraje těsně před západem, to bude vypadat, jako by se odehrály dva soumraky za sebou, tak v tom to bude velmi zajímavé a tak si o tom po půl deváté popovídáme s naším hostem Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária v Hradci Králové. On nám k tomu všechno řekne a já tedy ještě dodám, že ten zajímavý úkaz, mimořádná nebeská podívaná, částečné zatmění slunce nás čeká ve středu 12. srpna, abyste to už teď věděli. A víc tedy s naším ranním hostem po půl deváté, jak jsem říkal, Jakub Šmit vás pěkně zdraví z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 28. července. Přeju dobré ráno a hezké vstávání.

0: Za 3 minuty už bude 8:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a stát vůbec poprvé přispěje na obnovu německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí téměř 10 milionů korun mezi 55 projektů po celém Česku. Peníze zamíří i sem k nám do Královéhradeckého kraje a víc už nám k tomu řekne náš reportér David Macháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno.
0: Tak co konkrétně se bude opravovat?
1: Tak v našem kraji uspělo 6 projektů. Peníze dostane například Trutnov, tam se bude opravovat hrobka rodu Černy, Žacléř na obnovu hrobky průmyslnické rodiny Brajtových dostal peníze a pak také Teplice nad Metují na opravu hrobky rodiny Purmanových. A dotace získaly i menší obce, třeba Orlické Záhoří, Deštné v Orlických horách a také Malá Úpa v Krkonoších. A ve většině případů jde o opravy historických hrobek nebo hrobů významných německých rodáků a každý ten jednotlivý projekt může získat od ministerstva až 150 000 korun a stát uhradí maximálně 70%.

0: ty peníze, o ty dotace mezi městy a obcemi zájem?
1: Byl a tentokrát se dokonce podařil odhad nebo předpoklad ministerstva, který se potkal s tím skutečným zájmem. Dorazilo na ministerstvo 650 žádostí a uspěly všechny žádosti, kromě jediné. Obce nejčastěji žádali a potom jejich příspěvkové organizace. Několik projektů připravili spolky a vedle obnovy jednotlivých hrobů vzniknou v některých městech také takzvané integrované památníky. Ty mají připomínat někdejší německé obyvatele, jejichž hroby už se nedochovaly, nebo je dnes není možné jednotlivě obnovit. A ministerstvo tady tu první výzvu hodnotí jako úspěšnou. Zájem žadatelů podle ministerstva ukázal, že podobné projekty v řadě měst a obcí byly připravené už delší dobu, takže celá ta akce má smysl.
0: Dodal ještě náš reportér David Macháček. Děkuju za to, nashledanou.
1: Hezké dopoledne a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček nám poví, jak bude. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Takže dneska už teplo.
2: Dneska už teplo, dneska příjemný letní den, takový opravdu letní pro naše zeměpisné šířky. Tlaková výše ze západní Evropy postupuje dál k východu, bude ovlivňovat počasí u nás a vlastně v závěru týdne nebo v druhé půlce týdne pak nám bude hnát velmi teplý vzduch od jihu. Dneska jasná až polojasná obloha s tím, že teploty budou od 24 až do 27 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19 a vítr bude foukat mírný od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se ten vítr potom bude měnit na severovýchodní. Rostové podmínky v průběhu dne dobré až velmi dobré, no a bio to máme na jedničce, mírná zátěž.
1: I ta noc ještě dnešní bude docela příjemná, jak jsem tak poukal, teplotně.
2: Jo, ještě, tuhle noc ještě vyvětráme, no, ty následující už to bude trošku horší. V noci málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, takže de facto žádná oblačnost. Ty teploty se budou nejčastěji pohybovat od 15 do 11 stupňů Celsia na Broumovsku, tam ty teploty se budou pohybovat kolem

0: 7 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý od východu až jihovýchodu do 3 metrů za sekundu, anebo budou i místa, kde nebude foukat vůbec. Přes den slunečno, jasno nebo skoro jasno. Ty maximální teploty už nám povyskočí, budou nejčastěji od 30 do 33 stupňů, na horách od 21 do 24 a vítr slabý od jihovýchodu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Hmm.
1: No a co dál? Jak to bude vypadat pak?
0: Dál budou teploty stoupat s tím, že ve čtvrtek už se budeme dostávat na nějakých 630 stupňů Celsia. V pátek to vypadá až na 38 a to by měl být nejteplejší den. Na sobotu, neděli v této chvíli zatím to vypadá, že se mírně ochladí. V sobotu 34, v neděli 32 a už je tam možnost nějakých přeháněk nebo bouřek.
1: Jasně, budeme to sledovat a upřesňovat. Děkuji za ten výhled. Jaroslav Tuček pro nás měl dnes předpověď. Naschledanou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Opakované dražby pozemků města Jičína pro stavbu rodinných domů v atraktivním areálu bývalých kasáren začnou 1. září. Na prodej bude 13 pozemků. Zájemci si budou muset připravit nejméně 3,5 milionu korun. Do prvního kola prodeje půjdou v září i 4 pozemky pro stavbu bytových domů. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška až do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů, představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpátky do vlasti. Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla déle než od zemřelého dárce. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí. Kvůli očekávaným tropickým teplotám u nás začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 hodin ráno. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce. Dnešek přinese jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hradci Králové, si dejte pozor na Rašínově třídě, kde na silnici leží plastové nádoby. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Věra Martinová teď v hudebním programu Českého rozhlasu Hradec Králové a dobrého rána, kde jsme si slíbili, že připomeneme, že v Česko čeká teď v srpnu mimořádná nebeská podívaná, čeká nás výjimečné zatmění slunce, které sice nebude úplné, ale vzhledem k tomu, že se odehraje těsně před západem, tak to bude vypadat možná, jako by se odehrály dva takové soumraky za sebou, to bude určitě zajímavé. Hned na to bude možné pozorovat i Perseidy, protože toho 12. vlastně meteorický roj Perseidy vrcholí, tedy padající hvězdy samozřejmě. No a tak jsem moc rád, že to teď můžeme všechno dopodrobna probrat s Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária. Dobré ráno, pane Cholasto.
1: Dobrý den.
0: Tak na kde si máme připravit ta odsouzená sklíčka, abychom to mohli pozorovat?
1: Tak odsouzená sklíčka určitě ne. Chce to vlastně sklíčka, které používají svářeči kvůli vlastně utlumení celého spektra. A připravte si na 12. srpna. Mm-hmm. Jo, tehdy, tak máte ještě na to ten dopoledne, protože to bude až večer. Přesně jak jste to říkal. Vlastně první kontakt měsíce se sluncem bude, jestli se nepletu, v 7 hodin 19 minut a postupně se bude ten měsíc dostávat před sluníčko, až zakryje skoro 90% vlastně té plochy
0: toho slunce.
1: To je hodně. To je hodně. Ovšem problém je ten, že zároveň slunce bude zapadat, takže musíte najít někde místo, kde budete mít ten severozápadní obzor čistý, abyste vlastně mohli slunce pozorovat až úplně k tomu západu.
0: Mm-hmm. Aby nám tam nic nebránilo.
1: Nebránilo.
0: Třeba domy nebo tak.
1: Přesně tak. Ono totiž jde o to, že to maximum bude 10 minut před západem tady. V Hradci Králové, takže ve 20 hodin 11 minut.
0: A opravdu to bude teda působit, že budou dva soumraky, že se nejdřív jako setmí malinko a pak se možná ještě zase rozsvítí to světlo, než to slunce zapadne?
1: To už ne, protože vlastně slunce bude zapadat v maximální fázi. Mm-hmm. Jo, takže možná, že potom vlastně by možná maličko, jakoby, že vám bude připadat, že to světlo zůstává stejné, protože pod obzorem vlastně bude ten měsíc zase z toho před tím sluncem bude odcházet, takže někdy kolem, řekněme, po té 9. hodině už by zase slunce mělo být jakoby odkryto poměrně vydatně, takže je otázka, jak bude hrát souhra hloubky slunce pod obzorem a odchodu měsíce spoza slunce, před sluncem.
0: No necháme se překvapit.
1: Určitě to bude pěkné, jak jsme se tady o tom bavili, je strašně důležité, aby nám také vyšlo počasí. Že? Bez toho se nemáme ani tak nám moc těšit, ale my zkusíme třeba i na hvězdárně udělat nějaký třeba přímý přenos někde z míst, kde mají větší štěstí, než máme my případně.
0: A na to jsem se chtěl právě zeptat, z kterých míst bude na planetě vidět úplné zatmění slunce?
1: Úplné zatmění, to byste museli třeba stát v Grónsku nebo na Islandu. Blíže je pravda, je lepší Španělsko, anebo Malorka, kde to bude končit. Ale samozřejmě letos to zatmění slunce bude velmi krátké, třeba ve Španělsku bude trvat něco přes minutu a půl. A pokud vám to nevyjde, tak vám můžu slíbit, že vesmír zařídil zatmění slunce na příští rok a zase ne o moc dál. To bude severní Afrika, maličko to škrtne i Španělsko a tehdy bude to zatmění delší než 5 minut, takže to myslím, že bude celá pěkný. Takže když vám to nevyjde, tak ta severní Afrika aby mohla ten následující rok přijít v duhu. Bude to 2. srpna, takže taky letní měsíc.
0: Mm-hmm. Ale to Španělsko letos by mohlo být taky docela do kolem toho 12., když pojedeme k moři, tak
1: nádhera, problém je ten, že takhle si řeklo už spousta lidí, takže tam bude poměrně plno.
0: My už jsme teda zmínili na začátku to očouzené sklíčko, že to teda v žádném případě. Tak co je bezpečné, co použít pro to, abychom se na to mohli podívat hezky?
1: Jak jsem říkal, svářecí sklíčko, jako sklíčko, který používají svářeči, anebo u nás si koupíte filtr, ale v podstatě je to odvozeno z toho svářecího sklíčka. Jde o to, že vlastně vy tam utlumíte celé spektrum toho záření ze sluníčka. U toho očouzeného vám tam pořád zůstane část, která prostě do toho oka přijde, i když ho vlastně nevnímáte.
0: Co CDčko? To se taky dřív dělalo.
1: Je to vlastně velmi podobné, jako je, opravdu bych přece jenom ty oči máte sice jenom dvě, ale budete používat. Obě obě dvě, tak je dobré, dobré jako si je zachovat, aby člověk mohl ten svět ještě kolem sebe sledovat.
0: Krása. No a ještě mi řekněte, proč přijet z Pardubic do Hradce se dívat toho 12.
1: Nerad to říkám, ale my tady budeme mít o minutu déle slunce nad obzorem než Pardubicích. Ale za to my nemůžeme...
0: O minutu.
1: To je hodně.
2: To je hodně, ano.
1: Prostě kulato země, já jsem rád, že nejsem plochozemec, protože pak by mě to mohlo být jedno.
0: Takže v Hradci čekáme Pardubáky 12. ve středu.
1: Tak.
0: Přijeďte. Tak, naším hostem je dnes dobré ráno Martin Cholasta z Hradecké Hvězdárny a Planetária. Budeme si povídat i po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, my si dnes v dobrém ránu povídáme o hvězdách a taky o tom, co všechno přináší ta noční obloha teď v létě. Naším hostem je Martin Cholasta z Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. My jsme si začali povídat před písničkou o hlavní události tohoto roku, kterou bude určitě srpnové částečné zatmění slunce, ke kterému dojde tedy 12. srpna. No a já jsem někde vyčetl, pane Cholasto, že vlastně to slunce bude při maximu zatmění zakryto měsícem odspoda, takže bude připomínat úzké bíčí rohy, které budou ohnuté směrem k obzoru.
1: Je to možné.
0: Je to možné. Ano, je to zase možné. Se necháme překvapit.
1: Ne, takhle to určitě bude, ale říkám, my jsme právě i z Hvězdárny z té naší pozorovací terasy zkoušeli, jak to bude pozorovatelné, a zjistili jsme, že přece jenom úplně k obzoru vidět nebudeme, takže doporučuji opravdu si najít někde pěkné místo, protože pak i laik může udělat nádhernou fotografii třeba z věží kostela, ze stromem, ano, nebo s něčím takovým, a myslím si, že nechám na kreativitě lidí, aby jsme pak byli překvapeni nádhernými fotografiemi.
0: Těším se na to, protože to bude určitě velká výzva pro fotografii. Přesně a tak. Krásně jste zmínil, že vždycky by v tom záběru nemělo být jenom to slunce nebo zatmění měsíce, ale měl by tam být nějaký objekt.
1: Přesně tak, ale připomínám, pokud nebude nějaká oblačnost, tak vždy i na ten fotoaparát použít filtr. Přece jenom i těch 10% sluníčka, který tam zůstane, může pak dojít k poškození samotného čipu na tom fotoaparátu.
0: Důležitou věc jste připomněl. No a co u vás na Hvězdárně teda? Co chystáte na ten den, na toho 12. srpna?
1: Chystáme program, v podstatě budeme už tam mnohem dřív, než bude to samotné zatmění, a budeme promítat právě v planetáru film o zatmění, jako v digitální planetáru, takže to je full domová projekce, takže si myslím, že lidé si přijdou na své, aby se natěšili. No a pak samozřejmě přijde to samotné zatmění, takže budeme mít přístroje jak na terase, tak budeme pozorovat z kopule. No a pokud tohle pozorování lidi neodradí a budou dál natěšení na pozorování vesmíru, tak můžou volně přejít vlastně s námi na pozorování Perseid, protože vlastně 13. následující den ráno je maximum tohohle meteorického roje, a jelikož je zatmění slunce, to znamená, že měsíc je v novu, ono to jinak nejde, tak právě bude krásná bezměsíční noc, takže když bude jasno, budeme vidět spršky meteoru a bude to úžasné, protože Perseidy jsou velmi aktivní, mělo by jich být až 150 za hodinu, panečku. Samozřejmě jich tolik asi neuvidíme, ale jsou rychlé a myslím, že se to lidem bude moc líbit.
0: Slzy svatého Vavřince.
1: Přesně tak.
0: Přejete si vždycky něco, když vidíte? Nebo to nestihnete? Já to nikdy nestihnu. Já jsem to sem tam stihnul,
1: ale zjistil jsem, že to je úplně zbytečný.
0: Nefunguje to.
1: Fakt to nefunguje.
0: Já to stejně zkusím.
1: Jo, zkuste to.
0: No, povídám.
1: A pak ještě samozřejmě chci připomenout, že budeme už teďka mít otevřenou Hvězdárnu, protože jsme měli výluku díky letnímu slunovratu, byly jasné noce, nebo přečno nebyla taková tma, teď už se nám to lepší. V průběhu srpna se bude zlepšovat vlastně pozorovatelnost planety Saturn, takže si myslím, že bude na co se podívat. A máme také připravený nový dětský program o zvídavě Evy, takže by návštěvníky může potěšit nový pohled pro děti na tu oblohu.
0: Krása, takže se zastavte na Hvězdárně a planetáriu tady v Hradci Králové. No a ještě jeden úkaz nás čeká. My jsme tady mluvili hlavně o slunci, ale i měsíc.
1: Tenhle srpen je tak nabitý událostmi. 28. srpna bude zatmění měsíce, v Čechách opět částečné. A pro změnu zase bude brzy ráno, kdy měsíc bude zapadat, bude zakryto až 93% vlastně měsíce, což bude trošku problém, protože při tom západu už bude v tom svítání slunce, protože když měsíc zapadá při úplňku, tak zároveň vychází na druhé straně sluníčka, tak už budeme velmi těžko hledat. Ale opět nám může poskytnout krásné fotografie právě toho srpečku, ten úlinkčkého srpečku měsíce někde na obzoru, takže zkuste to, měsíc zapadá v 6 hodin 11 minut a v 6 hodin 12 minut je maximum. Takže vlastně v tom maximum bude právě při tom obzoru.
0: Takže takhle brzy ráno to bude.
1: Takhle brzy ráno, od 4:30 začne měsíc vstupovat do stíně země, ale zase krásně ještě srpnové noci, takže si myslím, že se to vyplatí.
0: A to ještě nebudete na Hvězdárně, ale asi
1: to
0: ne, takhle brzy
1: asi
0: ráno.
1: Jako budeme, ale nebudeme mít otevřeno, protože si myslím, že se tolik jako nadšenců nepřijede, ale...
0: No, abyste se nedivil, kdybychom řekli třeba teď, že můžete zaklepat tady na pana Cholastu na Hvězdárně toho 28. ráno.
1: Ale opět je to stejné jako s tím sluníčkem, hledejte spíš volný obzor. Jo.
0: A nějaký pěkný objekt předtím.
1: A nějaký pěkný objekt. Tentokrát už nemusíte používat
0: žádný filtr.
1: Takže můžete vychutnat ty tvary a barvy těch objektů, které budete mít u toho.
0: Krása, takže romantika připravená na letošní léto.
1: Všechno
0: před námi. A my za to moc děkujeme. Naším hostem byl v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes Martin Cholasta z Hvězdárny a planetárie v Hradci Králové. Takže si popřejeme čisté nebe, ať z toho něco máme, ať ty úkazy nebeské jsou letos krásně vidět.
1: Přesně tak, užijeme. Děkuju.
0: Díky. Naschledanou. Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Přeju hezké úterý a také hezké a příjemné poslouchání našeho dalšího vysílání po 9. hodině už s Janou Kudevejsovou v dopoledním Habaději. Naschledanou zítra.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Malé Úpy zvýšili od prosince poplatek z pobytu. Výtvarník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Basketbalová Slávia nebude hrát ligu mistrů v Praze. A dnešek bude slunečný s teplotami do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Obec Malá Úpa na Trutnovsku zvýší od 1. prosince poplatek z pobytu ze současných 25 na 40 korun za osobu a noc. Navýšení už schválili zastupitelé.
3: Poplatek je pro obec jediným příjmem z cestovního ruchu a ke zvýšení sáhla i proto, že se sazba už řadu let neměnila. 40% z vybrané částky utratí obec za infrastrukturu, tedy například za zimní údržbu, dopravu, parkování nebo zimní běžecké trasy. Čtvrtinu pak dá na služby pro návštěvníky, včetně provozu infocentra, a zbytek potom na propagaci, kulturu a společenský život. Z Malé Úpy Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Obyvatelé obcí sdružených ve svazku Společná Cidlina mohou získat dotaci na projekty, které posilují komunitní život a sousedské vztahy. Dotační program reaguje na rostoucí izolaci seniorů a počítá s podporou nápadů na posílení mezigenerační spolupráce, uchovávání místních tradic nebo identity obce. O část z vyčleněných 400 tisíc korun může až do konce října žádat každý plnoletý obyvatel obcí z regionu. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademie výtvarných umění i Národní galerii. A jeho tvorba i veřejná vystoupení dlouhodobě vyvolávaly výrazné společenské debaty. Sport. Basketbalisté Slávie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Českému rozhlasu to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci.
4: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku a my, když jsme hráli nad Královkou v poslední sezóně, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
2: Slávii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao. Počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku se na silnici číslo 302 v obci Hejtmánkovice srazilo osobní auto s traktorem. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 9. hodině už startuje úterní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém bude pokračovat náš seriál o turistice a turistickém značení. Na stezkách se používají čtyři základní barvy, co která znamená a co předchází vyznačení úplně nové trasy. To od nás uslyšíte za chvíli, taky uslyšíte, proč naše letající reportérka Zuzana Boučková dnes míří právě do Janských Lázní, a taky vás naučíme péct jeden výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí. To je totiž další recept pochoutkového roku a nebude chybět ani soutěž Zámecké léto ve 3/4 na 10. Je toho hodně. Jana Kudyvejsová přeje hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše létající reportérka Zuzana Boučková už v tuto chvíli míří do Janských Lázní na stezku Korunami stromů, kde dnes startuje akce Řemesla na stezce, takže zdravíme na cesty. Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne.
1: Zuzko, co tedy dnes máš v plánu hlavně sledovat?
2: Tak jak si prozradila, mířím do korun stromů, protože mě láká představa, že na chvíli uteču z digitálního světa a uvidím preciznost starých mistrů. Navíc tam dnes na návštěvníky čekají dobové stánky. Žádný plast a moderna, ale historie, tak jak to bylo před 100 lety. Těším se na vůni dřeva a historickou atmosféru v srdci Krkonošského lesa.
1: No tak to bude opravdu lákavé. Tímto zveme všechny posluchače, kdo mají možnost taky na výlet. Na co konkrétně ty se těšíš nejvíc a co od toho všeho vlastně očekáváš?
2: Osobně se těším na ta samotná stanoviště. Od dražby mincí přes drátenictví až po kováře. Jsem zvědavá, s jakou lehkostí se ovládají tradiční materiály a jak vypadá třeba psaní husím brkem. Očekávám příjemnou atmosféru a mnoho inspirace. Bude zajímavé totiž sledovat, jak se historie na stezce potkává s moderní architekturou stezky.
1: Kromě řemesel tě ale na stezce čeká ještě jedno velké lákadlo. Já možná tuším, jaké, protože jsem tam byla na výletě minulý týden, tak jsem ale zvědavá, jestli se shodneme. Tak co je pro tebe to další lákadlo?
2: Vsadila bych se, že se shodneme, prostě všichni se těší na medvědy Michala a Alici. Na Alici já jsem obzvlášť zvědavá, zatímco Michal si totiž po jídle přidává šlofíka, Alice někdy leze až do výšky 40 metrů, takže se může stát, že na lidi na stezce ve výšce 20 metrů bude schlížet z dvojnásobné výšky a okusovat větve. Za chvilku už tam budu a slibuji, že vše zajímavé natočím i vyfotím.
1: No vidíš, tak teď si mi to osvětlila, protože my jsme medvědy viděli v akci, ale jeden polehával, druhý byl aktivnější. My jsme přemýšleli, který je který, tak teď už je to asi

0: Tento týden pro vás máme seriál o turistickém značení a o stezkách, kterých je po České republice barevně označených přes 40 tisíc kilometrů. Povídáme si s Janou Pírkovou z Klubu českých turistů. Turistické značky mají různé barvy. Dnes vysvětlíme, co která znamená a jakou trasu ohlašuje a začneme samozřejmě počtem barev, které se v současné době používají.
1: Čtyři barvy jsou od roku 1916. V roce 1915 se to začalo testovat a ostrý provoz byl 1916. V červené barvě, která byla jako první, se přidala modrá, zelená a žlutá. Ta červená, to je hlavní taková trasa, která je dálková a páteřní. Příkladem tady u nás je třeba Jiráskova stezka, která vede přes celé Orlické hory. Jsou často vedené horskými hřebeny, významnými údolími nebo napříč většími územními celky. Ta modrá, ta má spíš regionální charakter, zelené jsou zpravidla místní a žluté jsou zkratky nebo nějaké spojovací trasy. Takže když jde turista a jsou tam třeba dvě možnosti, modrá nebo žlutá, tak ta žlutá většinou bývá přímější, v horách třeba více do kopce, náročnější terén.
0: Když vy potom jdete značit, tak podle čeho a jak se stanovují ty nové trasy, které budou vyznačené?
1: Nové trasy samozřejmě už se tolik teďka neznačí, protože už ta síť je poměrně široká, ale stává se to třeba v Brdech, se značily nové trasy. Těch kritérií je více. Samozřejmě, aby to bylo turisticky zajímavé, buď je tam nějaká historická zajímavost nebo něco podobného, je to pěkné. Můžou tam být nějaké technické zajímavosti. My chceme opakovat trasy stejných barev, takže pokud už tam vede nějaká trasa, tak musíme zvážit za tam vytvářet novou. Nemělo by to vést přes frekventované silnice, mělo by to být bezpečné a dlouhodobě průchodné a nechceme zbytečně

0: hušťovat tu síť. Takže v současné době vznikají třeba nové naučné stezky, nebo třeba v okolí Hradce Králové teďka se staví dálnice, takže to nám trošku mění tu síť těch tras, protože musíme překládat ty trasy, protože nám to tam naruší dálnice.
1: A jak často přibývají nové? Nebo spíš podle čeho se rozhoduje, že je potřeba v tom daném úseku udělat turistickou stezku, přidělat značení? A kdo to potom rozhodne, že se tam opravdu půjde vytyčit ta nová trasa? Mm-hmm.
0: Tak může přijít jednotlivec, nebo se může ozvat nějaká kulturní instituce, město, obec s návrhem a ten my zvážíme. Jak jsem zmínila, musíme se kouknout na ty ostatní trasy, které v tom regionu jsou a zvážit, zda tam novou stezku zřizovat. A potom následuje takové administrativní kolečko, takže já jakožto předseda značkařského obvodu podám návrh krajské komisi značení, která zváží ten návrh, vyhodnotí, proběhne nějaká diskuze a na základě toho se buď ta trasa vyznačí nebo ne. Pokud je ta trasa schválená, tak potom musí být zahájeny přípravné práce. A to spočívá v tom, že se zjistí, kudy by ta trasa vedla, musí se tam zajet, projít to, zjistit, kdo je majitelem pozemku, po kterém ta trasa povede. Teď jsem třeba řešila zrovna, musí se třeba zavolat starostovi, zeptat se, jestli můžeme značky dát na sloupy veřejného osvětlení. Takže všechny takové ty přípravné práce se musí provést a jakmile to je připravené všechno, tak si to zadáme do systému, dáme požadavek na vytvoření směrovek a informačních míst, které budou na té trase a když už je to všechno připravené, tak se vyráží značit.
1: No a o tom značení si řekneme zítra.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Před námi jsou další horké a vydatně slunečné dny a proto jsme zmínili právě i počasí ve včerejší radioporadně s optometristou Janem Klouzou. Jak si vybírat vhodné sluneční brýle, jaké zabarvení čoček nás ideálně ochrání a proč je na sluníčku důležité pamatovat právě i na naše oči.
1: To UV záření může i třeba poškodit nebo způsobit nějaké záněty spojivek, záněty rohovky a je důležité taky to, že zabarvení skel, což se hodně lidí myslí, tak zabarvení těch slunečních brýlí není vlastně až tak důležité, jako ta UV ochrana těch brýlí jako taková.
0: To znamená, že když my si je vybíráme, tak musíme sledovat údaje na té nálepce, která tam většinou bývá a tam bývají písmenka UVA a taky UVB. Musí ano. Tam být obojí a jsou důležitá ještě čísla, která jsou k tomu doplněná.
1: Tam je ideální, když tam je napsáno UV400. UV400 znamená, že ta čočka blokuje vlnové délky do 400 nanometrů, což je poslední hraniční hodnota UVA záření. A to UVA záření je důležité chránit, samozřejmě i UVB, ale tam to není až tak hrozný, ale to UVA záření způsobuje ty dlouhodobější problémy, proniká hloubš, proniká až k čočce, proniká až k sítnici a může tam způsobit nějakou i změnu. A to UVB záření neproniká tak hluboko, ale tím, že už vlastně tam máme to UV400 a je tam tím pádem ten UV filtr na to UVA záření, tak už tím pádem tam máme i to UVB záření zahrnuto.
0: Tím pádem není pravda, že čím tmavší skla, tím lepší ochrana.
1: Není. Tam je důležitý ještě zmínit jednu věc a to kategorizace těch slunečních brýlí. Na každých brýlích tam najdete, jestli to je kategorie 1 až 4. Kategorie 1 až 3 pro zákazníka znamená jenom intenzitu toho zabarvení. Víceméně já vždycky říkám, aby to brali podle toho, jak je mu to příjemné. Třeba mě osobně jsou příjemnější světlejší čočky a dají se používat samozřejmě i přes větší období toho roku, od jara až do podzimu. A kategorie 4, na to si dát pozor, ta je opravdu třeba na vysokohorskou turistiku. A proč pozor? Tak kvůli tomu, že se s ním nesmí řídit.
0: Celý rozhovor s optometristou Janem Klouzou, který byl včera naším hostem, najdete už teď na našem webu hradec.rozhlas.cz. A dnes po 11. hodině bude naším tématem pravní pomoc v létě. Jak léčit úpal, úžeh, jak reagovat při prudké alergické reakci na bodnutí vosou, nebo jak by mělo vypadat ošetření po uštknutí zmí. To všechno uslyšíte v dnešní radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové po 11. hodině.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které

0: Soutěži Zámecké léto už za chvíli na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové navštívíme tentokrát Valečský zámek, ale ještě předtím nabídneme něco dobrého, chutného. V neděli vám totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023 a šlo o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To všechno ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci, a tentokrát právě Vojtěch Vrtiška.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak delším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě si to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, tak ji tam celou takhle mrsknu.
3: Myslím vás, mrsknu znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc, a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: A recept na tento piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtišky najdete na webu www.pochoutkovirok.cz, kde je samozřejmě i původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, tentokrát v úpravě šéfkuchaře Jaroslava Sapíka.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch, z dílny Matyáše Bernarda Brauna vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře, já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: To je v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A 1896, za B 1912, za C 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předvolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám.
1: Tábora.
0: Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Tak tolik, pan Martin, nezlobte se, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal, vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na transplantaci orgánů čeká v Česku skoro 750 lidí. Prázdninové opravy mateřské školy Števcova v Hradci Králové skončí s předstihem. Tenistka Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open a dnešek bude slunečný s teplotami 24 až 27 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
2: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
3: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
2: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
4: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
2: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje ve dvousměnném provozu. Do terénu pravidelně vyjíždějí dvě velká kropicí auta a přibližně desítka menších cisternových vozů. Aby pracovníci zvládli zajistit navýšený objem dodávané vody, museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace.
5: Posílená zálivka potrvá v Hradci Králové ještě 1 až 2 týdny. Technikům totiž nepomůžou ani případné krátké deště. Půda je po dlouhém suchu natolik proschlá, že se podle nich voda ke kořenům stromů stejně nedostane. Středisko údržby městské zeleně proto do terénu nasadilo dalších 150 zavlažovacích vaků pro mladé stromy. Pro ty vzrostlé využívají velkoobjemové vaky s kapacitou přes 1200 litrů vody. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V mateřské škole Števcova v Hradci Králové pokračuje oprava chodníků. Dělníci teď betonují nové obrubníky a připravují podkladní vrstvy. Práce mají skončit asi o měsíc dřív, než město původně předpokládalo. Hned poté začne taky oprava ploché střechy. Součástí bude nová hydroizolační vrstva i oprava střešních prostupů. Za obě investice radnice zaplatí víc než 1,25 milionu korun. Hotové by měly být ještě před začátkem školního roku.
1: Sport.
0: Teniska Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henry Pettnem. Oba jsou světovými jedničkami v deblu. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jen jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 10. hodině úterý 28. července a pokračuje dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. I po zprávách a zámeckém létě dál můžete soutěžit s námi třeba po 10:30 o knihu Muž, který našel klid. Je to o tom, jak najít bez výčitek svou vlastní pohodu. A abychom ji našli v dalších dnech tohoto týdne, budeme potřebovat hodně stínu a hodně vody. Zeptáme se na toho meteorologa Jaroslava Tučka. No a dál pro vás máme třeba Lucí Bílou, Michala Tučného, taky Karla Černocha s Ivetou Bartošovou a přejeme hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přece jenom už je 28. července a pokud vítáte každý nový nápad, jak překvapit děti, jak je zabavit, co jim připravit za program, tak připomenu jednu zajímavou akci, kterou najdete v muzeu v Chlumci nad Cidlinou. A je to takový program Hledá se nový tovaryš, je to úplně jednoduché, když přijedete do muzea, tak hned u vchodu dostanete hrací kartu s takovým napínavým příběhem, a ten bude vaše děti provázet expozicí a jejich úkolem bude vyhledávat konkrétní historické předměty, různé staré zemědělské stroje a řemeslné nástroje a taky zapojit logiku a fantazii. A cílem je vyluštit tajenku a když se to podaří, tak tím složí tovarišskou zkoušku. Otevřeno je každý den, kromě pondělí od 10 do 16 hodin. No tak když se vám bude chtít třeba se schovat před horkem, před sluníčkem, můžete i toto vyzkoušet.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: No ale můžete samozřejmě hrát a soutěžit taky s námi dál ještě do pátku, do tohoto pátku, do 31. července. A ve hře je hodně krásné dárky a taky let horkovzdušným balonem pro dvě osoby, tak já doufám, že i teď budete rychlí, protože vlastně myslím si, že vždycky se nám to podařilo, že se někdo rychle dovolal a vyhrál a je to tak i teď. Přejeme vám dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Halo, halo, slyšíme se?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak to jsem ráda, že se nám někdo ozval. Kdo a odkud voláte?
2: Jsem Jiří z Jihlavnice.
0: Tak my vás moc zdravíme, pane Jiří, a to, že jste se dovolal, asi znáte, asi jste už slyšel, jak se soutěží, znamená pro vás výhru hned v tuto chvíli, ke které gratuluju. No a doufám, že vy nebo aspoň někdo u vás v rodině máte rádi detektivky, protože u nás máte audioknížku Václav Erben Bláznova smrt, je to radiokarta, díky které si to jednoduše stáhnete třeba do počítače a můžete poslouchat a ještě u toho něco dělat. Takže k tomu gratuluju. No a samozřejmě i postup do slosování o let balónem je váš. Máte radost, vy někam asi cestujete, takže možná
2: určitě
0: jedním uchem telefonujete a dalšími smysly kontrolujete cestu. Už jste po dovolené, nebo vás čeká ještě něco příjemného?
2: Dovolená teprve čeká, asi za 14 dní jedeme do Rakouska na týden.
0: To je nejlepší na tom, to těšení, ty přípravy, no tak ať si to užijete, ať to ještě v práci všechno dobře zvládnete a ať se líbí knížka.
2: Děkujeme.
0: Mějte se moc hezky a naslyšenou a vydržte chviličku na lince. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou.

0: to byly takové letní rytmy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Africký týden, připomínám, pokračuje v Safari parku Dvůr Králové nad Labem a s dětmi jsme si včera v tomto čase povídali o cestovním ruchu. A kdo cestuje, je bohatý. Samozřejmě nějaké peníze jsou na to potřeba, ale spíš myslím bohatý na zážitky. No a o bohatých lidech, možná i trošku jinak, si budeme povídat právě dnes s dětmi, kterých se ptala Tereza Brázdová.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Já vím, to je ten bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
2: I diamanty. A má i peníze. Ještě může být zlatý ještě auto a domeček taky může být zlatý a může být ještě zlatý balák.
1: A jak se lidé stanou bohatými?
2: Já vím. Oni se stanou, když mají hodně peněz a diamantů a prstenů.
1: No dobře, ale kde je vemou? Za co si je koupí?
2: Když pracuje hodně práce.
1: Tak si vydělá hodně peněz?
2: Jo.
1: Chtěla bys být bohatá?
2: Jo. A já bych chtěla být hodně bohatá a chtěla bych mít hodně prstenů a hodně diamantů a hodně zlata a hodně peněz a hodně prašuji.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
2: Já jsem si třeba chtěla koupit balák. Pilátský diamant a s pokladem.
3: A takhle to vidíme my.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Pravděpodobně zítra to přijde, zítra k nám do České republiky začne proudit mimořádně teplý vzduch. Jak tedy ovlivní situaci, to teď probereme s Jaroslavem Tučkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Ale nejdřív snad začněme tím příjemnějším dnem a to by měl být ještě dnešek, nebo teploty budou už stoupat někam vysoko, povězte, co nás čeká ještě do večera.
2: No tak nějak extrémně vysoko oproti těm následujícím dnům to nebude dneska. Dneska obloha jasná až polojasná s teplotami od 24 do 27 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19 a vítr nám dneska po celý den bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. S tím, že pak večer se ten vítr postupně bude měnit na severovýchodní. Bio máme na jedničce a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Tak to je zatím ještě pořád příjemné prázdninové léto, příjemné prázdninové počasí. No a co nás čeká od zítřka? A ještě mě taky zajímá, jaké teploty budou v noci.
2: Ještě tato noc, co bude, tak ta bude ještě příjemná, protože teploty nebudou nikterak vysoké, v noci jasno nebo skoro jasno a ty teploty od 15 do 11 stupňů Celsia. V Broumovském výběžku tam ty teploty budou nejčastěji kolem 8 stupňů Celsia. No a vítr jenom slabý od východu až jeho východu do 3 metrů za sekundu a nebo nebude foukat vůbec. No a zítra přes den hodně slunce, jasno nebo skoro jasno, no a už budeme mít tropické teploty. Teploty se budou pohybovat od 30 do 33 stupňů Celsia, na horách od 21 do 24 a vítr slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: A vývoj potom v dalších dnech, už víme, který den by měl být asi nejteplejší?
2: Zatím to vypadá, že nejteplejší by byl pátek, kdy ta teplota by měla v těch nejteplejších místech atakovat 38. A pak přece jenom na víkend to v této chvíli zatím vypadá, že by přišlo lehké ochlazení v úvozovkách, protože stále budeme mít tropické teploty v sobotu do 34 a v neděli do 32 stupňů, s tím, že o víkendu už pak jsou tu nějaké pravděpodobnosti přeháněk a bouřek.
1: No jak by řekli děti, bude to masivní, ale jsme na to připraveni, víme o tom, tak se podle toho zařídíme. Jaroslav Tuček, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Pavel Bobek, Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je 10 hodin 37 minut a dneska tu pro vás mám opět lahůdku. Vlastně dvě lahůdky, jednu knižní a jednu, která se skrývá v naší dnešní otázce, protože přichází naše pravidelná dopolední soutěž. Dnes o knížku taky z nakladatelství Kazda, ta včerejší vás hodně zaujala, dnes je neméně zajímavá, jmenuje se Muž, který našel klid. Je to o cestě ke všímavosti, sebelásce a štěstí a pomůže vám zpomalit bez výčitek, najít klid v momentech, kdy už je toho moc, poradí, jak čelit tlaku, přílišným očekáváním a jak se prostě dostat do osobní pohody. Je to na základě osobních zkušeností autora a jeho vyprávění. Tak si pojďte s námi zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Naše telefonní číslo 726 46 46 46. Dnes opět představíme někoho zajímavého a vy už můžete přemýšlet, jestli ten člověk existuje nebo ne, jestli bude ta naše dnešní zpráva pravdivá nebo nebude, protože pravidla v této soutěži jsou hodně, ale hodně volná, pokud s námi hrajete poprvé. Existuje jedna Kanaďanka, která se jmenuje Lulu Lotus a ta má takovou schopnost, že umí pískat nosem. Objevila ji už v 7 letech, ale není to takové to pískání, jako když třeba máte rýmu, nebo když spíte a máte ucpaný nos a něco v něm píská, to ne. Je to takové pískání, které se úplně podobá nějakému hudebnímu nástroji, protože ona postupně tu svoji schopnost tak zdokonalila, že dokáže nosem zapískat Beethovenovy sonáty, populární filmové melodie a říká, že za touhletou superschopností stojí specifická práce s krčními svaly, kterou se postupně naučila a postupně ji vytrénovala. A kdo s námi hrajete pravidelně, tak už tušíte, že samozřejmě ukázka nesmí chybět, takže si to dobře poslechněte a budu se ptát na to, jestli věříte tomu, že je to právě ta Lulu Lotus a její pískání pouhým nosem. Jestli byste si představili, že by to takto nějak mohlo znít nebo ne. Tak poslouchejte a pak zavolejte na 726 46 46 46.

0: Pískání pouhým nosem a zapískat třeba i Beethovenovu sonátu, to dokáže Kanaďanka Lulu Lotus, o které tvrdím, že má tuhletu schopnost už od svých 7 let a že jsme ji právě slyšeli. Věříte tomu nebo nevěříte? Hrajeme o knížku Muž, který našel klid. Kdo pak s námi teď soutěží? Dobré dopoledne, Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Trutnova.
0: Ano.
1: A já bych vám docela věřila.
0: Tak dneska věřila, doufám, že rozumím správně, protože nám v tom...
1: Je to docela zajímavý a pěkný.
0: Dobře, tak slyšeli jsme tu odpověď, to je důležité, jinak trošku zase zlobí signál, ale nevadí. Paní Bohumila Strutnova, zdravíme, mějte se moc hezky a teď už tam s námi bude někdo další. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, Vladě Zkušťálová.
0: Ano.
2: A já vám věřím úplně.
0: Tak, pan Vláďa věří úplně. Máte taky nějakou super schopnost? A ještě nejlépe, která by se dala předvést do rádia?
2: No to asi ne.
0: Tak to je škoda, tak třeba někdy příště, třeba na něco přijdete a třeba se ještě spojíme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Jinak ještě jsem chtěl říct, že to bylo i v knize Guinnessovy napsaný.
0: Myslíte si, že dokonce v knize rekordu, všechno zjistíme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Mějte se taky, díky,
0: naslyšenou. Tak ještě můžete zatelefonovat, teď nám tam někdo asi vypadl pravděpodobně. Nevadí, řeknu ještě e-mailovou adresu, na kterou můžete odpovídat studio.hradec@rozhlas.cz. Jestli věříte tomu, že jsme slyšeli pískání pouhým nosem, které ovládá jedna Kanaďanka a dokonce to pískání považuje i za svůj hudební nástroj a taky ho tak používá. Tak se zamyslete a napište nebo ještě zavolejte, jestli věříte nebo nevěříte.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

Už zase rychle pročítám ještě poslední e-maily, které od vás přicházejí do soutěže. Věřte, nevěřte. Ještě rychle můžete klidně napsat studio.hradec@rozhlas.cz. Pouštěli jsme si ukázku, kterou teď připomenu s otázkou, jestli věříte tomu, že je to Kanaďanka, která umí takto pískat pouhým nosem. No a co vy na to? Tak jedna odpověď, dobrý den, dnes věřím, je to Šikulka. Další odpověď, lidé mají talent na určité věci, tak proč by Lulu neměla takový talent? Od paní Pavlíny odpověď, dobrý den, jestli to dokáže, je skvělá a zkusím věřit, píše paní Pavlína. A já jsem si myslela, že píšete, zkusím to taky napodobit. A tak si říkám, že to by mohla být taky dobrá zábava docela pro děti. Zkusit tohleto pískat nosem, zkusit se to naučit, protože čím větší taková, no, jak to říct, hloupost, tak tím to děti víc baví. Takže paní Pavlína věřila, od Markéty odpověď zkusím věřit, pokud je to tedy pravda, tak je to obdivuhodné. Od paní Míly odpověď, dobrý den, nevěřím vám. No, dnes je to takové trošku zapeklité, máme tam takový malý zádrhelík, tak nejdřív řeknu, že tato Kanaďanka existuje a tuhle tu schopnost, nebo chcete-li superschopnost, opravdu má. Nicméně, to, co jsme slyšeli, bylo něco ještě trošku jiného. Ono to bylo pískání nosem, ale ne pouhým nosem, protože existuje takzvaná nosní píšťalka, nasadíte si to do nosu, držíte to pusou a foukáte nosem a ono to vydává takovýto zvuk, jako když pískáte na normální píšťalku, ale vlastně foukáte do toho nosem. Takže toto bylo pískání nosem, ale s pomůckou. Jenomže ta Kanaďanka Lulu Lotus opravdu existuje, opravdu ovládá pískání pouhým nosem, dokáže zapískat různé skladby, třeba od Beethovena nebo populární filmové melodie a dokonce se dlouho snažila o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, až se jí to nakonec podařilo. Ono to není jen tak, pravidla vyžadují alespoň 3 nezávislá měření profesionální technikou. Ona nakonec našla takovou firmu, která jí změřila a nahrála a technici jí naměřili hlasitost 44 decibelů, což odpovídá hlasitosti zpěvu některých druhů ptáků, hučení lednice, tiší konverzaci nebo třeba zvuku mírného deště. Následné schvalování zápisu trvalo 2 roky, ale nakonec se to tedy opravdu podařilo. Já jsem hledala nějakou ukázku, ono je to pískání nosem v podání Lulu trošku slabé, ale nakonec jsem jednu našla, takže takhle zní v originále Kanaďanka Lulu.

Určitě slyšíte ten rozdíl, jak to bylo předtím s píšťalkou s pomůckou a teď pouhým nosem bez pomůcky. Takže tím pádem dnes vyhraje někdo, kdo nevěřil, kdo nesouhlasil, a to byla vlastně jako jedna z mála, ne-li možná jediná, paní Míla, paní Milena, takže gratuluju a posíláme knížku z nakladatelství Kazda, Muž, který našel klid.

Po 11. hodině už vás v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové čeká radioporadna dnes na téma první pomoc v létě. Budeme řešit například i anafylaktický šok po bodnutí vosou nebo včelou. Ještě předtím samozřejmě zprávy s Alenou Brantovou, třeba o zastávce Legio vlaku v Trutnově. Hezké dopoledne.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Zpráva Krnapu varuje před požáry v Krkonoších. Na Trutnovském nádraží stojí až do neděle legiovlak. Dnes je světový den hepatitid a předpověď slibuje jasnou oblohu a teploty do 27 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali taky před zapalováním svíček u pomníků a božích muk nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech poroste. Podle meteorologů přichází další vlna veder. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška až do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů, představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpátky do vlasti.
5: Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krečovský vůz. Novinkou je výstava v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910 upraveném za druhé světové války na radarový vlak. Komentované prohlídky jsou ve všedních dnech od 14 hodin, o víkendech pak každou hodinu. Legiovlak je v týdnu otevřený do 6 večer, o víkendu o hodinu déle. Vstup je zdarma. Strutnová Jana Házová, Český rozhlas.
4: U 950 lidí v Česku odhalili za první půl rok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
6: Už to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadl.
7: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Frankové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
8: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
7: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 desetiny stupně. Přes 7 stupňů. Na jihu nejjižnějšího ze 4 hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platí varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností, pozastavily taky železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnily žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě.
0: Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Mírný severozápadní až západní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hradci Králové pozor v Palachově ulici. U křižovatky s ulicí Pod Zámečkem se srazila 3 osobní auta. Policie nehodu došetřuje, projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: I po 11. hodině posloucháte dál úterní dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Předpolednem budou připravené další babské rady Jarky Vykoupilové o tom, že čipsy nemusí vzniknout jenom z brambor, ale nabídneme alternativu, která bude stejně chutná a možná i o kousek zdravější. A jaké bude téma dnešní radioporadny? Už jsem říkala, bude to první pomoc v létě, jak léčit úpal, úžeh, jak reagovat při prudké alergické reakci na bodnutí vosou, nebo jak by mělo vypadat ošetření po uštknutí zmí. To všechno probereme už za chvíli. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak se na nás určitě obraťte buď e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a nebo telefonem 726 46 46 46. Dál přejeme hezký den, příjemný poslech.
0: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Dnes nás čeká první pomoc v létě a taky proto mám tady hned dvě pomocnice ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Obě dámy ze střední a vyšší odborné zdravotnické školy v Hradci Králové, paní magistra Helena Resková a Nikola Dušková. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
3: Krásné dobré dopoledne.
1: Tak já vyladím oba mikrofony, ať se dobře slyšíme. A my tady toho máme hodně, máme tady celý seznam toho, co bychom chtěli probrat. Uvidíme, kam až to stihneme, ale určitě začneme teď tím horkým počasím, které nás čeká, bude náročné samozřejmě hlavně pro lidi, kteří se například s něčím léčí, kteří berou léky na srdce, většinou hlásíme tu biozátěž, trojku, že by na sebe měli dávat pozor, být opatrnější. Co ale takový úpal a úžeh, jaké jsou v tom rozdíly? Učili jsme se to všichni už na základní škole a vlastně, když ta otázka přijde zčista jasna, tak člověk trochu loví v paměti, co je od sluníčka, co je jenom od horka.
2: Tak ten úpal je celkové přehřátí organismu a nemusí to být ani s ohledem na to horko. Většinou to jsou nějak, když zůstalo třeba děti v autě, jak se nedávno stalo nějaký případ, nebo prostě v nějakém horkém prostředí nevětratelném, a úžeh je naopak od sluníčka. To znamená, jako je to přehřátí způsobené přímo tím, že jsme na sluníčku bez pokrývky hlavy a bez nějaké ochrany.
1: Ono možná, ale ty následky můžou být dost podobné.
2: Ty příznaky jsou víceméně podobné, protože vlastně všude tam je nějaká bolest hlavy, může tam být zvracení, takový ten pocit na zvracení, únava, ale samozřejmě riziko u toho úžehu je vlastně, že ty příznaky můžou nastoupit až s několika hodinovým odstupem. U toho úpalu naopak zase tam můžou být křeče a nějaká celková taková ta slabost.
1: Jak pomoct, co dělat, co naopak nedělat, ať už půjde o kohokoliv, může to být dítě, může to být nějaký starší člověk, který právě bere nějaké léky, ale může to být kdokoliv.
3: Přesně tak, může to být kdokoliv, akorát teda ty děti a potom ty starší lidé jsou na to náchylnější a ty vlastně komplikace toho můžou být mnohem jako těžší. Vždycky je dobré v klidu reagovat, toho člověka odsunout někde do stínu, do chladnějšího prostoru, může se chladit, podávat se nějaké nápoje, samozřejmě doplnit tekutiny, nedávat ale ledové, ale jenom vlažné, aby zase tam nenastal nějaký prostě v tom organismu úplný rozvrat, a takhle by vlastně v klidu by to mělo nějakým způsobem jako odeznít.
2: Ještě k těm tekutinám, prosím vás, ne najednou, ale po dloužkách, a samozřejmě pokud je ten člověk, který reaguje, to znamená, je při plném vědomí nebo lehce takový spaví, ale samozřejmě pokud už tam jsou poruchy vědomí, tak nic nepodávat a samozřejmě volat 155.
1: No a to jsem se chtěla ptát, v jakém stavu? Toto asi nám bude jasné, že když už vidíme nějaké ztráty vědomí nebo opravdu nějaké podezřelé chování, je ještě nějaký příznak, kdy už bychom to měli zvážit, aspoň se třeba poradit na lince 155?
3: Tak u těch seniorů si myslím, kolikrát, když mají spoustu onemocnění, berou různé léky a i s tím pitným režimem to u nich bývá složitější, tak tam potom je ta možnost konzultace buď na lince 155 nebo v Královéhradeckém kraji existuje ještě konzultační linka pod záchrannou službou, aby 155 nebyla přetížená. Takže tam je vždycky, pokud se necítí dobře, nebo vy si nejste úplně jistí, tam zavolat, poradit se, oni vám poradí, co a jak máte dělat.
1: Paní Helena, ještě do

0: Našimi hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové v radioporadně jsou dnes zdravotnice Helena Resková a Nikola Dušková. Bavíme se o první pomoci v létě. Teď to budou alergické reakce na bodnutí vosou, včelou. Ještě než se dostaneme k té úplně nejzávažnější. Máte nějaké osvědčené rady, jak ošetřit takovéto bolestivé bodnutí, které otéká, je to velice citlivé, nepříjemné? Máte něco takového vyzkoušeného na vlastní kůži?
1: Tak mě většinou fungují ty rady, které se doporučují, co znamená chladit to místo, případně použít nějaký fenistyl nebo nějaký jiný gel, který působí vlastně protizánětlivě. A asi
0: třeba
1: takhle.
0: Rozkrojenou cibuli, to se radí v takových těch babských radách.
2: Ale na někoho to funguje, ale já jsem třeba zažila situaci, kdy kamarád zkoušel opravdu všechno možné a skončil vlastně až na těch, jak říká tady Niky, antihistaminicích, to znamená ty léky, které ovlivňují tu alergickou reakci.

0: tabletových, naštěstí nic vážného to nebylo a noha mu otekla jednou tolik a zkoušeli jsme přesně tu rozkrojenou cibuli ocet. Většinou to funguje, ale samozřejmě ne na každého.
1: No tady možná připomeneme i prevenci. Člověk si to neuvědomí, ale já bylo to snad předevčírem, neděle to byla, když jsem byla svědkem toho, že mamka s klučíkem si koupili nápoj v plechovce sladký a maminka se napila, dávala klukovi a ještě, že si všimla, říkala, je, teď nám tam vletěla vosa, tak už to nebudeme pít, anebo si jdeme pro kelímek, aby se prostě z toho nenapil, což může být dost nebezpečné, protože tam to jde rovnou do pusy. Ještě nějaká prevence vás napadá? Jak se tomu ubránit?
0: No, třeba ty kryté nápoje, anebo třeba když už do té plechovky, tak brčkem. Jo, tam ona víceméně je malá šance. Samozřejmě stát se to může, ale jako asi úplně...
1: Protože tohle je asi nejvíc nebezpečné, když nás bodne někam do jazyka, nebo když to jde někam do úst. Může ten anafylaktický šok ale nastat i při normálním bodnutí, dejme tomu někam do nohy? Nebo tak spíše to v těch ústech?
2: U lidí, co mají tady tu právě až nadměrnou reakci na bodnutí, tak samozřejmě to riziko tam je, ale ne vždy to musí skončit právě tou těžkou reakcí, tím anafylaktickým šokem.
1: A jaké můžou být příznaky takové střední, řekněme, reakce, která už je vážnější než to, že nás to bolí a udělá se nám boule nebo flíček?
0: Tak to je mírná reakce, když bychom začali. Ta silnější reakce většinou, ty lidi si stěžují vlastně jakoby na poruchy dýchání, jsou tam jako jsou dušní, mají nějaké sípoty, ale samozřejmě pokud se to jakoby zhoršuje, tak tam může dojít i ke kolapsovým stavům. Samozřejmě mohli bychom použít spoustu odborných termínů a tím posluchače nechceme úplně zatěžovat. Takže je tam nějaký pokles tlaku, je tam nějaká zrychlená srdeční činnost a celkově kolapsový stav a rizikem je právě ty poruchy dýchání. To znamená, že zase je to většinou u lidí, kteří alergický jsou, i když možná posluchači zaznamenali, že narůstá ten počet těch anafylaktických reakcí té vystupňované alergie, ale je to z toho důvodu, že nám zase také stoupá počet těch alergických lidí a u těch je to riziko vyšší. Ale zase ty by měly být vybaveni adrenalinovým berem, což je vlastně nejjednodušší první pomoc, samozřejmě zavolat sanitku. Většinou ty příznaky jsou docela rychle. Jakmile už opravdu se jedná o ten těžký stav, tak se to vyvíjí v řádu minut, není to samozřejmě nějaká hodina, dvě. To se stát taky může, ale většinou je to docela rychlá reakce a ty lidé, když zavolat na 155 a jsou to alergici, měli by být vybaveni tím adrenalinovým berem, možná to někdo zná pod názvem EpiPen a to je vlastně ideální po té, co zavoláte, i hned aplikovat do stehna, přes oblečení, do svalu a ono to má za cíl, že rozšíří vlastně ty dýchací cesty, ten oběh a mělo by se to zlepšit, ale samozřejmě v návaznosti na tu záchrannou službu.
1: Já bych se právě bála toho, že to může být asi hodně rychle a někde jsem viděla, že i třeba takovým příznakem může být svědění dlaní, chodidel nebo dokonce celého těla. A to by mělo odeznít, nebo to už může být předstupeň toho, že se ten člověk třeba postupně začne dusit. Mě zajímá, jak rychle reagovat, co pozorovat.
0: Ideálně vlastně už to může být, jakoby ta reakce, každý na to reaguje trošičku jinak, ale pak většinou, když už to je takhle celotělové, tak pak nastoupí právě ty potíže s tím dýcháním a tam už je jako čas krátký a pokud je vybaven tím adrenalinovým penem, tak ho použít. Dokonce jsem ještě dneska hledala, když jsem viděla, jaké téma nás čeká, jestli tam je nějaká kontraindikace vysloveně, ta říká, že naopak, že to nemá ta dávka, která je v tom adrenalinovém peru, v tom automatizovaném nebo automatickém, teď asi bych se do toho úplně nechtěla pouštět, tak vlastně je tak malá, že pokud bychom to dali i napřed, tak vlastně tomu člověku neublíží. Dokonce i jsou nějaké studie, že by se to mohlo dávat třeba po 10 minutách, pokud to neodezní, než přijde třeba ta sanitka, pokud jsme někde mimo.
1: A pokud to pero nemáme, nebo se to někomu stane úplně poprvé, může se stát, že to o sobě ani člověk neví a najednou prostě přijde z ničeho nic takováhle reakce?
2: Tak ty těžké alergické reakce se objevují až vlastně při druhém tom bodnutí tím hmyzem, nebo může to nastat tato reakce i třeba při podání určitých léků. Spousta lidí jsou alergičtí na antibiotika, takže vždycky až při druhém kontaktu s tím alergenem, který to vyvolává, tu reakci, se může objevit právě tady ta těžká, tady ten těžký stav.
1: No a co dělat, když nemáme to pero? Rychle volat záchranku, to je jasné. A mezi tím můžeme nějak pomoct?
2: Přesně tak, chladit to místo, s tím člověkem komunikovat, snažit se v klidu řešit tu situaci. Samozřejmě, pokud to člověka potká poprvé v životě, je ve stresu, neví, co má dělat, takže vždycky je dobré volat na tu tísňovou linku, tam operátorka vám poradí, co a jak máte dělat, jak máte postupovat a to místo chladit. Pokud se mu špatně dýchá, tak ho posadit, vlastně protože tak se mu to dýchání může zlepšit, ne v leže, ale v tom polosedu právě nebo v sedu a vyčkat na příjezd záchranné služby.
1: Hmm, tak to je alergická reakce, my se k ní možná ještě vrátíme, teď je čas na písničku a za chvíli pokračujeme dál.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje dál. Stále jsou tu s námi Helena Resková a Nikola Dušková ze zdravotnické školy v Hradci Králové. No a bavíme se o tom, co může nastat v létě, i když nejen v létě. My jsme teď mluvili i o alergických reakcích, které můžou nastat na různé léky, antibiotika, ale začali jsme tím bodnutím vosy včely, že někdy může nastoupit opravdu prudká alergická reakce a že výhodou je mít u sebe to takzvané adrenalinové pero. Ale teď jsme se tak domluvili, že by bylo ještě potřeba říct, kdo ho používá a kdo ví, že tuhle tu reakci má. Taky kontrolovat jeho, jak se to řekne, spotřební dobu, spotřební lhůtu, expiraci.
1: Protože je to důležité? Relativně krátká a samozřejmě pokud ta expirace už je jako, když to řekneme lidově, je to prošlé, tak to už prostě nemá ten správný účinek. A také je důležité apelovat na lidi, aby ho nosili s sebou, protože samozřejmě pokud už někdo měl tu reakci, i když třeba ne tak silnou, když bychom to také řekli, tak je prostě dobré být na to připraven. Mít ho s sebou, protože pak už je ten čas velice krátký.
0: Taky jsme říkali, že volat lékaře na linku 155, ale že existuje ještě takzvaná konzultační linka. Můžeme se u toho zastavit?
2: Je to vlastně linka, funguje u nás tady v Královéhradeckém kraji, je to spravované teda pod záchrannou službou, to číslo je delší, je to 841 155 155 a právě slouží na ty případy, kdy my si nejsme úplně jistí, jestli je to na lékaře, jestli máme jít k praktikovi, nebo už je to na pohotovost, nebo nedej bože na záchranku. Oni vám poradí, vyslechnou vás a v případě toho, že ten stav je opravdu vážný, tak jsou schopni právě v komunikaci se záchrannou službou vám tam poslat posádku.
0: Ale je tam ta 155, takže 841 a potom dvakrát 155 a ještě jednou 155.
2: Přesně tak.
0: To bychom si mohli určitě v závěru dnešní radioporadny ještě zopakovat, já si to pak taky napíšu. A teď se přesuňme k dalšímu nebezpečí, které nás může čekat v přírodě a číhat na nás, a to je zmije, protože na začátku léta se objevilo hned několik článků, že tam někoho už nula zmije, tam, že těch případů tak nějak přibývá. Jak máme postupovat? Jak rychle se ten jed dokáže šířit?
1: No, záleží vlastně zase, jestli se jedná o nějakou specifickou věkovou skupinu, protože děti a staří nemocní lidé na to reagují samozřejmě více, citlivěji. A jde o to, že vlastně pokud vás ten had uštkne, v našem případě teda zmije, i když samozřejmě jsou případy, i když je to nějaký exotický a to není předmětem dnešního vysílání, takže je dobré zajistit klid. To znamená, aby jsme co nejméně jakoby eliminovali nebo snížili vlastně to riziko, že se ten jed rozšíří do těla. Hlavně už je důležité v té první pomoci, trošku předbíhám, ale důležité je chladit a zajistit vlastně to, aby prostě ten člověk se nehýbal a zajistit převoz záchrannou službou nebo nějakou. Víceméně asi nejlepší bude ta záchranná služba, protože on se nesmí hýbat, aby se ten jed právě nerozjel v tom těle.
0: No a k tomu bývaly takové rady, že máme tu ránu zaškrtit, aby ten jed nepostupoval dál. A nebo ještě lepší vychytávka, ale já si to pamatuju, že někde to bylo ještě, když jsme byli malí, nevím, jestli právě ve škole nebo v nějakých naučných pořadech, že třeba trošičku naříznout tu ránu, nebo možná ani ne, ale ten jed z toho zkusit odsát ústy. Tak máme se o něco takového pokoušet?
2: Ne, tohle už se dneska fakt nedělá, nedoporučuje. Skutečně ta první pomoc je tady jednoduchá. Nechat na místě, nehýbat a volat 155.
1: K tomu zaškrcení, ono to dříve bylo, já si to pamatuju, ale zjistilo se, tam mělo by takzvané žilní zaškrcení, to znamená mírné, aby vlastně to nešel ten jed do těla, ale spousta lidí to přehnala a pak tam by zase spíše komplikace v tom, že došlo k poškození té končetiny, která byla zaškrcená. A teď jsem chtěla něco říct, ale vypadla mě myšlenka.
0: A já jsem se chtěla ptát, jestli volat tedy záchranáře v každém případě, nebo převážet sami, tam už ale je riziko asi té neodborné manipulace s tím pacientem.
2: Přesně tak, vždycky je lepší volat 155. A kdyby, já nevím, vy jste si spletli hada, že to byl nějaký jiný, protože jste ho viděli, ta operátorka vždycky vám teda řekne, co máte, jak máte postupovat, ale vždycky je lepší volat.
1: Já už jsem si vzpomněla, dříve se doporučil dávat končetinu nahoru, to také ne, protože vlastně to podpoří zase vniknutí toho jedu do toho těla.
0: Takže spíš do klidu a volat lékaře.
1: A chladit.
0: Ano.
1: Zase, aby jsme to zpomalili, vlastně to proudění.
0: Tak to bylo k tomu hmyzu, to bylo k hadům, ke zvířatům, která číhají v přírodě. No pak jsou taky bazény, domácí bazény, ale i různé jiné vodní plochy, tak k tomu se taky ještě dostaneme, protože ještě nám chvilka zbývá.
3: breathless drive on a downtown street.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, radioporadnu Helena Resková, Nikola Dušková jsou zdravotnice, takže se bavíme o tom, co nás může potkat v létě, co nám hrozí, jaká jsou rizika, jak pohotově zareagovat. A tímto se dostáváme taky ke koupání, plavání a k tomu, když se někdo topí. Možná takový největší mýtus je, že mává rukama, že křičí o pomoc a že si toho musíme bezpečně všimnout na vodní hladině. Jenomže ono to prý tak vůbec není, tak jaký je ten mechanismus, jak to tedy vypadá doopravdy, když se někdo topí?
1: Přesně tak, tohle je mýtus. Nejčastěji ten člověk, on ztrácí tu energii, už nemůže, takže on tak jakoby zapluje pod tu vodní hladinu a kolikrát si toho spousta lidí ani nevšimne. Kor potom, když se jedná o plochy, jako jsou, já nevím, rybníky nebo přírodní koupaliště, které nemají jako čiré dno a tam to potom fakt není vůbec vidět a nemusíte si toho vůbec všimnout.
2: Jo, takový, když už bychom byli opravdu jako fakt všímaví, tak je to tak, že už mají tu bradu de facto pod vodou a mají občas se ještě stává, že jakoby rukama tlačí tu vodu, jako kdyby se chtěli vyšplhat, ale rozhodně to není tak jako v té televizi samozřejmě. To je spousta těch lidí je právě tím zmanipulovaná, že si myslí, že všichni křičí, volají, plácají, máchají rukama a tak dále. Ne, naopak je to většinou docela tichý stav, kdy prostě pokud fakt nesledujete někoho pozorně, tak si toho ani nevšimnete.
0: Takže pokud jsme u vody s někým, tak se hlídat navzájem, děti, tak to je úplně asi jasná věc. Pokud se stane, že si všimneme, že má někdo problém, jak ho bezpečně zachránit a vylovit? Aby tak, to bylo bezpečné i pro nás.
1: Přesně tak. V první pomoci vždycky musíme jako první myslet na svoje bezpečí. Tudíž pokud teda zahlídneme, že se někdo topí a vy nejste dobří plavci, nevěříte si na to, tak do té vody za ním neskákat rovnou po hlavě a neplavat k němu, nesnažit se ho zachránit. Ten člověk tím, jak se snaží zachránit sám, by mohl i vás tam trošku utopit. Takže je dobré buď k tomu mít pomůcky předem určené, což znamená ty záchranářské kruhy, nebo jsou různé vaky na provázku a podobně. A nebo když teda nemáme nic takového, tak jít s nějakým předmětem, třeba s u vody, u rybníka, s klackem nebo s něčím takovým, co mu vlastně pobídneme, čeho on by se mohl chytit.
2: Případně můžeme použít i lano a obyčejnou prázdnou petlahev, která vlastně se nadnáší. Nejedná se jenom o ty rybníky, ale samozřejmě i třeba zdatní plavci mají občas tendence přeceňovat své síly a rozhodně neskákat do žádných válců, podjezy a tak dále, protože nevíme, co tam je a je tam opravdu riziko, že by se mohlo stát něco i nám, takže my se vždycky na tu vlastní bezpečnost. Dokonce se i doporučuju, hledá jsem na nějakých stránkách, jak je to tam legislativně, tak dokonce ani nedoporučuju těm lidem, co vůbec neprošli nějakou záchranu, protože je to hodně specifické, musí se zezadu, jsou tam speciálně dané postupy, takže vždycky myslet především na tu vlastní bezpečnost, neskákat tam bez hlavy.
0: Pokud je po ruce mobilní telefon, volat, případně upozornit někoho dalšího, kdo je u té vody, aby nás bylo víc a potom to taky známe vlastně asi hlavně i z těch filmů, že ze zadu uchopíme toho člověka jakoby pod bradou a můžeme ho zkusit vytáhnout, tak teď přeskočíme trošku tuto fázi a budeme brát, že se podařilo toho člověka vytáhnout, ale už tam nějakou dobu byl, má nějaký problém, co u něj zkontrolovat, do jakého dát polohy, případně kdy potom začít s resuscitací.
1: Přesně tak, tak když toho člověka vytáhneme na ten břeh, první, co je, musíme zkontrolovat, jestli je při vědomí, jestli dýchá a pokud je v bezvědomí, má zachovalý oběh, což znamená, že dýchá, určitě volat, pokud jsme nevolali doteď, volat záchranku a vyčkat tam vlastně na příjezd té záchranky, ideálně se záklonem hlavy, který držíme u toho člověka. Pokud nedýchá, tak musíme zahajovat resuscitaci.
2: Je dobré třeba ještě, když by v případě, že nedýchá, podívat se i do dutiny ústní. Občas tam bývá bahno, nějaké řasy, takže to vyčistit, aby jsme právě mohli zajistit ty volné dýchací cesty. Vy jste se ptala na nějakou polohu. Dneska už se razí jakoby takové to pravidlo jeden na jednoho. To zná, pokud jsem tam já a jeden ten utonulý nebo topící se člověk, tak samozřejmě už ho do žádné polohy neukládáme, ale pouze držíme ten záklon hlavy. Jedna ruka na čele, druhá vytahuje bradu a držíme vlastně ten záklon do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Je to vlastně eliminace nějakých dalších možných potíží. Co je důležité, rozhodně ho neotáčíme nikam na břicho, nevymačkáváme z něho nějakou vodu, což je taky jeden z takových těch častých nějakých mýtů, takže prostě jenom pokud vidím, že nedýchá, zkontrolovat tu rutinu ústní, vyčistit a držet ten zákon hlavy, případně začít resuscitovat.
0: Resuscitaci jsme tady už společně probírali, určitě není od věci to připomenout, bude to masáž srdce, ale právě někde jsem i slyšela, že pokud se jedná o tonoucího nebo o člověka, který se topil, takže tam by mělo přijít i umělé dýchání, které normálně už vynecháváme. Je to taky mýtus?
2: Mýtus to není, protože právě tam dochází k problémům s dýchacím systémem. Nejčastěji u těch tonoucích, takže je dobré začít 5 úvodními vdechy, i když tam se ty názory taky různí, ale určitě to není nic od věci, ale tady opravdu bych doporučila to dýchání, protože je to pro něho opravdu velké plus, protože nemá v tom těle vlastně žádný ten kyslík. A jinak pokračujeme u dospělého 30 stlačení a 2 vdechy.
0: 30 stlačení, 2 vdechy, je to vlastně na hrudníku. Ještě jednou popište to místo, kde masírujeme.
1: Tak je to na hrudní kosti, když si vyhmátnete u toho člověka začátek, konec hrudní kosti, je to v dolní třetině a stlačuje se 5 až 6 cm do hloubky zhruba v tempu 100 za minutu.
0: No já si říkám, když si člověk nahmátne hrudní koš, tak tam je takový oblouk, pod kterým už nic není, pod těmi žebry, tak je to ještě na té kosti. Ještě na té kosti
1: na té
0: se
1: kosti
0: masíruje.
1: Lehce ještě výš, než nad koncem vlastně toho oblouku.
2: A hlavně bych se nedržela pravidla mezi prsními bradavkami, nebudem to asi nějak rozebírat. Občas se jako používám třeba u studentů, že když si vezmu takové ty crossbody kabelky přes sebe, tak tam, kde je ten kříž, tak tam je takové to ideální.
0: Kdyby měli dvě na sobě, tak tam, kde by se to pomyslně skřížilo. Ano.
2: To se dá použít.
0: Pokud si nebudeme troufat na to umělé dýchání, stačí aspoň jako ten základ, ta masáž srdce?
2: Určitě.
1: Vždycky je lepší dělat něco než nic.
0: Tak, no a já koukám, že my jsme to úplně vyčerpali, i když jsme ještě se chtěli věnovat nějakým dalším otázkám, tak si je necháme zase na příště. A moc děkuji za návštěvu Heleně Reskové, Nikole Duškové a přeju krásné a klidné léto, hlavně pohodové, ve zdraví si to užijte, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme, taky přejeme.
3: Rádio Na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Zítra nás čeká další letní téma v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. I když cestujeme v průběhu roku pořád, takže třeba se budou ty informace hodit i někdy jindy. Budeme se bavit s advokátem Vojtěchem Adámkem na téma reklamace závad a problémů na dovolené. Zítra po 11. hodině. Popolední teď, což bude už za chvilku, za 5 minut, je 12 hodin. Čekají nás zprávy s Tomášem Myslivečkem o jednom zajímavém rekordu, mimo jiné. No a potom už písničky od srdce. Dnes můžete poblahopřát Viktorům k jejich svátku a teď ještě s Jarkou Vykoupilovou něco trošku zdravějšího.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelly, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových čipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte čipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Práce na stavbě obchvatu Náchoda jdou podle plánu. O představení pod širým nebem je rekordní zájem. Extraligoví hokejisté Hradce Králové zahájili přípravu na ledě. A dnes je jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu, uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých tak výstavba za víc než 3 miliardy korun skončí na jaře 2028. Významná stavba má dopad na velkou část obyvatel v okolí, někteří si stěžují na hluk, prach nebo bláto na silnici. Tomu se dělníci podle správce stavby Pavly Černé snaží zabránit.
1: My se samozřejmě snažíme to uklízet okamžitě, máme tady dvě automatické myčky, jezdí nám tady dva samozběry. To jsou vlastně podtlakové vozy, nejenom že míjí, ale zároveň i čistě nasávají tu vodu zpátky a potom nám tady jezdí ještě dva traktory vlastně s postřikem vody a s koštětem.
0: Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neumyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Českému rozhlasu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Lidé mají rekordní zájem o divadla pod širým nebem. Vyprodaná představení hlásí Pražské studio 2, Muzeum Kampa i letní Shakespeareovské slavnosti.
2: O představení komedie omylů je na letních Shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
3: Čtyři zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
2: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové zažili netradiční start přípravy na novou extraligovou sezónu. První tři dny na ledě totiž trénovali sami, bez trenérů. Nečekal to ani kapitán týmu obránce Martin Pláněk.
4: To bylo letos poprvé, tak sám jsem byl překvapený a myslím si, že to asi splnilo svůj účel, že se všichni tak nějak připravili na trénink v Ostravě.
0: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu před 4 lety. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fází bude listopadové mistrovství Evropy. Počasí. Úterní odpoledne bude jasné až polojasné, teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr fouká mírný severozápadní až západní a večer se bude měnit na severovýchodní. A biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kivadlový provoz kvůli stavbě dálnice D11 je na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Omezení tam potrvá do příštího července. Počítejte tam se zdržením a dobře dojďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Bylo poledne, 12 hodin 4 minuty, teď už vám přejeme krásné odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrou chuť, možná máte před sebou nějaký dobrý oběd, tak si ho v klidu vychutnejte a můžete si k tomu u nás objednat písničku, protože právě začínají písničky od srdce. 28. července svátek slaví Viktorové, další výročí připomene ještě za chvíli Petr Jungmann. No a naše telefonní číslo to je 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104. V naší hudební nabídce je třeba Pokáč, písnička V lese, pak Olympik 8. den, Petr Spálený jako mistr zkratky, pak Věra Martinová nebo Adam Ďurica s Emou Drobnou a mnoho dalších. Tak vybírejte, zavolejte, napište a my vám přejeme, ať si dál užíváte hezké letní odpoledne.
5: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací

Za 3 minuty bude 12:30 a s vámi je stále Český rozhlas Hradec Králové. Teploty budou od zítřka stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku se bude hodně oteplovat hlavně na jihu Moravy a taky ve středních a severozápadních Čechách. Ve čtvrtek a v pátek už to bude na většině území České republiky. S výjimkou hor, tam by mělo být o něco lépe, takže osvěžení to bude určitě na místě. A u rybníku Brodský nebo taky Broďáku v Červeném Kostelci se tento týden chystají velké vodnické slavnosti. Kdyby vás zajímalo přesně, jaké se tam budou hrát vodnické hry, soutěže nebo jaké tam budou netradiční sporty, tak od nás uslyšíte víc v dobrém odpoledni, a to před 14:30. Ale my už teď pokračujeme vašimi dalšími vzkazy, které nám můžete buď posílat e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz nebo SMS-kou na 900 1104, ale můžete i zavolat. Teď píšete: zahrajte prosím všem Viktorům a všem dnešním narozeninovým oslavencům a taky všem, kteří dnes slouží na rehabilitačním oddělení Trutnovské nemocnice. Písničku Pro dobrou letní náladu posílá Alena Doubravová.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď jste si vybrali Pokáče, ještě je tu třeba Věra Martinová, skupina Krištof, Reddy Kirken, Petr Spálený, Petr Kotwald, Robbie Williams. Tak ještě zkuste vymyslet třeba, pro koho byste chtěli dnes nechat zahrát, anebo si vyberte sami pro sebe. Teď ale píšete Pokáče, prosím, pro naše dvě vnučky Rozárku a Amálku. Písničku posílá babička Věra ze Dvora.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Pokud s tím náhodou bojujete a stále uvažujete nad tím, že byste zkusili přestat kouřit, naplánujte si výlet do Prachovských skal. Proč, to vám řekneme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové ve 13 hodin, ale do 13. ještě máte stále možnost zavolat si nebo napsat o písničku, někomu ji poslat, takže nám dál píšete. Zahrajte prosím pro Matouše Rygla do Dobrušky, který dnes slaví 19. narozeniny. Hodně zdraví a štěstí a úspěchu ve sportu i ve škole přejí babička a děda Ryglovi z Poříčí.

0: A další paní posluchačka, která se nám ozvala do písniček od srdce, je z Vrchlabíka. Už teď zdravím, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, já se omlouvám, ale on je pán mimo a nechce, aby jsme mu zahráli.
0: Tak to nevadí. Když jsme se nespojili s ním, připravili jsme společně Věru Martinovou písničku Až na vrcholky hor.
1: No, já se omlouvám,
0: tak
1: nebudu zdržovat.
0: Pojďme někoho pozdravit jiného. Spolu.
1: Mějte se hezky, díky.
0: Dobře,
1: moc.
0: Tak bude pro vás do Vrchlabí, do krásného města Krkonošského. Ať máte hezké odpoledne. No a až bude
1: když
0: ten...
1: Když jsem chtěla manželovi k 80 nám, byla jsem v Chorvatsku na dovolený, tak jste mě nezahráli, to jsem se k vám nemohla dovolat. A teď, když jsem se dovolala, tak to zase...
0: Tak zase pán neposlouchá, tak to nevadí. Tak zahrajeme i pro vašeho manžela. Mějte se moc krásně, naslyšenou, a až ten daný pán bude napříjmu, tak určitě rádi zahrajeme. Takže teď pro vás všechny a i do Vrchlabí Věra Martinová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Říká

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Letos v létě můžete u nás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové získat spoustu knížek, a to v našich soutěžích, ať už to jsou klasické knížky nebo audioknížky, jako třeba knihy Nedělní káva, Bláznova smrt, tu vyhrál dnes dopoledne jeden pan posluchač, potom jsou to třeba rytířské pohádky, Pipi dlouhá, Punčocha, Nedělní kávu, to už jsem asi říkala, potom třeba Mezi dvěma kymy, to je zase kniha od Marie Špitálníkové, tak to je naše velká letní soutěž. O další knihy hrajeme v dopolední soutěži Věřte, nevěřte po 10:30. A pokud máte rádi knížky, tak moc hezká akce se koná tento týden v Novém Městě nad Metují před knihovnou. A je to velký antikvariát knih, kdy si můžete před knihovnu přijít vybrat nějakou knížku za symbolický poplatek až do pátku. Vždycky je to od 8 do 17, to až do čtvrtka, v pátek potom od 8 do 15 hodin. No a nebo sledujte naše soutěže, určitě i odpoledne se ozve signál naší velké letní soutěže, tak buďte pozorní a třeba zrovna nějaká knížka na vás čeká, anebo něco jiného, nabízíme i vstupenky na divadelní představení, vstupenky na hrady, zámky, takže si s námi zahrajte. No a teď, protože se blížíme ke konci písniček Od srdce, tak se ještě dívám do e-mailu, kam přišla jedna prosba o Petra Spáleného. Prosím o zahrání písničky ještě dodatečně k narozeninám pro mého milovaného Ráďu, se kterým jedeme z darování krve, a opět moc děkujeme milému zdravotnickému personálu transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové za jejich vzornou obětavou péči. Zároveň si hrajeme písničku pro naše veselější cestování na dovolenou do jižních Čech a na Šumavu. Děkujeme a přejeme všem hezký slunečný prázdninový den, Káťa a Ráďa. My na oplátku posíláme písničku, přejeme krásnou dovolenou a Jana Kudivejsová přeje i krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Správci prachovských skal upozorňují na zákaz kouření v areálu. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novým trenérem a dnes je jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý den u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. Turisti v prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka prachovských skal Rita Štoršliková.
3: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
2: Police nadmetují na Náchodsku buduje na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad a je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést.
2: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí, reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun, skoro dvakrát víc než před 5 lety.
5: Sport.
2: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Brianem Idalským. O náročné přípravě mluví útočnice Michála Pejzlová.
6: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novýmu systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian. A ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
1: Počasí.
2: Dnes je jasno až polojasno, teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr fouká mírný severozápadní až západní, večer se bude měnit na severovýchodní a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zvýšenou opatrností projíždějte na silnici 285 mezi Novým městem nad Metují a obcí Nahořany na Náchodsku. Provoz tam komplikuje nehoda dvou dodávek. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo. Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo. Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohleto zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak byste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Frančeskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny, se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale, jo. Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné.
1: S tím, ne.
0: To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, takový, který plácá blbosti, jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si, Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejce, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stál se z něj nakonec takový outsider, možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě. Ne?
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl
0: aha,
1: jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně.
1: Jo.
0: Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou, a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný. A když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou. Hmm. Že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky. Jo? Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej. Tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Prostě. Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede. Držím palce a hlavně, ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Mladá Boleslav má nejšikmější stavbu na světě. Svazek Společná Cidlina vypsal dotační program na podporu mezigenerační spolupráce. 6 krajských projektů uspělo v dotační výzvě na obnovu německých hrobů a teploty zítra přesáhnou 30 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát ji nechal změřit dvakrát.
2: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
3: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS, sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
2: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
4: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
2: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Český rozhlas.
0: Obyvatelé obcí sdružených ve svazku Společná Cidlina mohou získat dotaci na projekty, které posilují komunitní život a sousedské vztahy. Dotační program reaguje na rostoucí izolaci seniorů a počítá s podporou nápadů na posílení mezigenerační spolupráce, uchovávání místních tradic nebo identity obce. O část z vyčleněných 400 000 korun může až do konce října žádat každý plnoletý obyvatel obcí z regionu. Ministerstvo pro místní rozvoj poprvé v historii rozdělilo dotace na obnovu německých hrobů na našem území. Podpoří 55 projektů za zhruba 9,5 milionu korun. Program má podle ministerstva přispět k obnově hrobů významných německých rodáků i vzniku památníků připomínajících někdejší německé obyvatele a také k zachování historické paměti v příhraničních regionech.
5: V Královéhradeckém kraji uspělo 6 projektů. Trutnov opraví hrobku rodu Černy, Teplice nadmetují hrobku rodiny Purmanových a Žacléř hrobku průmyslnické rodiny Brajtových. Orlické Záhoří obnoví hroby významných rodáků, Deštné v Orlických horách hrob Heinricha Ernsta Brinkeho a Malá Úpa několik historických německých hrobek na místním hřbitově. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Sport.
0: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rally. Vedoucí jezdec republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodu. A francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa, který po 4. místě na uplynulém mistrovství světa u národního týmu skončil po 14 letech.
6: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 9 a v Broumovském výběžku naměříme kolem 8. A jasno nebo skoro jasno bude i zítra, teplotní maxima 30 až 33 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové je v místní části Rusek kvůli opravám do 9. srpna částečně uzavřena ulice Jaroměřská. Objízdná trasa vede okolními obcemi.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je úterý 28. července, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ve Vysokém nad Jizerou začalo magické léto plné kouzel. Společnost pro pomoc mentálně postiženým tam už tradičně pořádá tábornická setkání na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, jak za chvíli uslyšíte. Do rodinného kempu Brodský u Červeného kostelce na břehu Rybníka s vlastní travnatou pláží a na 31. ročník tradičních vodnických slavností na Broďáku vás pozveme se Šárkou Grňovou, která bude hostem ve studiu o 14:30. A také vás pozveme na další z našich zámků. Těšte se na další zámecké léto s Františkem Kinským. Hezký poslech.
6: Dobré odpoledne

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A pokračujeme, hrajeme velkou letní soutěž, vyhrajete s námi, je vás hodně. Kdo už jste se do soutěže dovolali a kdo má štěstí dneska? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie.
1: Paní Marie, já vás pěkně zdravím. A kam pak? Odkud voláte?
2: Od Chlumce nad Cidlinou.
1: Od Chlumce nad Cidlinou, tak výborně. Podařilo se vám dovolat se do naší velké letní soutěže, čili automaticky postoupit také do finále o let horkovzdušným balónem pro dvě osoby. Se vám třeba poštěstí? Může se to stát?
2: Byla by to paráda.
1: Byla by to paráda, vy byste to uvítala, protože někdo říká, já bych neletěl, já bych to někomu dal jako dárek, tak vy byste do toho šla.
2: Já bych do toho šla, akorát by to nemělo končit jako v těch raznejch lasích.
1: Namočili se, ano, paní Kolářová a pan Svěrák, ale dopadlo to dobře.
2: Dobře.
1: Tak jo, no a k tomu přidáváme knížku Nedělní káva aneb Pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka. Tu posíláme.
2: Výborně.
1: No tak super. Krásné léto přejeme a prosím vás, nezavěšujte, zůstaňte na lince. Hezký den.
2: Taky všem přeju. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ve Vysokém nad Jizerou tento týden pořádá Společnost pro pomoc mentálně postiženým tradiční sportovně rehabilitační pobyt. Připravil ho pobočný spolek Dvůr Králové pro 65 táborníků z celé republiky.
1: Můžu vědět, co to malujete?
2: Malujeme vlajku želvoslon.
3: Bude to vlajka našeho dílu, protože naším úkolem je zachraňovat bájné slony. Mým magickým zvířetem je želva.
2: A já mám plyšového slona. Mirka Němečková.
3: Berný Petr. Dva vedoucí.
1: Kolik vás je?
3: Nás v oddíle je 9.
1: A ty jsi?
4: Aneta Škalovnová.
1: Odkud jsi, Anetko?
4: Jsem z Hradce.
1: A na co se těšíte nejvíc?
4: Diskotéka.
5: Budeme chodit na hobby. Já jsem jmenuji Česmír Hanousek a jsem z Tuchořic a jsem s chráněným bydlení.
1: Tak, Česmíre, teď jsi se těšil na večeři, ale na co než jsi sem jel?
5: Na hezké hody.
1: A tak pořád jsou tam ty dobroty. A já jdu teď za Martinem, jo? Martin Nuhlíček, vy jste vedoucí pobytu.
6: Rehabilitačně sportovní pobyt, ano. My se jezdíme, já teda třeba víc jak 20 let a někteří účastníci jsou tady celou dobu stejně jako my. Dneska už jsme třeba 70, takže některé ty sportovní aktivity se musí i trošičku omezit, tak aby jsme se přizpůsobili tomu, co kdo zvládne. Děláme olympiádu, běhy, skoky, hlavně hodně turistiku. Tak vodníkům to dá hlavně setkání. Ti lidi, kteří jsou různě v zařízeních anebo i doma, tak mění prostředí a těší se sem, protože se tady potkají s těma lidma, kterým nevidí celý rok. Nejenom realizační tým, ale i ty táborníci jsou lidi z celé republiky, dá se říct.
1: Mám tu zkušenost, že lidé s tímhle handicapem jsou úžasně vstřícní, dokáží mnohokrát vracet jakýkoliv zájem.
6: A i

0: Jak byste se nevraceli.
1: Přesně tak.
0: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my vás teď pozveme do krásného rodinného kempu na břehu rybníka Brodský u Červeného Kostelce. Můžete si tam užít rodinou dovolenou od března až do listopadu. V kempu se můžete oddávat pasivnímu nebo i aktivnímu odpočinku, rybolovu, vodním sportům, míčovým hrám a do 30 kilometrů kolem najdete všechno na výlety. Skalní města, hrady, zámky, opevnění, zoologickou zahradu. Dá se říct, že celý svůj život s tím místem spojila Šárka Grňová, kterou teď vítám ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ještě jednou dobrý den, protože jsem špatně zapnula váš mikrofon, ať vás pěkně slyšíme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na Broďák se, Šárko, lidé jezdili koupat ze širokého okolí snad od jak živa, ale teprve v 90. letech se z něho začal stávat takový opravdu skvělý rodinný kemp. A od kdy jste u toho vy?
1: No, dá se říct, že od samého počátku, protože v roce 95, když mi byly 2 roky, tak se moji rodiče rozhodli se pustit do velkého neznáma a pronajali si ten kemp a začali tam budovat. A já jsem tam vyrůstala a hrála si a učila se plavat a s nima jsem tam vyrůstala vlastně doslova, protože my jsme tam ze začátku měli postavený stán a opravdu jsme tam žili pár let, takže s tím místem jsem opravdu srostla.
0: No a teď už rodiče více odpočívají a více pracujete vy.
1: Dá se, tak ano.
0: Čili za ty roky se v kempu Broďák, jak se tomu říká v širokém okolí, hodně věcí změnilo. Je to skvělé místo pro rodinou dovolenou nejen v létě, ale i na jaře nebo na podzim, jak už jsem říkala. Co všechno nabízí teďka kemp na Broďáku?
1: Tak, u nás jsou teďka k dispozici chatky, bungalovy, je možný tam přijet s vlastním stanem nebo karavanem. Teď je tam krásně zrekonstruovaná vlastně celá hlavní budova, ve které je restaurace. Na to navazuje kuchyňka pro veřejnost, která dostala taky krásných rozměrů. Je vybavená, jsou tam vařiče, mikrovlnky. Opravdu si to lidi užívají a chválí. Jsou tam nově zrekonstruované sprchy. Potom je tam sociální zázemí, toalety. Potom tam máme dětské hřiště s lanovými prvky, houpačkami, půjčovnu lodiček, šlapadel, paddleboardu. Na recepci tam fungujeme přes léto jako informační centrum, takže je tam možnost získat spoustu zajímavých tipů na výlety do širého okolí. Půjčujeme i koloběžky Kostka, takže lidi můžou využít i trasy pro koloběžky.
0: Tak když to všechno teď tak jmenujete, tak si člověk představí něco obrovského, ale on ten Brodský rybník sám o sobě není moc velký, ani ten kemp vlastně. Takže je to opravdu vůbec takové malebné, maličké a rodinné prostředí.
1: Je to vyloženě budovaný jako rodinný kemp, je to maličký kemp, všechno je na dosah ruky. Hodně se k nám i vrací spousta, teď už dá se říct, i kamarádů a rodinných přátel, takže opravdu fungujeme v tom příjemném rodinném rázu tam.
0: Co je speciální, že u vás se dá rybařit, aniž by člověk měl povolenku, protože tatínek se pustil do chovu ryb v rybníce, je to tak?
1: Je to tak. To jednou zase taťka se pustil do velkého neznáma a chytlo to veliké oblibě. Domluvil s majitelem rybníku, s panem Kolovratem, možnost pronájmu toho rybníku. Začal se tomu věnovat, nastudoval to všechno a postupně se mu podařilo nakoupit obsádku ryb a rozjeli jsme tam sportovní rybolov. Není potřeba teda na to svazová povolenka, je to soukromý rybářský revír a za ty roky už opravdu i ty ryby dorostly úžasných rozměrů, takže se tam taky rádi vrací rybáři. Tím, že je to spojený s kempem, můžou přijet s rodinama, vzít karavan nebo se ubytovat v chatičce a strávit tam příjemně týden u vody.
0: Asi nejste jediná, kdo se tam naučil plavat. Já taky, musím se přiznat, ale právě pro ty děti je to tam ideální, tím, že je to takhle maličké a vlastně docela jako uzavřené, ale pro děti na ty myslíte hodně, tam je spousta výžití.
1: Máme, snažíme se, protože tím, že ten kemp vedeme minimálně přes to léto jako rodinný zázemí, tak se snažíme i spoustu animačních programů, aby právě děti, když přijedou přes den z výletu, tak aby se tam odpoledne nenudili. Takže letos se snažíme mít 3, 4, 5 animačních programů pro ty dětičky, ať už to jsou třeba sportovní hry nebo různé ukázky se zvířátkama. Všechno se snažíme dělat, aby to bylo co nejvíc interaktivní. Potom tam mají dětské hřiště s lanovými prvky, pískovištěm, houpačkami.
0: No a co je zajímavé, a to je známé, že v kempu na Broďáku jsou dřevěné sochy pořád asi přibývají. Mám takový pocit, kde se tam berou.
1: Přibývají a ubývají, protože je to dřevo, takže počas se zase nás opouští, ale snažíme se, aby to bylo zajímavé. Vždycky, když se to obmění, tak se snažíme tam vytvořit třeba nějakou zase stezku z úkoly a postupně se snažíme to tam doplňovat, obměňovat, vylepšovat, tak aby tam bylo možný i pro ty děti vytvořit nějaký kouzelný koutek.
0: Teď jste hodně vylepšili podmínky pro stravování. Je tam úplně zrekonstruovaná restaurace a navíc navodnické téma, protože vodníci, to je u vás velké téma na Broďáku a zrovna nás už teda pozvěte na nejbližší vodnickou akci.
1: Tak, protože naším patronem je vodník Brodík, a vlastně celý ten kemp se nese v duchu vodníků, rybníka a zelená a mokrých šosů. A tak i tu restauraci se snažíme ladit do tohoto tématu. A teďka o víkendu vás všechny moc s radostí chci pozvat na 31. už tradiční ročník vodnických slavností, kde je to opravdu vrchol naší sezóny. A ten den je provázený spoustou her, soutěží, zábavy. Letos jsme připravili i pěnovou party, to bude velká novinka, myslím, že i děti moc ocení, nebo minimálně moje malá už se na to strašně těší.
0: A je to třeba přijít v kostýmu vodníka nebo víly?
1: Určitě je to vítaný. Aha. My i nějaký kostýmy půjčujeme, ale jsou teda dost už brzo ráno rozebraný. Máme tam i maskérku, takže kdo by třeba se na to necítil
0: potřeboval do zelena.
1: Tak, doladit zelenou linku, tak může už od rána vlastně od 10 hodin je možnost se nechat
0: to mluvíme
1: nalíčit
0: o sobotě?
1: V kempu. O sobotě 1.8.
0: Vodnické slavnosti 31. ročník v kempu Brodský u Červeného kostelce a pozvala vás tam Šárka Grňová, která byla dnes hostem v našem studiu. Mějte se moc krásně, pěknou sezónu a krásné léto na Broďáku. Hezký den.
1: Děkujeme.

0: Pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Posloucháte nás 28. července. No a teď krátce před 3:15 se opět vydáme navštívit další náš zámek, protože o letních prázdninách vám v našem vysílání každý den nabízíme zámecké léto s Františkem Kinským a ten vám taky teď poví, kam se vypravíme tentokrát.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Posloucháte úterní odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hornisté z celého světa hrají ode dneška na Broumovsku pro veřejnost, protože se tam jako každý rok konají věhlasné letní hornové kurzy Broumov. Letos přilákali hráče na lesní roh z Evropy, Spojených států, Japonska i z Číny. Pro veřejnost je připraveno 6 koncertů v areálu Broumovského kláštera i v rámci festivalu Za poklady Broumovska. První koncert v sále Dřevník Broumovského kláštera bude už dnes večer v 18:45. Oblíbené skupinové halaly pak zazní v premiéře ve Vernéřovicích zítra od 18 hodin v kostele svatého Michaela. Autorem je rezidenční skladatel festivalu Za poklady Broumovska Jan Valta. A další koncerty budou ve čtvrtek 30. července 18:45 a 31. července v 16:30. Slavnostní závěrečný koncert pak 1. srpna od 10:30 a místem konání bude sál Dřevník v areálu kláštera v Broumově. Lektoři letních hornových kurzů na něm vystoupí na svém koncertě 1. srpna od 18 hodin v kostele svatého Prokopa na Bezděkově. Výtěžek ze vstupného koncertu putuje jako vždycky na opravu kostelů Broumovské skupiny. Tak jestli máte čas, nenechte si některý z těch koncertů dneškem počínaje až do soboty 1. srpna ujít.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Malá Úpa navýší poplatek z pobytu. V Česku stoupla tranzitní migrace. Pardubický zámek hostí divadelní festival Pernštejn Lav. A teploty zítra přesáhnou 30 stupňů. U zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Obec Malá Úpa na Trutnovsku zvýší od 1. prosince poplatek z pobytu ze současných 25 na 40 korun za osobu a noc. Navýšení schválili zastupitelé.
4: Poplatek je pro obec jediným příjmem z cestovního ruchu a ke zvýšení sáhla i protože se sazba už řadu let neměnila. 40% z vybrané částky utratí obec za infrastrukturu, tedy například za zimní údržbu, dopravu, parkování nebo zimní běžecké trasy. Čtvrtinu pak dá na služby pro návštěvníky, včetně provozu infocentra, a zbytek potom na propagaci, kulturu a společenský život. Z Malé Úpy Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil, dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliard korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
5: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svojí úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
2: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Na Pardubickém zámku dnes večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show Pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapito, na rondelu i v zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. Pokračuje dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová.
6: Byl to asi úplně ten nejlepší tah, který jsme na začátku měli, protože láska a vztahy jsou proměnlivé a není to jenom všechno zalité sluncem a romantikou, ale přinášíme tam i témata jako právě nenávist, odcizení a letos se dokonce pouštíme i do vztahové pornografie.
3: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 9 a v Broumovském výběžku naměříme kolem 8. A jasno nebo skoro jasno bude i zítra. Teplotní maxima 30 až 33 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Dechnovsku je až do konce března příštího roku kvůli opravě mostu uzavřená část silnice mezi obcemi Korunka a Číčová. Náhradní trasa vede přes Červnou nad Orlicí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové a našeho dalšího vysílání po 15. hodině. Na stezce korunami stromů v Janských Lázních je dnes naše reportérka Zuzana Boučková. Za chvíli se nám opět do živého vysílání přihlásí. Tajemstvím opředený a vzácný relikviář svatého Maura není k vidění jen v Bečově na Karlovarsku. Obdivovat ho můžete také na zámku v Doudlebách nad Orlicí. Návštěvníky tam překvapuje od roku 2010. Dílo si v doprovodu Petra Dujky, potomka šlechtického rodu Bubnalitic, prohlédneme s kolegyní Vlaďkou Vildovou a po půl čtvrté můžete v našem vysílání inzerovat v Radio Bazaru. Hezký poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou. Zase

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Hrajeme velkou letní soutěž. Už se chýlí k závěru, protože 31. července skončí. Tak kdo s námi chce soutěžit tentokrát a volá do studia? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana z Broumovska.
1: Paní Jano, zdravíme vás na Broumovsko a máme tady pro vás dvě vstupenky na hrad a zámek Staré hrady u Jičína. Vydáte se na výlet někdy o prázdninách?
2: Určitě, děkuju mockrát.
1: Je to tam moc pěkné, pokud jste tam ještě nikdy nebyla. A je tam spousta draků a pohádkových bytostí, takže určitě výlet pro děti. Báječný. No a kromě toho se vám taky může, paní Jano, stát, že poletíte balonem. To byste se nebála?
2: Asi ne.
1: No dobře, tak uvidíme na konci soutěže, jak to dopadne, kdo z vás všech, kteří s námi celý červenec hrajete nakonec s tím balónem, poletí ještě s jednou osobou, protože to bude výlet pro dva. No každopádně pro dnešek pro vás soutěž končí, protože jste si svoje už odsoutěžila. Cenu vám pošleme, tedy ty vstupenky, nebo se s vámi domluvíme, jak na hrad a zámek Staré hrady u Jičína se s naší výhrou dostanete. A kvůli tomu teď nezavěšujte telefon, vezmu si kontakt na vás a přeji vám pěkný den a naslyšenou.
2: A děkuju,
1: ráda se stalo, hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: My se opět spojujeme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která dorazila do Janských Lázní na stezku Korunami stromů Krkonoše, na které dnes můžete vidět ukázky starých řemesel. Zuzko, dobré odpoledne, jak to tam teď vypadá, jaké jsou tvoje dojmy z historické atmosféry?
2: Pěkné odpoledne z Krkonoš. Stojím přímo uprostřed té nádhery. Stánky z řemesly jsou opravdu pěkné, žádné neonové cedule, prostě čisté dřevo a atmosféra starých časů. Dnes si na stezce můžete vyzkoušet ražení mincí, vyrobit si šperk nebo pořádně bouchnout kladivem při kovotepectví. A představte si, můžete si tady také zkusit napsat něco husím brkem. Věřte mi, neměli to ti naši předchůdci při psaní jednoduché.
1: Tak to ráda věřím. Velkým hitem jsou tam prý pro děti nějaké dřevěné kuličky. O co se jedná? Jak to tam funguje na stezce?
2: Oje, to je kuličkové šílenství. To je totiž tady kapitola sama pro sebe. Děti si na začátku koupí herní kartičku s kvízem o medvědech. Odpovědi pak hledají na stanovištích přímo na stezce a když kvíz úspěšně vyluští, dostanou na konci dřevěnou kuličku, kterou si sami ozdobí. Ale pozor, žádné obyčejné malůvky fixou. Zdobí si ji speciálními technikami. A s touhle kuličkou pak zamíří na obří dětské hřiště, kde je velikánská kuličkodráha. U ní je to zábava. Sama jsem tam strávila snad půl hodiny a fandila jako při hokeji.
1: Takže nuda tam asi není. Zuzko, na té stezce zůstáváš a mapuješ i další program. Tam toho je hodně, co návštěvníky během léta čeká, protože řemesla prý nejsou jenom jedinou prázdninovou peckou tou dnešní.
2: Přesně tak, máš pravdu. Na každý prázdninový den je tady připraven zvláštní program. Na děti tu čekají dravci, kontaktní zoo, medvědí stezka nebo nedělní koncerty. Pro milovníky adrenalinu jsou tu nově nejvýše položené závěsné sítě v České republice. 25 metrů nad zemí a samozřejmě obří tobogán. Kdo raději relaxuje, ocení klidné zóny s hamakami přímo v lese. V srpnu se chystají i večerní akce, jako je stmívání na stezce při západu slunce s živou hudbou nebo silent disco. Rozhodně si myslím, že je o co stát.
1: Silent disco říkáš, tedy tiché disco, jak si to představit?
2: Ano, tak pro mě to byla původně dost legrační záležitost.

0: země.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Úterní odpoledne a Český rozhlas Hradec Králové. Tajemstvím opředený a vzácný relikviář svatého Maura není k vidění jen v Bečově na Karlovarsku. Obdivovat ho můžete i na zámku v Doudlebách nad Orlicí. Ačkoliv jde o věrnou dvoutřetinovou kopii slavného relikviáře, je to dílo v skutku originální. Vytvořili ho žáci Doudlebské základní školy z plastelíny. Místo drahokamů vsadili bonbony. Na Doudlebském zámku návštěvníky překvapuje od roku 2010, tedy pokud právě není na výstavě kopií relikviářů v Bečově. Dílo si v doprovodu Petra Dujky, potomka šlechtického rodu Bubna Litic, prohlédla kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Uprostřed této místnosti je
2: relikviář svatého Maura, který vyrobili žáci 5. třídy zdejší školy za účasti paní učitelky Brodinové při pracovním vyučování. A protože by bylo všechno málo a oni by to nestihli, tak chodili i mimo tyto doby do té pracovní třídy, kde ten relikviář vznikal. A on byl postaven z 2 metrů papírové dechtory, 328 špendlíků, 2,5 kila zlatinky a 16 kilo pastelíny tam bylo dáno. A když relikviář byl, dá se říct, skoro na světě a nebylo čím napodobit drahokamy, tak jednu holku napadlo, že když budou odsucávat bombary a druhou, když budou rozstřihávat ty želatinové míši, tak drahokamy byly na světě, no a tím byl relikviář hotov. Už dvakrát byl v Bečově, kde je vždycky taková sešlost těch kopií relikviářů. Ta čest této školy už dvakrát tam byla zvýrazněna.
1: To byly skutečně žáci 5. třídy, to vypadá, ano, jako kdyby měli už nějakou výtvarnou školu.
2: Ano, a když ti žáci měli tady 9. třídy a rozloučení, tak ten relikviář jsem dal předně, protože oni se tím opravdu hodně podepsali nejen do kroniky tady té obce.
1: A ve kterém roce ho vytvořili?
2: Vidíte, já už jsem tady s ním po celý dávno. A my to tady máme.
1: 2007 z té doby je, to je tedy úchvatné dílo.
2: No a když byl hotový, tak mě ho žáci půjčili i s tím podstavcem, aha, což je školní lavice.
1: Originální.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, začíná Radio Bazar a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové můžete v následujících minutách inzerovat, nabízet, schánět, seznamovat se. A začínáme. Dobré odpoledne, Radio Bazar, jak je váš inzerát?
2: Dobrý den, posluchač z Náchodska. Prodal bych starý robot ZU1, zbrojovka Brno. Abych tam měl nové gumy, koberečky gumové, plus zvana do zadního kufru. Je to na Suzuki S-Cross rok 2024. Abych tam měl přední sklo na Turana nebo na Caddy rok 2007. To samé kapotu na Turana mírně poškuzenou, přední sklo je nový. A ještě bych měl čip na zesílení výkonu. Je to na motor Tiguan 81 kW, TDIčko 2 litr. To je vše.
1: Tak děkuju. Ještě číslo na vás.
2: 605, uh-huh. 511, uh-huh. 367.
1: Tak jo, hezký den, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Pan má robot ZU1, nové gumy, teď úplně nevím, protože to nemůžu po sobě přečíst. Ale jsou to, já už jim koberečky, nové gumy, koberečky na Suzuki, potom přední sklo na Tiguana, to je nové, a taky kapotu, ta je trošku poškozená. A dále ještě čip na zesílení výkonu motoru na Tiguana a číslo je 605 511 367, jak si to píšu rychle, tak se v tom někdy nevyznám. Takže podrobnosti a upřesnění na tomto telefonním čísle pán volal z Náchodska. Tak pokračujeme, dobrý den, vítejte. V Radio Bazaru.
3: Dobrý den. Já mám na prodej dvě králíky Anny po čtyřech kocích, pětistovku vystála jedna a podvozek z karavanu. A je to všechno na číslo 736 184 261 Hradecko. Děkuju.
1: Mm-hmm. Naslyšenou, pan volá z Hradecka. Dvě králíkárny a podvozek na karavan 736 184 261 má telefonní číslo a tak další inzeráty tady. Dobré odpoledne, já vás vítám v Radio Bazaru.
4: Dobrý den. Já bych tady měl elektrický varhany, pak bych tady měl rozkládací stoly, normálně jsou kulatý a když se rozloží, tak je z nich elipsa a ještě mají i vejškový nastavení. A pak by tady byly šicí stroje, starý, historický, singrovky s litinovým rámem. A to bude zatím všechno. Volám z Trutnovska a telefon je 605 169 236. A já děkuju.
1: A hezký den, naslyšenou.
4: Vám taky.
1: Tak, pan nabízí elektrické varhany, dále šicí stroje, staré singrovky na těch litinových podstavcích a rozkládací stoly, které se dají rozložit na velký oval. 605 169 236 je telefonní číslo a dobrý den, váš inzerát, prosím.
5: Ano, dobrý den. Já poptávám dětskou ohrádku, metr krát metr, mám to ven na terasu a moje telefonní číslo je 924 275 721.
1: Mm-hmm, hezký den, naslyšenou. Poptávka. Pán by potřeboval dětskou ohrádku na terasu metr na metr. Nabídněte na číslo 924 275 721. Dobré odpoledne, můžete inzerovat v Radio Bazaru.
6: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych na prodej pěkné klece na ptáčky, to na koreli a nebo na papoušky a na hlodavce. Končím s chovem a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Děkuji pěkně.
1: Mm-hmm. Hezký den, naslyšenou. Tak, nabídka klece na ptáky, třeba papoušky nebo korely a na hlodavce. Pán jich má asi víc, protože říkal, že končí s chovem. Tak se zeptejte na čísle 731 347 275. Klece jsou v České Skalici. Dobré odpoledne, můžete inzerovat Radio Bazar.
7: Dobrý den, prosím vás, prodám AVI 15 karavana ve velmi dobrým stavu. K doptání na číslo 737 631 305. Je to u Dvora Králové nad Labem.
1: U Dvora Králové, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
7: Já vám taky naslyšenou.
1: Tak nabídka Avie 15 karavan ve velmi dobrém stavu Králové Dvorsko. 737 631 305 je nabídka a dobrý den, jak je váš inzerát?
8: Dobrý den. Já bych ráda na seznámení Synovcoj našla nějakou paní, je mu 62 roku, ale musíme přistěhování a nejlepší z vesnice, která nekouří, nepije, na číslo 736 279 829 a je mu tak 62 roku.
1: Dobře, takže 736, nevím, jestli jsem vám dobře rozuměla, 279 829.
8: Ano,
1: jo?
8: Ano.
1: Tak jo, tak hezký tak den a naslyšenou.
8: Někde na Svitavsku nebo i na Chrudimsku, někde
1: Svitavsko, Chrudimsko.
8: A přistěhování nutné,
1: ano.
8: Nebo prostě na přistěhování.
1: A aby se stěhovala ona k němu nebo on k ní?
8: Ona k němu,
1: dobře. Tak děkujeme, hezký den, naslyšenou. Tak tady je nabídka, pán, kterému je 62 roku, schání dámu, nejlépe paní z venkova, která nepije, nekouří a byla by ochotná se přistěhovat na venkov. Svitavsko, Chrudimsko, telefon je 736 279 829 a je to dneska z Radiobazaru všechno. Další vydání zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 15 hodin 53 minuty, takže se těšte na zprávy v 16 a potom na Humoriádu. Dnes bude s Antonínem Procházkou a provede vás Pavel Kučera. No a do té doby, než přijdou ty zprávy, ještě třeba kapela Jelen nebo Erasure.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Stavba obchvatu Náchoda pokračuje. Senát zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Extraligoví hokejisté Hradce vyjeli poprvé během přípravy na led a zítra očekáváme až 33 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké odpoledne. Stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých tak výstavba za víc než 3 miliardy korun skončí na jaře 2028. Významná stavba má dopad na velkou část obyvatel v okolí. Někteří si stěžují na hluk, prach a nebo bláto na silnici. Tomu se dělníci podle správce stavby Pavly Černé snaží zabránit.
2: My se samozřejmě snažíme to uklízet okamžitě. Máme tady dvě automatické myčky, jezdí nám tady dva samozběry, to jsou vlastně podtlakové vozy. Nejenom, že míjí, ale zároveň i čistě nasávají tu vodu zpátky a potom nám tady jezdí ještě dva traktory vlastně s postřikem vody a s koštětem.
0: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, to vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
3: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
0: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Řekl to po jednání Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil například nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systému protivzdušné obrany Spider. Prvních 10 vozidel CV-90 by měla armáda dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. Zkoušky systému Spider mají skončit přibližně v polovině září.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové zahájili závěrečnou část přípravy na novou extraligovou sezónu. Podle kapitána týmu Martina Pláňka budou první tréninkové dávky tradičně hodně obtížné, už se ale těší na přípravné zápasy.
4: První dva týdny budou náročný, budeme nabírat kondici a ještě všechno bude trošku bolet jako ty nový výstroje, ale hrajeme to proto, aby jsme hráli, nejenom trénovali, takže se těšíme hlavně na ty zápasy, když ty budou taky nějaký únavě, ale to k tomu prostě patří, aby jsme byli co nejvíc připraveni na tu sezonu.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná a jasno nebo skoro jasno bude i zítra. Teplotní maxima očekáváme 30 až 33 stupňů, na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Záchranáři zasahují u nehody dvou osobních aut na silnici 32 mezi Jičínem a obcí Staré Místo. Počítejte tam se zdržením. A v Hradci Králové dejte pozor na porouchané auto v křižovatce Střelecké ulice a Gočárovy třídy. A dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Děkujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak tam myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou, kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to vno hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No,
1: no,
0: ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte. Humor mezera A, humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme

0: je na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
1: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: Pana moderátora Pavla.
1: Dobrý den.
2: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
3: Prosím.
2: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
3: Ano, prosím, je to pravda.
2: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
3: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
2: Jo.
3: To proles, pač si to přáli rodiče.
2: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na novo vystoupení.
1: Hodně textu.
2: No. Ano, hodně textu.
3: Jako, že jsem se musel učit texty?
2: Moc učit a pořád neustále.
3: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
1: To se líp pamatoval.
3: Ano.
2: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
1: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
1: A my vás?
4: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, mlestivá paní.
5: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko.
1: Ano.
5: A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
3: Pane, vy to máte hezky nastudované.
1: Já čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
6: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
7: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
6: No, trošku schudnu. Po vašem.
8: No. Já jsem byl na materské.
6: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
7: Ano, ano, ano.
6: No, to mě nešokovalo.
7: A i mě.
6: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
7: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
6: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
7: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
6: prakticky.
7: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
8: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: Nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: přišel
1: tam čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
3: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
4: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus. Takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl.
1: A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: Všude byl, všechno znám.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, zdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, naštědanou.
3: Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si.
8: Vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, no, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na součko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Janský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Janský, úplně vyřízený, a co prý se děje? Já mu povídám, pan Janský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co, co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
13: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
13: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
13: Vy už jiný nebudete, vidíte. Běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
13: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
13: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
13: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicine man Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine Man.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek,
1: Ačko.
2: Nasklé.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance, na telefonu 731 800 900, ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, měli jsme z Milníka, jo? Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s tím kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prej mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Já jsi je nevzal z
7: té hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka ani ven.
8: Tak. Nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde,
7: a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. Chápete? To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka Idei.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Včerejšek byl letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. V Polických stěnách vzniká nové zázemí pro turisty. Chlumec nad Cidlinou opravuje základní uměleckou školu a zítra očekáváme až 33 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysleveček. Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou s Najčínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí. Loni bylo takových případů za celý první prázdninový měsíc 35. Město Police nad Metují na Náchodsku buduje na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun do konce letních prázdnin vznikne přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS bezobslužný provoz.
3: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést.
2: Chlumec nad Cidlinou využívá letních prázdnin k opravě základní umělecké školy. Přesnou cenu prací zatím nezávislý starosta Vladan Kárník nezná, ale půjde o náklady v milionech korun.
4: Řešili jsme tam, ať už to jsou povrchy, světla, zlepšení prostoru, nový nábytek. Chceme navázat další etapou, která není teda součástí tady toho dění. Je to předpolí, který by mělo následovat a snažíme se trošku tu základní uměleckou školu povznést.
2: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm podle mluvčího diplomacie Adama Čergeho zaregistrovaných 1201 občanů. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí.
1: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny trenéra. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang. Ten v minulosti vedl třeba Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospisila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. První zápas pod novým trenérem se hraje zítra večer českého času v Mexiku.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou k 11 stupňům na horách k 9 a v Broumovském výběžku naměříme kolem 8. A jasno nebo skoro jasno bude i zítra, teplotní maxima 30 až 33 stupňů na horách 21 až 24 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 316 mezi Kostelcem nad Orlicí a Kosteleckou Lhotou na Rychnovsku je provoz zúžen do jednoho jízdního pruhu. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Úterý 28. července je po 17. hodině a Český rozhlas Hradec Králové nabízí přehled dnešních událostí. Trutnov, Žacleř nebo Teplice nadmetují. I tam zamíří nové státní dotace na obnovu německých hrobů. Co všechno se bude opravovat a proč Ministerstvo pro místní rozvoj podobné projekty financuje, za chvíli řekneme. Na počasí se zeptáme Jaroslava Tučka. Nejen o srpnovém zatmění slunce si s ředitelem Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária dnes povídal ve vysílání Jakub Schmidt. Část rozhovoru si připomeneme. Pozvání na letní výlet na zámek Adršpach pro vás bude mít průvodkyně Andrea Futerová. A téma dnešní dopolední radioporadny bylo alergie a anafylaktický šok, tak připomeneme základní informace.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: U mikrofonu je Romana Joudalová, dobrý poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn zpráv připravil Tomáš Mysliveček.
2: Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varují taky před zapalováním svíček u pomníků a před používáním přenosných vařičů v přírodě. Majitelé prachovských skal v Českém ráji zase upozorňují na zákaz kouření v celém areálu skalního města. Blíží se totiž další vlna veder. A víc k počasí řekne meteorolog Jaroslav Tuček po 5:45. Obyvatelé obcí sdružených ve svazku Společná Cidlina můžou získat dotaci na projekty, které posilují komunitní život a sousedské vztahy. Dotační program reaguje na rostoucí izolaci seniorů a počítá s podporou nápadů na posílení mezigenerační spolupráce, uchovávání místních tradic nebo identity obce. O část z vyčleněných 400 000 korun může až do konce října žádat každý plnoletý obyvatel obcí z regionu. Na vlakovém hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška do 2. srpna Legiovlak. Součástí expozice je 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920, kterým se českoslovenští legionáři přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli do vlasti.
1: Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krečovský vůz. Novinkou je výstava v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910 upraveném za druhé světové války na radarový vlak. Komentované prohlídky jsou ve všedních dnech od 14 hodin, o víkendech pak každou hodinu. Legiovlak je v týdnu otevřený do 6 večer, o víkendu o hodinu déle. Vstup je zdarma. Strutnová Jana Házová, Český rozhlas.
2: Žně v Královéhradeckém kraji pokračují. Podle statistik Ministerstva zemědělství jsou zatím výnosy průběžně nižší než v loni. Sklizeno je téměř 39% ploch s obilím, ječmene už víc než 94%. Podle odhadu Českého statistického úřadu by letos měla celková sklizeň obilovin klesnout přibližně o 17% na 422 tisíc tun. Ministerstvo pro místní rozvoj poprvé v historii rozdělilo dotace na obnovu německých hrobů na našem území. Podpoří 55 projektů za zhruba 9,5 milionu korun. A podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Stát vůbec poprvé přispěje na obnovu německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí téměř 10 milionů korun mezi 55 projektů po celém Česku. Peníze zamíří i do Královéhradeckého kraje. Podrobnosti k tomu má reportér David Macháček. Davide, co konkrétně se bude opravovat?
1: Tak v našem kraji uspělo 6 projektů. Peníze dostane například Trutnov, tam se bude opravovat hrobka rodu Černy, Žacléř na obnovu hrobky průmyslnické rodiny Brajtových dostal peníze a pak také Teplice nad Metují na opravu hrobky rodiny Purmanových. A dotace získaly i menší obce, třeba Orlické Záhoří, Deštné v Orlických horách a také Malá Úpa v Krkonoších. A ve většině případů jde o opravy historických hrobek nebo hrobů významných německých rodáků a každý ten jednotlivý projekt může získat od ministerstva až 150 tisíc korun a stát uhradí maximálně 70% nákladů.
0: A proč se ministerstvo rozhodlo takový program spustit právě teď?
1: Podle ministerstva jde o náš dlouhodobý dluh české společnosti. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva totiž zůstaly v pohraničí doslova tisíce hřbitovů a statisíce hrobů bez pravidelné péče, takže řada z nich postupně chátrala nebo taky zanikla a smyslem toho programu proto není jenom ta technická stavební oprava náhrobků, ale je to i zachování kulturního dědictví a vlastně historické paměti a identity těch příhraničních regionů. A potom taky Česko tím zároveň naplňuje závazky vyplývající z česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji.
0: A byl o dotace mezi městy nebo mezi obcemi zájem?
1: Byl a tentokrát se dokonce podařil odhad nebo předpoklad ministerstva, který se potkal s tím skutečným zájmem. Dorazilo na ministerstvo 650 žádostí a uspěly všechny žádosti, kromě jediné. Obce nejčastěji žádali a potom jejich příspěvkové organizace. Několik projektů připravili spolky a vedle obnovy jednotlivých hrobů vzniknou v některých městech také takzvané integrované památníky. Ty mají připomínat někdejší německé obyvatele, jejichž hroby už se nedochovaly, nebo je dnes není možné jednotlivě obnovit. A ministerstvo tady tu první výzvu hodnotí jako úspěšnou. Zájem žadatelů podle ministerstva ukázal, že podobné projekty v řadě města obcí byly připravené už delší dobu, takže celá ta akce má smysl.
0: Říká reportér David Macháček. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, blíží se konec července a blíží se také velká vedra tento týden. Přehled o tom má meteorolog Jaroslav Tuček, vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak zatím dneska ještě v normě, to je docela fajn letní počasí, ale slibovali jste vy, odborníci, že tento týden se pěkně ohřejeme.
2: Ohřejeme se, už trošičku větší náznak bude zítra. V noci ještě to bude příjemné, protože bezoblačné počasí, jasno nebo skoro jasno, a ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 15 do 11 stupňů Celsia, s tím, že na tom Broumovsku a okolí, tak tam ty teploty se budou nejčastěji pohybovat kolem 8 stupňů Celsia. Vítr v noci bude jenom slabý od východu až jihovýchodu do rychlosti 3 metry za sekundu, bude spousta míst, kde nebude foukat vůbec. No a přes ten den slunečno, jasno nebo skoro jasno a ty teploty už budou tropické, 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 a stále bude foukat vítr jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tak to je dobře, že slabý vítr, protože když fouká vítr, je sucho a vedro, tak to si člověk ani neškrtne v přírodě, nesmí.
2: Ono to přijde z největší pravděpodobností v pátek, se bude vydávat výstraha na nebezpečí požáru, protože to sucho je velké a ty teploty dál porostou. Ve čtvrtek očekáváme zase slunečné počasí s tím, že ty minimální teploty se budou pohybovat od 20 do 16 stupňů a ty maximální od 33 do 37 a vítr bude stále jenom slabý od jihu východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v pátek tam budeme mít asi to tak zatím vypadá nejvyšší teplotu tohoto týdne. V průběhu dne bude polojasno, přechodně až oblačno a výjimečně se může objevit přeháňka nebo bouřka, pravděpodobnost velmi malá. Noční teploty 22-18, no a maxima 34 až 38 stupňů Celsia, vítr stále slabý, proměnlivý, 1 až 4 metry za sekundu, takže to bude nejvyšší vlastně tepelný bod v tomto týdnu. V sobotu a v neděli se částečně ochladí, nicméně stále to budou tropické teploty i v sobotu, i v neděli nad 30 stupňů.
1: Kolik stupňů je, kolik stupňů musí být, abychom řekli, že byla tropická noc tady u nás?
2: Nad 30 stupňů.
1: Nad 30?
2: No.
1: Takže to nám nehrozí, tropické noci nehrozí, jenom tropické dny.
2: Tropická noc hrozí v okamžiku, kdy je 20 stupňů.
1: Na to jsem se ptala, na noc právě.
2: Jo, já vám rozuměl přes den. Ne, v noci takže 20 stupňů a víc, tak je tropická noc.
1: Tak je tropická noc. Dobře, tak děkujeme Jaroslavu Tučkovi. No a společně tedy apelujeme na vás, na všechny, s otevřeným ohněm v přírodě v těchto dnech opravdu ne. Tak děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Česko čeká v srpnu mimořádná nebeská podívaná, výjimečné zatmění slunce, které sice nebude úplné, ale vzhledem k tomu, že se odhraje těsně před západem, tak to bude tak trochu vypadat, jako by se konaly dva soumraky za sebou. Hned na to bude možné pozorovat i Perzeidy, protože toho 12. vlastně meteorický roj Perzeid vrcholí. O tom všem si s ředitelem Martinem Cholastou z Hradecké hvězdárny a planetária dnes povídal ve vysílání Jakub Schmidt. No a začal otázkou, která možná napadne každého, kdo by chtěl takový jev pozorovat.
1: Tak na kde si máme připravit ta odčouzená sklíčka, abychom to mohli pozorovat?
2: Tak odčouzená sklíčka určitě ne. Chce to vlastně sklíčka, které používají svářeči kvůli vlastně utlumení celého spektra. A připravte si na 12. srpna. První kontakt měsíce se sluncem bude, jestli se nepletu, v 7 hodin 19 minut a postupně se bude ten měsíc dostávat před sluníčko, až zakryje skoro 90% vlastně té plochy.
1: To je hodně.
2: Ovšem problém je ten, že zároveň slunce bude zapadat, takže musíte najít někde místo, kde budete mít ten severozápadní obzor čistý, abyste vlastně mohli slunce pozorovat až úplně k tomu západu.
1: Mm-hmm. Aby nám tam nic nebránilo. Třeba domy nebo tak.
2: Přesně tak. Ono totiž jde o to, že to maximum bude 10 minut před západem tady v Hradci Králové, takže ve 20 hodin 11 minut. Určitě to bude pěkné, my zkusíme třeba i na hvězdárně udělat nějaký třeba přímý přenos někde z míst, kde mají větší štěstí, než máme my případně.
1: A na to jsem se chtěl právě zeptat, z kterých míst bude na planetě vidět úplné zatmění slunce?
2: Úplné zatmění, to byste museli třeba stát v Grónsku nebo na Islandu. Blíže je pravda, je lepší Španělsko, anebo Mallorca, kde to bude končit. Ale samozřejmě letos to zatmění slunce bude velmi krátké, třeba ve Španělsku bude trvat něco přes minutu a půl. A pokud vám to nevíde, tak vám můžu slíbit, že vesmír zařídil zatmění slunce na příští rok a zase ne o moc dál. To bude Severní Afrika, maličko to škrtne i Španělsko a tehdy bude to zatmění delší než 5 minut, takže to myslím, že bude docela pěkný. Jako. Tak. Takže když vám to nevíde, tak ta Severní Afrika by mohla ten následující rok přijít v duhu, bude to 2. srpna, takže taky letní měsíc.
1: My už jsme teda zmínili na začátku to očouzené sklíčko, že to teda v žádném případě.
2: V žádném případě.
1: Tak co je bezpečné, co použít pro to, abychom se na to mohli podívat hezky?
2: Jak jsem říkal, svářecí sklíčko. A nebo u nás si koupíte filtr, ale v podstatě je to odvozeno z toho svářecího sklíčka. Jde o to, že vlastně vy tam utlumíte celé spektrum toho záření ze sluníčka. U toho očouzeného vám tam pořád zůstane část, která prostě do toho oka přijde, i když ho vlastně nevnímáte.
1: Důležitou věc jste připomněl. No a co u vás na hvězdárně? Co chystáte na ten den, na toho 12. srpna?
2: Chystáme program, v podstatě budeme už tam mnohem dřív, než bude to samotné zatmění a budeme promítat právě v planetáru film o zatmění, jako v digitální planetáru, takže to je full domová projekce, takže si myslím, že lidé si přijdou na své, aby se natěšili. No a pak samozřejmě přijde to samotné zatmění, takže budeme mít přístroje jak na terase, tak budeme pozorovat z kopule. No a pokud tohle pozorování lidi neodradí a budou dál na pozorování vesmíru, tak můžou volně přejít s námi na pozorování Perzeid, protože vlastně 13. následující den ráno je maximum tohohle meteorického roje a jelikož je zatmění slunce, to znamená, že měsíc je vnovu, ono to jinak nejde, tak právě bude krásná bezměsíční noc, takže když bude jasno, budeme vidět spršky meteoru a bude to úžasné, protože Perzeidy jsou velmi aktivní, mělo by jich být až 150 za hodinu, panečku. Samozřejmě jich tolik asi neuvidíme, ale jsou rychlé a myslím, že se to lidem bude moc líbit.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pokud se o prázdninách chystáte někam třeba na Broumovsko, vydejte se prozkoumat také krásy zámku v Adržbachu. Zjistíte, jak se tam žilo za dob barona Nádherného, jak vypadala místní přádelní škola, jaké byly počátky českého pískovcového lezení a pozvání na letní výlet na zámek Adržbach pro vás má průvodkyně Andrea Futerová, kterou teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Andreo, baron Nádherný, to je jméno jako z pohádky, je to vymyšlená postava anebo někdo takový na zámku v Adržbachu opravdu žil?
1: Baron Nádherný na zámku opravdu žil, ale s pohádkami má Adržbach hodně společného. Natáčela se tam třeba pohádka Třetí princ a na její téma máme na zámku unikovou hru.
0: Ta je ve sklepě, tam jsem byla. Jak dlouho tak zpravidla trvá lidem, než se dostanou ze sklepa ven, než to vyluští všechno?
1: Většinou tak 3/4 hodinky.
0: Ale
1: byli i tací, kteří to měli rychleji.
0: Takže není to těžké, dá se to zvládnout. I třeba s dětmi se tam nechat zavřít do sklepa a vyluštit unikovou hru.
1: Samozřejmě, dá se to zvládnout i s malými dětmi.
0: Já se ještě vrátím k tomu baronu Nádhernému a jeho rodině. V které době na zámku v Adržbachu žili? A je to ta doba, do které je teď zámek zařízen, když jdou návštěvníci na prohlídku, se kterou je seznamujete?
1: Baron Nádherný žil v Adržbachu v 19. století a jeho rodina byla v Adržbachu až do poloviny 20. století. A ano, je to ten styl, ve kterém je ta historická část zámku zařízena.
0: Že to byly vlastně poslední majitelé do roku 1945. Zámek v Adržbachu je zvláštní tím, že to není státní zámek. Jak vy to máte?
1: Náš zámek je obecní, spravuje ho obec a díky tomu máme i delší otvírací dobu než většina ostatních zámků. Otvírací dobu máme od 10 do 5.
0: A máte každý den teď v létě otevřeno?
1: Ano, každý den.
0: Čili od pondělí do neděle od 10 do 5. Je potřeba se nějak rezervovat místo v prohlídce nebo kdo přijde, toho provedete?
1: Není to potřeba, kdo přijde, tak toho provedeme, buď může jít na prohlídku s průvodcem, anebo samostatně.
0: Kromě té prohlídky zámku a tedy interiéru zařízených do doby rodiny Nádherných, máte ještě další stále expozice na zámku v Adržbachu, které jsou velmi zajímavé a můžete na ně určitě návštěvníky taky poslat.
1: Máme zde expozici horolezectví, potom suvenýry z adržbachsko-teplických skal, výstavu lnářství a tkalcovství a momentálně tam máme výstavu Zámek sluní benzínu, což jsou fotografie českých šlechticů do roku 1945, jejich automobily. Uh-huh. A pro dětičky máme pohádkovou místnost, ve které plní úkoly a potom za ní mají odměnu.
0: A když někomu vyhládne?
1: Tak si u nás samozřejmě mohou dát zákusek, kávu nebo nanuka.
0: Protože máte na zámku v Adržbachu úžasnou stylovou kavárnu. No tak děkujeme za pozvání. Pokud tedy provázíte v těchto dnech, tak ať vám jde práce dobře od ruky, ať jsou návštěvníci spokojení na zámek Adržbach. Vás pozvala průvodkyně Andrea Futerová. Děkujeme a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. První pomoc v létě, takové bylo téma dnešní dopolední radioporadny. A Jana Kudivejsová si povídala s magistrou Helenou Reskovou a Nikolou Duškovou ze střední a vyšší odborné zdravotnické školy v Hradci Králové o všem, co nám v létě hrozí. Ať je to úpal nebo úžeh, dehydratace, ale i uštknutí. A dozvěděli jsme se, jak pohotově reagovat, pokud se někdo topí. O tom všem se dozvíte, pokud si najdete rozhovor na našich webových stránkách a možná vás zaujmou také informace na téma alergie a anafylaktický šok.
1: Může ten anafylaktický šok nastat i při normálním bodnutí, dejme tomu někam do nohy?
2: U lidí, co mají právě až nadměrnou reakci na bodnutí, tak samozřejmě to riziko tam je, ale ne vždy to musí skončit právě tou těžkou reakcí, tím anafylaktickým šokem.
1: A jaké můžou být příznaky takové střední, řekněme, reakce, která už je vážnější než to, že nás to bolí a udělá se nám boule nebo flíček?
3: Tak to je mírná reakce, když by jsme začali. Ta silnější reakce většinou, ty lidi si stěžují vlastně jakoby na poruchy dýchání, jsou tam jako jsou dušní, mají nějaké sípoty, ale samozřejmě pokud se to jakoby zhoršuje, tak tam může dojít i ke kolapsovým stavům, takže je tam nějaký pokles tlaku, je tam nějaká zrychlená srdeční činnost a celkově kolapsový stav a rizikem je právě ty poruchy dýchání. To znamená, že zase je to většinou u lidí, kteří alergický jsou, i když možná posluchači zaznamenali, že narůstá ten počet těch anafylaktických reakcí té vystupňované alergie, ale je to z toho důvodu, že nám zase také stoupá počet těch alergických lidí a u těch je to riziko vyšší. Ale zase ty by měly být vybaveni adrenalinovým perem, což je vlastně nejjednodušší první pomoc, samozřejmě zavolat sanitku. Většinou ty příznaky jsou docela rychle. Jakmile už opravdu se jedná o ten těžký stav, tak se to vyvíjí v řádu minut, není to samozřejmě nějaká hodina, dvě. To se stát taky může, ale většinou je to docela rychlá reakce a ty lidé, když zavolat na 155 a jsou to alergici, měli by být vybaveni tím adrenalinovým perem, možná to někdo zná pod názvem EpiPen. A to je vlastně ideální poté, co zavoláte, i hned aplikovat do stehna, přes oblečení, do svalu a ono to má za cíl, že rozšíří vlastně ty dýchací cesty, ten oběh a mělo by se to zlepšit, ale samozřejmě v návaznosti na tu záchrannou službu.
1: Taky jsme říkali, že volat lékaře na linku 155, ale že existuje ještě takzvaná konzultační linka. Můžeme se u toho zastavit?
2: Je to vlastně linka, funguje u nás tady v Královéhradeckém kraji, je to spravované teda pod záchrannou službou. To číslo je delší, je to 841 155 155 a právě slouží na ty případy, kdy my nejsme úplně jistí, jestli je to na lékaře, jestli máme jít k praktikovi, nebo už je to na pohotovost, nebo nedej bože na záchranku. Oni vám poradí, vyslechnou vás a v případě toho, že ten stav je opravdu vážný, tak jsou schopní právě v komunikaci se záchrannou službou vám tam poslat posádku.
1: Ale je tam ta 155, takže 841 a potom dvakrát 155.
2: Přesně tak.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Po 17. hodině jsme shrnuli události dnešního dne a čemu se budeme ve vysílání věnovat zítra. Bude to středa 29. července. Po půl deváté přivítáme ve studiu Jitku Vaňkovou Přibylovou, českou ekonomku, autorku knih o myslivosti a předsedkyně okresního mysliveckého spolku Náchod. Její knížky jsou inspirované podhůřím Orlických hor a Slavoňovem, kde žije. Po 11. hodině nabídneme právní poradnu s magistrem Vojtěchem Adámkem a budeme si povídat na téma pokažená dovolená a cestovní právo. Vydáme se na hřebeny Krkonoš, budeme porovnávat služby v českých a polských horských boudách. Na raftu se vydáme po Labi ze Dvora Králové nad Labem až do Kuksu. Hradec Králové letos rozdělil necelých 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty, povíme vám víc. A za první pololetí město přijalo 31 žádostí, hodnotící komise následně podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít třeba na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. Dokdy je možné o dotaci žádat, také uslyšíte zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavba silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Airbus otestoval dosud nejdelší let bez mezipřistání. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem bude 7. srpna a zítra bude až 33 stupňů. U zpráv vás vítá a pěkný podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Na stavbě silničního obchvatu Náchoda za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Platí to i pro nejnáročnější část, tedy tunel v Dolní Radechové. Jeho základ je hotový. Teď dělníci betonují vnitřní stěny pomocí speciálního bedniciho vozu.
3: Ten se v konkrétnom mieste zafixuje, zabední sa čelo bloku a následne sa do priestoru tlačí betón, čerpadlo.
4: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhém z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
3: Ostáva tam odstreliť posledné možno 2 metre na dne jamy, kde sú príliš pevné horniny a nedajú sa už rozrušiť mechanicky.
4: Zhruba za 2 týdny začnou dělníci pokládat betonové díly a tvořit konstrukci samotného tunelu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Speciálně upravený Airbus A350 dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo víc než 23 000 kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala prochystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít létat už od příštího roku. Podle pilota a leteckého publicisty Jiřího Průši se cestovní doba sice zkrátí, přinese to ale i určité problémy.
5: Posádky mají vždycky časové limity. Tady musí být posádka nejméně zdvojená, mají tam odpočinkové prostory, takže buď to se bude jednat o 2x2, nebo já osobně si myslím, že možná 3x2 piloty, který budou pilotovat, a k tomu máte teda ještě palubní personál, který taky musí být zdvojený.
2: Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v Pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let, byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Sport. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 30 až 33 stupňů, na horách naměříme maximálně 24 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové počítejte s komplikacemi na silnici 31 u fakultní nemocnice. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je po 18. hodině, no a my pro vás máme připravený další pořad, který jsme vybrali z našeho rozhlasového archivu. Uslyšíte záznam gala večera 20. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Psal se rok 2015 a zvítězil profesor Jan Pirk. Příjemný poslech přeje Romana Joudalová.
7: Dámy a pánové, teď už vás zveme do Královéhradeckého kongresového centra Aldis, kde právě začíná gala večer spojený s vyhlášením výsledků 20. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku 2015. Večerem vás provedou Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.

0: Dámy a pánové, dobrý večer. My vás zdravíme z Královéhradeckého Aldisu, kongresového centra, v podstatě do celého Česka a zdravíme vás také v kongresovém centru Aldis. Ještě jednou si zatleskejte, dobrý večer.
1: Příjemný večer u příležitosti vyhlášení, je to neuvěřitelné, to tady opravdu ještě nebylo, jubilejního 20. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku.
0: Víte, aby se sešlo tolik šarmantních osobností na jednom místě, aby se dokázali strefit do stejného času, to tady opravdu za těch 19 let nebylo. A troufneme si říci, že tam vzadu v zákulisí dobrou hodinu, hodinu a půl panuje opravdu šarmantní nálada. Škoda, že tam nebyly mikrofony mimo. Tady za námi je v krásném vyvedení, musím říct, 19 popravdě šarmantních osobností, tak jak je naši posluchači volili ta léta. Portréty za sebou, dobré lidi před sebou, plno lidí, kteří přijdou mezi nás, budou to hvězdy, tu první hvězdu představíme teď.
1: Ano, jsme velice poctěni, že pozvání na náš gala večer přijal rozhlasový big band Gustava Broma s Vladu Valovičem. Dobrý večer, pánové.
0: Vítejte, pánové. Celý večer budou provázet své solisty a první solistka je právě připravena. Dámy a pánové, Ilona Čáková.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, vážení posluchači.

0: Ilona Čáková.
1: Díky.
2: A rozhlasový Big Band Gustava Broma s Vladovalovičem. Děkujeme.
3: Šarmantní osobnost roku, tedy vyhlášení ankety za rok 2015. Tak pojďte se s námi podívat, jak se to scházelo za ty roky. Tak to byl rok, jaký?
2: 1996, kdy anketa začala a takhle jsme si hezky povídali s Markem Ebenem. A bylo to báječné, Marek Eben tenkrát přijel s kytarou přes rameno, pamatujeme se, že pršelo.
3: Ono zmokl, ale on měl krátký vlasy, tak jemu to nevadilo. Hnedka druhá osobnost, To bylo Nové město nad Metují.
2: Ano, to bylo kino 70 v Novém městě nad Metují a tam přijel Zdeněk Svěrák. Přijel s manželkou, s Václavem Šaškem a dalším Jaroslavem Uhlířem. Bylo to báječné setkání. No a nás velmi těšilo, když Zdeněk Svěrák se svěřoval, jak mu manželka mluví do oblékání. Pamatuješ?
3: Ano, on nosil krátké ponožky a vždycky mu byly vidět lýtka. U jeho manželky to bylo super, ale u Zdenka tolik ne. Také si vzpomínám, že říkal, tenkrát to totiž byla jenom regionální anketa, a že seděli v autě a přesně poznali, kde začínají kraje, hranice kraje Hradec Králové, tenkrát východních Čech. Zašel být šarmantní v tom autě, okamžitě prý.
2: Možná se podíváme už potom do nedaleké minulosti. Jiřina Jirásková, ta přijela do Klicperova divadla tady v Hradci Králové a jako pravá dáma toužila potom zakouřit si v zákulisí. No a jak jistě víte, v Klicperově divadle se kouřit nesmí a tak to bylo velmi složité, jestli tady bude povoleno nebo nebude povoleno. A paní Jirásková nám tenkrát říkala, mě dovolil kouřit i Václav Klaus na Hradě, tak co tady? Takže nakonec bylo povoleno a Jiřina Jirásková si zapálila, přišla na jeviště a prožili jsme s ní, pamatuješ, krásný večer. Ty jsi to zase užil s Karlem Gottem a jako pravý profesionál neponechal tenkrát nic náhodě. Byl to asi účinkující, který s námi nejde ale zkoušel.
3: Piloval a piloval a piloval, až jsme ho vzali ze zadu ke kuchaři a on má rád palačinky. A tak jsme jedli palačinky a rozebírali druhou světovou válku a Denikena a Karel Gott pak vystřihl nádherný večer v Klicperově divadle.
2: Takže dovolte, abychom v tuto chvíli pozdravili pana Karla Gotta a popřáli mu hodně zdraví.
3: Víte, my bychom takhle mohli tady 19krát ještě vzpomínat, ale my jsme si řekli, že to nebudeme dělat, že to provedou za nás šarmantní mužové, gentleman singers, klidně jim zatleskejte. Děkujeme. A to jsou pánové, kteří vlastně pokaždé formou sobě vlastní, tedy písní, kterou složí, oznámí, kdože se ten rok stal šarmantní osobností. Pánové, máte slovo, alespoň dvě šarmantní osobnosti nám připomeňte.

0: se stal.
1: Jan Petrálek.
2: Děkujeme. Gentlemen Singers ještě se dostanou ke slovu. Ale my, i když máme 20. výročí, tak máme pro vás vlastně novinku.
3: Myslíš internetové hlasování? Letos poprvé jsme novou formou hlasovali po internetu, takže jste mohli opravdu označovat těch 10 nominovaných a dávat hlasy a zároveň vidět, jak si vedou. Bylo to velice napínavé. No a vítěze po internetu, na rozdíl od absolutního vítěze, můžeme vyhlásit už teď. A mnozí to možná už také víte, kdo to vyhrál, protože se tam můžete podívat.
2: Takže internetovou šarmantní osobností z roku 2015 se stává...
3: Jan Pirk! Pan profesor Jan Pirk přichází. V doprovodu krásné dámy ve stylu Biedermeier, protože k šarmu noblesa patří dobrý večer. Dobrý večer, pane profesore Polibek dle bontónu.
4: Dobrý večer.
3: Teď už tedy prosíme, aby přišli na pódium předat ceny šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka Miroslav Dittrich a ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice Pavel Kudrna. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
5: Dobrý večer všem.
6: Dobrý večer.
3: Tak nejprve tady cena. Krásné rádio.
6: Gratuluju.
4: Ježíš, to moc děkuju.
3: Pane šéfredaktore, děkujeme a ředitel Pavel Kudrna.
6: Já bych si dovolil panu Pirkovi poděkovat a popřát mu do budoucna. Já bych za nás za všechny velmi rád si přál, abyste ta naše srdce nemusela léčit, abyste je jenom preventivně seřizoval, říkal nám, co máte dělat a my byli zdraví. A když řezal a krájel, tak pouze do srdcí, které vám teď ze srdce věnujeme.
3: Krásné perníkové srdce.
2: Musíme říci, že je rozděleno na půl.
3: Jedna Perníky, půlka, Janoš, ano.
2: Ano, jedna půlka je pardubická a druhá je mechovácká, hradecká.
4: Já právě se divím, že v Hradci se může dávat perník, že je z Pardubic.
6: Víte, my v té naší kampani jsme nechali to perníkové srdce na půl prorůst mechem a tady bychom neradi, abyste dělal ten radikální řez.
4: No to tak vám slibuju, že ne.
3: Blahopřejeme.
2: Děkujeme panu řediteli a panu šéfredaktorovi. Jedno z velkých témat je nejen internet, ale i sport u vás. Čo?
4: Tak internet u mě není vůbec velký téma. Já nemám čas, já operuju a nemám čas sedět u počítače a já počítač používám víceméně jenom jak na poštu.
2: No ale prý tam s tím strávíte dost času, s tou poštou.
4: To ano, protože se snažím pomoct každému, kdo se na mě obrátí a ono si už na mě obrací tolik, že opravdu u toho trávím hodně času.
3: Já se zastavím přece jen u těch srdcí. Jsou ta naše srdce z perníku, když prakticky 7000 jich máte už vlastně odoperovaných, pane profesore?
4: No tak některá jsou z hodně starého perníku, ale většina ne. Ale ty, co se mě dostanou do ruky, tak ty už jsou takový trošičku perníkatý, ano.
3: A to vaše srdce, jestli pak se někdy také zachvěje, ono se říká, chvěje se mi srdce při nějaké té velké příležitosti, zachvěje se vám také někdy?
4: Teď momentálně ano.
3: Chvěje se, neříkejte.
4: Ne, víte, to je na přednášku. To je stres a stres se vám rozechví. A to je na to, si tím nebudem kazit večer.
2: To my si ale právě pamatujeme, že jste říkal to víno, že to vyléčí.
4: To víno to
2: máme
4: vyléčí,
2: to
4: ano.
2: V přímém přenosu, to už vám nikdo nevystřihne. Ne, a říkal jste, domluvíme se na tom vínu. Pochopili jsme to dobře, že ho můžeme užívat v nějakých těch dávkách.
4: Určitě. Můj kamarád Milan Šamánek, který je velký protagonista a velký znalec vína, protože je z Moravy, tak víme, že ať červené nebo bílé, ale ta lahvička denně pro ten partnerský pár je přesně to, co si tělo žádá.
3: To se tak hezky poslouchá, pane profesore. No ale my vás ještě nepustíme, protože já jsem si říkala, vy jste přijel jste naším rozhlasovým vozem a já jsem si říkala, nepřijedete s Honzou, s Karlem, s Kvidem nebo s Hugem?
4: Ne, ty čekají na zítra, protože zítra máme první velorexářskou výjížďku.
2: Musíme takže... teda říct, ono to vyplynulo, že to jsou tři velorexy.
4: Čtyři. Mezi velorexáři je takové nepsané pravidlo, které všichni dodržují, že velorex se jmenuje podle křestního jména prvního majitele. Takže ty jména jsou s výjimkou Huga, protože Hugo byl služební vozidlo okresní veterinární správy. Takže to nemělo křestní jméno a to jsme vymysleli. A jinak je to podle toho.
2: My si myslíme, že srdce se rozbuší, i když přijde krásná žena. Alespoň teda myslím chlapům, jako nám.
4: No to určitě, protože to je stres, protože víte, že ona vás nechce.
3: No kdo ví, já si myslím, že jednu takovou krásnou ženu teď pozveme.
2: Kamila Nýdltová.
0: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2015, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.

0: Kamila Nývltová.
1: A rozhlasový big band Gustava Broma s Vladou Valovičem.
2: Děkuji.
0: Jedna z nejkrásnějších písí Michala Davida, mimochodem měla ji svého času naspívat i Celine Dion. Dopadlo to tak, že ji zpívá teď Kamila, já myslím, že je to lepší.
1: Já chci jen připomenout, že zatímco pan profesor Pirk dnes mohl přijet vítěz internetového hlasování, tak druhá, Simona Stašová, herečka, která dostala také obrovské množství vašich hlasů, přijet nemohla. Nesmírně jí to mrzelo. A tak nás požádala, jestli by mohla poslat alespoň krátký pozdrav z šatny, protože právě dnes hraje pro UNICEF.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to pro mě velká čest, že jste mě zařadili do nominace do takové společnosti, jako je pan profesor Pirk, kterého tímto velmi zdravím, jako je mladá a talentovaná herečka Tereska Kostková. Je to krásný, je to opravdu velká čest a já vám moc děkuju, moc. Dneska tady s váma nemůžu být, protože právě teď hrajeme pro UNICEF, takže mě je líto, že s váma nemůžu být, ale přeju vám krásný večer, užijte si to a ještě jednou vám moc děkuju, protože opravdu je to velká čest. Děkuju vám a naschledanou.
0: Když řeknu slunce, seno, jahody, tak už víte, že přichází šarmantní osobnost Zdeněk Troška.
1: A opět. Opět přichází v doprovodu. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, dobrý večer. Já jsem přišel dnes celý v černém, protože za 3 neděle jdu do důchodu.
1: Blahopřejeme.
5: Ano, to je rozloučení s mládím, tak už jsem připravuju, rozumíte, rakváče. Musím si zvykat, no.
0: Ale ono se vám nějak bude říkat, jste říkal, že jo?
5: Ano, já jsem si došel na sociálku a požádal jsem paní, velice milou paní Zuzanku Buškovou, aby mě dala papír, že jsem prase.
1: Ale...
5: Ano, pracující to... senior. Ano. Takže 18. května, přátelé, odcházím do důchodu. Tam budu 20 let a pak půjdu do penze.
1: Ale aha. Vy nevypadáte, vy vypadáte stále stejně. Když jsme se tady na vás dělali, no otočte se, podívejte se, to byl nějaký rok, já nevím, podívejme se, 2001.
5: Jedna, no to včera.
0: A pamatujete si na to, jak jste se stal šarmantním najednou z čista jasné?
5: Zavolali, přijeď, tak jsem přijel, stál jsem se šarmantní.
1: No, a co ty Vietnamky tady teď, to jsme ještě nepředstavili. Zdeněk troška v krásném černém oblečení, ale podívejte se ty... elegantní, úžasné, modrozlaté, modrostříbrné Vietnamky.
5: To jsou barva ty, co... léta, barva moře, přátelé, a letní oblohy. Já jsem totiž tady dostal v roce 2001 Vietnamky, protože je známo, že já jsem na ty Vietnamky zatížený.
0: Ale vidíte, Vietnamky vůbec nevadí, abyste byl šarmantní.
5: Děkuji, vy jste hodnej.
0: Víte, my jsme si právě říkali, že když jste takový ten letní pohodář, a. že možná se i proto dobře kouká na ty vaše letní filmy, že tu pohodu tam dáváte možná i díky těm Vietnamkám, ne?
5: Přesně tak. Já jsem letní člověk, já mám rád slunce, léto, teplo, světlo. Přátelé, u nás doma v Hošticích, když jsme opravovali dům, tak já mám ve střeše 17 střešních oken. Můj otec křičel, ani v blázinci nemají tolik oken, jako my máme na střeše. Ne, já kdybych mohl, tak si udělám celou střechu skleněnou, protože já miluju slunce, miluju světlo. Protože já jsem ranní pták, já se probouzím krátce po 16:00 a mám nejvíc energie, udělám nejvíc práce, ale zapadne slunce, vypnou se mě baterky a buch. Film, který začíná ve 20:20, už nevidím.
1: Jste pověstný také tím, že kamkoliv přijedete, tak nevynecháte jediný antikvariát. I tady v Hradci Králové jste si je pěkně prochodil, tak jestli pak jste něco tady i v těch našich antikvariátech objevil a byl na to dneska čas?
5: Dneska na to bohužel čas nebyl, protože jsme jeli na poslední chvíli, ale naštěstí, přátelé, jsme to vzali

0: Byly po staré Hradecké, takže tam nebyla žádná zácpa, že jsme sem dorazili včas a já už jsem stačil sníst 4 chlebíčky.
1: A to si pak povíme, to už, to je dobrý. Zatím si vemte místo.
2: Takže děkujeme, Zdeněk Troška.
1: My se k tomu antikvariátu dostaneme. Dámy a pánové, Josef Wagner. Kde?

0: Josef Wagner.
1: Děkuji moc.
2: Posloucháte gala večer u příležitosti vyhlášení jubilejního 20. ročníku celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. Už se to blíží.
0: Kde také ale vzpomínáme? Vzpomínáme na těch 20 let, kdy jste s námi, a teď se dostáváme v podstatě ke třetímu vyhlášení. To byla Chrudim, divadlo Karla Pipicha, pokud se nepletu. A tenkrát to byl opět člověk, který neměl v podstatě s uměním jako takovým nic společného, a přesto byl nejšarmantnější. Dámy a pánové, doktor Miroslav Antl.
2: Pojďte k nám, pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Náš třetí šarmantní. My velmi rádi vzpomínáme nejen na to divadlo Karla Pipicha, i když oni to byly také horké chvilky, když jsme na některé ty horké chvilky, pane doktore, vzpomínali. Vás nechtěli pustit jako nejšarmantnější osobnost tenkrát do divadla, vzpomínáte?
3: Jo, já si na to pamatuju velmi.
2: Neměl jste vstupenku a paní uvaděčky nechtěli pustit pana doktora, nakonec vás pustili a všechno dobře dopadlo.
0: Jak jste je přesvědčil? Šarmem a nebo zbraní?
3: Svým přísným zezřením asi, to jasně.
0: Na vás jako na prokurátora, státního zástupce, to v podstatě všichni hráli, že jo? Zkoušeli to různě?
3: Určitě ano, krom domácích zabijaček, tam vlastně to bylo v afektu víceméně.
0: Dobře, tak to, ale jinak to hráli.
3: Ano, jinak to
0: hráli. Vy byste, dneska je boom seriálu detektivek, vy byste přijal nějakou roli třeba toho státního zástupce, nebo nějakého prvního nebo pátého oddělení?
3: Ne, to určitě ne. Ne, v žádném případě.
0: Vy byste ho neobsadil, pana doktora, do nějakého...
4: Okamžitě.
0: No.
4: Okamžitě. Hodný, moudrý král.
2: My jsme si mysleli, že to budou vraždy v Babovřeskách třeba, tak to ne, to ne.
4: Ne, tam bych ho mezi ty baby nepustil, to by bylo škoda. Oni by ho zničili. On je strašně hodnej, to je na něm vidět.
3: Jo, no, tomu
0: pane
3: děkuju,
0: doktor, protože... vy byste se nechal režírovat tady od Zdenka trošku?
3: Já nevím, já jsem dost nepřizpůsobivý a čím jsem starší, tak ta resocializace už je dávno vyloučena, takže...
0: A myslím, jsme tady skoro pánská společnost, že by se slušelo, aby nám zase zaspívala dáma. A už tady jednou byla, takže tleskáme podruhé. Ilona Čáková.

smeš o to snad na každý pád vždy znovu stát.

0: Čáková živě.
1: A po téhle okouzlující dámě se sluší pozvat další šarmantní osobnost, která si přijala pro Zlaté slunce, zazářila tady, zaspívala a nebyl to nikdo jiný než paní Iveta Simonová.
2: Posloucháte záznam nahrávky Šarmantní osobnost roku 2015, který je ohlédnutím za 30letou historií této posluchačské ankety.
0: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Ano, děkuji, děkuji mnohokrát.
0: No musíme říci, že paní Iveta nás hnedka ze začátku, když přijela, vyrychtovala, protože říkala, proč si mě zvete, já už nemám co říct, já už jsem tady byla, šarmantní jsem, co bych tady dělala, že to tak bylo?
3: No takhle doslova to nebylo, ale tak jenom taková menší obava. Ale jsem strašně ráda, protože miluju publikum, proto neustále pracuju a Hradec opravdu miluju.
1: Kde je to vaše Zlaté slunce, paní Iveto?
3: Děkuji. No to moje slunce je v obýváku, na to se dívám a je to nádherný zlatomodrý slunce, opravdu vynikající, to se mi strašně líbí.
0: Když jste 28 let s Milanem Chladilem zpívali ve dvojici?
3: Ano, 28 let a v roce 58 jsem byla poprvé v rozhlase. Opravdu je to instituce vynikající a já ji mám strašně ráda, protože tam jsem poprvé začala zpívat. V tom rozhlase byly živé rozhlasové nahrávky a já jsem tam byla pozvaná Karlem Vlachem. Bylo to v pátek, o té době je pátek, můj šťastný den, pátek. A oslovil mě asi takhle, dívko podívala se, chtěla si udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce. No tam byl tenkrát Vladimír Dvořák a zpíval tam Milan Chladil a mě dali písničku Bílý měsíc, Hrubýnovy srpnový neděle. Měla jsem na to nastudování asi 3 dny, ale prostě tu hozenou rukavici jsem zvedla a bylo to dobře.
0: No to určitě zatleskáme znovu. My to teda, myslím, nepamatujeme, ale umíme si to představit, jako. Umíme
3: ano,
0: si to
3: ano.
0: představit.
3: Je moc hezký, když já něco vyprávím a teď si uvědomím, nebo ten dotyčný mě řekne, Ježíš, tak to já jsem ještě nebyl vůbec na světě, to já si nepamatuju a tak. A já to vyprávím a říkám si, no, teď víte, a to už se mi stalo mockrát, ale teď už si dávám pozor.
1: No, ale toho Milana Chladila, toho si pamatujeme určitě všichni.
3: Ano.
1: Jak vzpomínáte na těch 28 let právě s ním? Ono to je o tom partnerství na pódiu.
3: To partnerství na pódiu, tak to je nádherný a to je pevný svazek, to je pevnější svazek než manželství, opravdu dobrý přátelství, kamarádství, protože jsme závislí vlastně na sobě jaksi pracovně a to bylo u nás na prvním místě. Milan byl velice vtipný, byl to šarmantní kluk, ale na něj byly obrovský fronty. To vůbec...
0: A na vás taky.
3: Ne, no jo, ale to nebylo ono, to bylo slabý. Ten Milan prostě ten vedl.
0: Vy jste řekla krásnou věc, že byl šarmantní kluk, jste řekla, že jo?
3: Byl, ano.
0: Tenkrát se ale slovo šarm určitě tolik neskloňovalo, nebo jo?
3: Ani ne, myslím, že ne. Ne. No tak byl to Moravák, byl to budrý Moravák a ty mají přece jenom víc ty energie v sobě než my.
1: Vy jste říkala, že víc bylo takových parťáků, se kterými jste vystupovala, možná bychom mohli zaspomínat.
3: Tak jo, Rudolf Cortez a Karel Hál a já jsem měl samý vynikající zpěváky vedle sebe.
0: A taky se vzpomínala na toho houslistu, jak jsme ho neznali.
3: Jo, pana housle, to byl Alexej Vyzváry, to bylo druhý vysílání a tam jsem zpěvala Violon, moje srdce houslistou, pojem tady byla Lisiem Boaje a mně se to strašně líbilo a tam je taková pasáž, kdy zpíváte a ty housle tararada, no a on to hrál pan Alexej Vyzváry, to byl takový člověk opravdu korpulentní, ale hodně, on se nacpal v té režii do křesílka, tam byly opěradla, on se tam docela dostal, ale zpátky, teď už Vladimír Dvořák už to odhlásil, teď mával od toho mikrofonu, aby jako přišel. Oni ho nemohli dostat, pak přišli 4 muzikanti a tahali ho z toho křesla, no dostali ho ven, nemuseli tu židli rozbít, ale přece jenom, tak jsme to museli opakovat znovu, aby...
0: Tak to bychom mohli vzpomínat na ty 60. léta. Teď, když se otočíte, tady máte za sebou lidi, kteří třeba zvítězili i v internetové, tady pan profesor, internetovém hlasování. Jak vy jste na tom třeba s internetem?
3: No tak ne, nic moc, ne, já mám tablet a jsem ráda vůbec. A...
1: Ne, paní Simonová, naprosto vám rozumím, ale co je vaše parketa je zpívání, takže my vás teď poprosíme o jednu písničku.
3: Ano.

0: Simonová sedí po vlacích.
1: Přijde dvojice, jsou to šarmantní už podle vás, která má vlastně hodně společného, nejen ten šarm, ale jak bychom to řekli, umí co nejpřitažlivěji okomentovat cokoliv.
2: Cokoliv, ano, mají noblesu v hlase a nejen v hlase. Mají mnoho společného a já si myslím, že když řekneme mnoho společného a jméno Václav Větvička a Jan Petránek, takže nám dáte za pravdu.
1: Václav Větvička, Jan Petránek. Přichází oběd doprovodu ale jedné dámy.
2: Pojďte k nám, pánové, dobrý večer. Dobrý večer, pane Větvičko.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Petránku.
1: Musíte jít mezi nás.
2: Ještě jsme neřekli, co máte společného, je také rozhlas, láska k rozhlasu, letitá láska k rozhlasu.
4: My máme společnou věc jako spoustu lumpáren, pokud to jde. No.
1: Jaký byl ten úřadující rok, co by šarmantní osobnost? Když jste byl, nějak se to projevovalo?
4: U nás doma jsem dostával zcela normálně najíst. Já chodím vynášet kbelík s odpadkem, že to všechno je v pořádku. Dbám o pravnoučata, říkám jim, že to, co se naučí třeba ve školce, tak to, že se doma neříká, že jsme slušná rodina. A tak vůbec, no. No a tak plynul čas. Já obvykle, když jsem se dověděl, že tady bude pan profesor Pirk, což mě potěšilo, tak jsem si prostě dovolil přijít i s vlastním srdcem, které má za sebou dva infarkty, abych to tady měl k němu blíž.
1: My vás pak posadíme vedle.
2: Václav Větvička, já jsem si říkala, pane Václave, co o vás nevíme, a na Velikonoce, když jsme s mámi dělali telefonický rozhovor, tak jsem se dozvěděla, že my jsme o vás třeba nevěděli, že vy jste do 4 let chodil v dívčím oblečení.
5: Ano, prosím, a nechalo to na mě strašné následky. Říkají moje kolegyně, že vlivem toho, anebo díky tomu dokonce, se dokážu vcítit do ženské duše. To je strašný handicap.
2: Handicap? Neříkejte. To je přeci krása.
5: No, asi ano. Já jsem se pokusil o nejapný žertík. Ale jak jsem zaslechl, tady Honza Petránek byl tázán, jak se ta šarmantnost na něm projevila. Já se musím přiznat, že to bylo úžasný. Já jsem si to opravdu užíval, protože si představte, jel jsem pražskou tramvají, tam seděla taková hezká dívčina a ona mě pustila sednout. No komu se to stane?
1: A to jste měl to slunce sebou?
5: Slunce jsem neměl, já jsem sám byl šarmantní. Jinak by mě nepustila no to přece.
4: Když mluvil o té duši, no tak je to dendrolog, je to člověk, který tu přírodu zkoumá už i u tvorů, které jsou stalet stará a ještě kvetou. Ale když mluvil o té duši, tak my jsme posledně přemýšleli, jestli duše je to, co je mezi ledvinami a játry. A vypadá to, že tam to asi je, ale musí to mít ty správné grády, když vás hlavně v hospodě nevemou na hůl.
1: Poprosíme Ilonu Čákovou do Třečice. Všeho dobrého.

0: Děkuji.
1: Ilona Čáková, možná budoucí nejšarmantnější osobnost, šarmantní je určitě už nyní, posloucháte vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku 2015. Doteď tady byli lidé mezi námi, kteří v podstatě zvítězili, i když na prvního se tolik nehraje v naší anketě, ale přesto byli první.
2: Ti, kteří jsou první, ti už nemohou prakticky zvítězit, zatímco ti, kteří jsou na druhém, třetím a dalších místech, ty zveme každý rok znovu.
1: A těch se prakticky nikdy nezbavíme.
2: To platí o dámě, která přijde právě teď, a to je herečka Tereza Kostková. Opět přichází v doprovodu krásného muže ve fraku, tak jak se na styl Biedermeier patří. Dobrý večer, paní Terezo.
3: Dobrý večer, zdravím, dobrý večer.
1: Není vám líto, že jste tady tolikrát a vždycky na druhém, na třetím místě?
3: Že ne, první, ne, právě, že tady mohu být tolikrát. Pro mě je primárně velkou ctí, že vůbec mohu být ve společnosti takových osobností a takhle mám možnost si to užít pokaždé a vždycky je to o někoho obohacené.
1: My jsme si řekli, že když už jste tady tolikrát, že byste si ale nějakou cenu už zasloužila.
2: Právě proto, že jste naše stálice a právě proto, že my každý rok udělujeme mimořádnou cenu šarmu, tedy uděluje ji Český rozhlas, takže vám letos mimořádnou cenu šarmu také udělíme za celý Český rozhlas a dovolte, abychom mezi nás pozvali ředitele deníku Východní Čechy, Tomáše Doubravu, protože deníky jsou náš hlavní mediální partner. Dobrý večer, pane řediteli.
4: Dobrý večer.
2: A poprosíme vás, abyste předal cenu Tereze Kostkové.
3: To je nádherný, děkuju.
4: Gratuluju. A ještě tady máte ten šperk.
3: To je veliká krása. Je škoda, že nemohou posluchači vidět ten šperk i tu krásnou karafu. To uvidím já a mé květiny doma. Ale ten šperk možná někdy někdo uvidí, to ano. Tak já za něj mnohokrát děkuji.
1: Vemte místo u nás, nemusíte s tím chodit daleko.
2: Posejte se.
1: Vyhlášení šarmantní osobnosti za rok 2015 podle posluchačů Českého rozhlasu se blíží do finále.
2: A já teď musím říci, že nevím, jestli je tady ředitel regionálního vysílání, pan Jan Menger. Pojďte mezi nás, pane řediteli, buďte tak laskav, protože přichází ten významný okamžik, kdy vyhlásíme absolutního vítěze 20. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Dle tradice jsme o to požádali královéhradecké gentlemany, takže gentlemen singers.

0: profesor Jan Pirk.
1: Pan profesor Jan Pirk se stává
0: profesor Jan Pirk
1: osobností roku 2015. Blahopřejeme, pane profesore.
2: Moc děkuji.
1: A dovolte, abychom vám předali ceny, které získáváte. Poprosíme ředitele regionálního vysílání Jana Mengra, aby předal Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové-Černé.
3: Profesore, velmi gratuluji a o rozhlasácích se říká, že jsou srdcaři, tak o to víc mě těší, že vám to cenu můžu předat.
2: Já musím říct, hrozně moc děkuji. Já do rozhlasu strašně rád chodím, protože v rozhlasu jsou strašně prýma lidi a vždycky si tam, když něco povídáme, hrozně moc užijem. Kecáme, došlo, moje žena říká, že jediný, do čeho jsem nekecal, je předpověď počasí. Jo. Takže konkuruju panu Metránkovi.
1: Dovolte, abychom vám předali i vázu, která patří ke Zlatému slunci, předává Pavel Kudrna.
4: Taky moc gratuluju a kež bychom vašich služeb nikdy nepotřebovali.
2: Strašně moc děkuju všem, kdo mi teda dali hlas.
1: A já ještě myslím, velká kytice květin od královéhradeckých floristů, střední škola vizuální tvorby, ta nikdy nemůže chybět právě s těmito nádhernými květinami.
2: Pan doktor Větvička mi určitě řekne, co to je za kytky. Moc děkuju.
0: Dámy a pánové, děkujeme. Jan Menger, ředitel regionálního vysílání, Pavel Kudrna, ředitel Českého rozhlasu Pardubice a Českého rozhlasu Hradec Králové a hlavně profesor Jan Pirk, šarmantní osobnost roku 2015, tak, jak jste rozhodli vy, posluchači Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi byli. Děkujeme, že s námi jste. A děkujeme, že s námi budete a třeba se tady sejdeme na vyhlášení už 21. šarmantní osobnosti.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na českých silnicích včera zemřelo 6 lidí. Malá úpana výší poplatek z pobytu. Vláda chce příští rok investovat hlavně do dopravy a zdravotnictví a zítra bude přes 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Včerejšek byl nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
2: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
0: Neřold dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Podle spolumajitelky skaly Rytištor Šlikové je kouření povoleno jen u turistické chaty Prachov. Malá úpa na Trutnovsku od 1. prosince zvýší poplatek z pobytu ze současných 25 na 40 korun za osobu a noc. Schválili to zastupitelé.
3: Poplatek je pro obec jediným příjmem z cestovního ruchu a ke zvýšení sáhla i proto, že se sazba už řadu let neměnila. 40% z vybrané částky utratí obec za infrastrukturu, tedy například za zimní údržbu, dopravu, parkování nebo zimní běžecké trasy. Čtvrtinu pak dá na služby pro návštěvníky, včetně provozu infocentra, a zbytek potom na propagaci, kulturu a společenský život. Z Malé úpy Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Schodek by se podle něj měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun.
4: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
5: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
4: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
6: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
4: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 30 až 33 stupňů, na horách naměříme maximálně 24 a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto narazilo do svodidel v obci Lukavice na Rychnovsku, nehodu šetří policie. A na Hradecku dejte pozor mezi Horními Dohalicemi a Čistěvsí. Cyklista se tam srazil se srnkou a na místě jsou záchranáři. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: růstu. Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak,
2: tisíců.
1: No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce, takže platy budou zvýšeny. Jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
2: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo...
1: Před 365 lety.
2: No, to byl ten první způsob.
1: Můžeme si prostě vybrat.
2: Když jsme říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale.
2: Ale je to přípustné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O Roma Vakeren.

Dobrý večer, Lačerat, Šukaršu Něben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SSáckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitz te Hinkerbárov. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši, a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačera. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Itálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že jo, je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch, no a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, to jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jediný snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý nahnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej nahnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já mám takovou, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte,
1: nesouhlasím,
0: to je přesné.
1: S tím, ne.
0: To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, takový, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si, Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiný věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.

0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, kdy zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Jsou na outsideri?
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, no, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problémy, ale jde to dopředu. A on říká, vyhoděj toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, že jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každej si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, jo, nebo tam fixujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě. Ne?
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůlhat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: Takový bafuňář,
1: no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozujou, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak... Já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušnej člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mod, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v Divadle na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Maud. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni. Prostě.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovnej, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to tam
6: řekla,
5: bylo, ano.
6: A když bych ti dala...
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele, Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to je nevadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopise dá říct, takže my jsme si toho stačili v osobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, no, věře, tak jsem tady.
5: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
5: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezky?
5: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no, rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
5: No tak tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
5: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost, klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, k tomu novému životu, který.
6: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
6: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumnej, zkušenej a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle s tom. No. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Kdyby mě třeba poradila a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej, no, ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bylo líto samozřejmě, ale pořád, prostě nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem

0: Volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
1: Věřin tatínek si přál, aby obřatnili v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
0: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru, protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě, tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela a oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak
3: to bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptala, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě a bylo to hotové. No.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano, protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě, chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě. A stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková, takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme byli se nás odali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí, než
4: ne,
2: na to.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dal.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak se mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo tak a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně. Každej, oba dva jsme měli už tu zkušenost. Já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu být a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vese mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z ty nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den, odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, pozná mě.
3: To nám teda, to nám tak spad kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. To nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmala. A tohle samozřejmě, tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdravý dítě prostě nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda,
5: ale... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty vago. A i s kávou.
4: S
5: no paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i zezadu, to málo kdo.
5: To je zezadu, já právě nevím, já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: Tady.
5: Jo, takhle. Aha. Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babice do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on je zvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejde, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo? Trpělivost, hlavně věrnost, jo? Takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak se říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromný, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí torza 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v Baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Vy si to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by ano, co byl, ano. On říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak říkala, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe. Měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, ano. Že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromné prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu.
3: Ach.
2: Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte. Dajda.

0: to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl,
2: zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na 4 a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce, za B, zpívat ti nedovede, za C, stydí se a za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracejíce ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena v rádním hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít z žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takový pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. O, to... O, popaký, samozřejmě. O, je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No, to víte, že stojím, to je samozřejmě... Vy sedíte, já... No, ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, ale to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, a co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, tohle. No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschál. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: And what is time like on coward line? Wasted time on no stair, although came no host and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tip. With Tobolan and Toper pride and coats. With your tail and neck rolled on the man of my pipe boresting. With tube line. With cane lone hand trouble steaming road scan. With dober alone and canny of broadest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: Hm? No, nic zvláštního, sama angličtina.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, Bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to může vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát,
2: nebo
3: při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako nášejníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Taky byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal.
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 1:45. Táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: No to právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, není problém.
3: No tak fajn, toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte?
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, anebo ještě míň,
3: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se... Ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Zrovna vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, víte, co?
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhle tu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhle tu. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že italský,
3: ano. Italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, no, tak je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno.
2: Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno, už vím, činzáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venejsejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává.
3: Víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete? Činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra, přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je
3: C.
2: Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno C.
2: Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
3: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: To jsme takhle mohli důmat celý rok.
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa...
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Safra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece to nemůže být všude špatně.
3: Že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co, kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jině.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kluzištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to se vždycky říkalo, Ježíš Maria, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjed maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky. I na vysoké škole až do 5. ročníku měli jsme plavecky a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty jsem měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince, nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdyby chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
2: Teď to chci říct, jsme došli. Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to se si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost, ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let, každý úder do hlavy, do lebky, znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
2: který se
1: tvoří.
2: Já se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
1: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící. A boxeři potom, on šel na řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát s rozbitou hubou, No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale
0: schlamstne
1: to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím, co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzy, ono to bylo i jako nutnost, ty autobusy tam jezdily třeba málo, jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale pak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, u půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A než jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzy.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a zdravím do Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a Slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval sem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěvny Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěvna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Mm-hmm.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký je tam,
0: ano, ano.
1: Tam pokouší hrát, tak něco takového se hrálo tady v Třeboni a hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové. Bylo to docela zajímavý.

0: se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl v té závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubený kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, kdy se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal Třeboni fungovat. No.
1: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
0: No, ještě jsem potom, nebo potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je taky úžasný zážitek, když tam cvičíte.
1: Věřím.
0: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom uskutečnila jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili, asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady Třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce, s výkladem, protože ještě můj další koníček důchodu je historie, tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavným osobnostma a tak.
1: Tak
0: to je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola, a jsem schopný ujet 60-80 kilometrů.
1: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
0: V 74 letech.
1: Perfektní.
0: No, tak to podle mě baví, ta cyklistika, a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
1: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
0: Chtěl říct a přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne. Tak jo.
1: Dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer, zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuji i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor.
0: Mm-hmm.
1: Žadstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalýmu onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený, nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný, tak. Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková.
0: Hmm.
1: Teď nový třeba Desenský, mladý kluk hradecký atletiky. Hmm. Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců, já si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory, máme paní Chládkou, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No, já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím ladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty. A ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec, a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě. Uh-huh. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkóně. My máme 4-metrový balkón a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkóně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Je to teda manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, po vězeňském dvoře. Ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi. Sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, no to jsem. No a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl.
0: Já to tak beru.
1: Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France. Uh-huh. A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý, a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám, a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím a mějte
0: taky se
1: moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím,
1: tak,
0: z toho týmu,
1: poslali,
0: že jo?
1: Poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kiljusová s Bojlerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, kdy začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolový. Potom, a potom mě začne Roland Garros, tenis. Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak. Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to, a já když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no
0: jak
1: právě,
0: no,
1: to,
0: no.
1: To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherný, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tý tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila,
1: tak já
0: má přehled.
1: Já v tom žiju, tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila, ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila do Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím to. Bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím taky, do Brna.
1: Přeji vám krásné noce, ještě
0: zbytek.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovejhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku, před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport, a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie. Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život. Ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Maroce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937.
0: Ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pažit. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho most, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli žebř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mě říkala, že skáču pořád jak Uren Špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch Žaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme jak když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka tak. Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvítí, no tak potom mají na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Poli, je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná
1: cestu.
0: Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurtě na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, to zbedňáky, potom sena a žňa, to žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Hmm.
1: Potom ještě, jak byli žebriňáky, tak víte, mezi těma žebrinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu, halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne... A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, hostličku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až od té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom jsme se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, paní Boženko, opravdu požehnání.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko a čírkaj, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťu.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: postavě první traktor domácí výroby samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu, a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To jezdilo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
1: Pane.
0: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže...
1: No gratulace.
0: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
1: Jo, jo, jo.
0: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím by problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
1: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako syn jde ve vašich šlépějích?
0: Prosím?
1: Jestli syn jde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
0: No taky syn se mnou závodil, jo.
1: Ano.
0: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
1: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
0: No, jednou, jak
1: jo,
0: jel.
1: Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
0: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
1: Rozumím.
0: Takže se nezlobte, že takovou...
1: Ne, vůbec ne, naopak.
0: Mám úplně jiný, než přesně tak. Třeba vymáhat.
1: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
0: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
1: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo tolik a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá, ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky bylo o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školině pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: trénat. Ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových i 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělali.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo. Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaké ty výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeně horší známku. Či chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se courá.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje, já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitriny, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesí vzpomenu na jméno, pán udělal jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte. Takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška nebo Orlovský tenkrát. Tenis, jako dneska už to tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní Hano.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem, tak. Všem, co jsou úžasný, na kopky, prostě, tak. Je to dřina, sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólovi šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduji už od začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za Židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka viděla radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým. Tak to bylo pěkný, v Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No jenže to byla několik metrů, tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťák a jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě. A tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia z Třince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Poda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, to Niku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenské kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni

0: tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
1: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
0: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct, panenko skákavá?
1: No co, neviděl jste nikdy pár štik?
0: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, ne. Svýho Toníka neprodám.
0: Mě je fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo?
1: Já vám říkám, že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
0: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: No to jo.
3: Síly má, že nevíš, co s ní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy týče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že si Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvon vás. Je kluku Hastrmanská.

0: Chiquitita, se parece Rybníčka.
1: Jelena, to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, kvá, kvá, kvá.

0: Jej brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal Molisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky, a vydali se na oblídku. Molisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl Molisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
3: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák nedělalo při strašení žádné škody, aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Molisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu.
2: Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Molisák si liboval, že tak dobře pochodil, a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned na poprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Molisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak Podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty.

nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Vojtěček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dušnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějaký jiný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.